0: čtyřka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vystudovala žurnalistiku a během své kariéry působila zejména jako zahraniční zpravodajka. Reportovala z mnoha válečných konfliktů. Působila například v Afghánistánu nebo Čečensku. V roce 2001 založila sdružení Berkat, které pomáhá lidem v nouzi. Napsala také několik knih a za svou práci byla mnohokrát oceněna. V současné době píše pro deník N. Naším hostem bude už za chvíli Petra Procházková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla novinářka Petra Procházková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když jsem se na vás chystala, tak jsem si mimo jiné vzpomněla na svou dávnou učebnici nebo skripta ze žurnalistiky, kde byla taková ikonická kapitola o válečném zpravodajství. A vím, že my jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček. A vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
2: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku ještě v 90. když jsem jezdila hlavně do té čečenské války. A takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu a co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc, nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak. Ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
1: A jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
2: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si goukameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se goukamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992 a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
1: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
2: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přiletla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomně nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu. Protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat se v té realitě tak, aby jsme uváděli věci na pravou míru, uváděli je do kontextu a ověřovali. Jako fakt ověřovali, jezdili na ta místa, ptali se lidí, kteří byli svědky té události, ptali se analytiků, ptali se lidí, kteří tomu rozumí a celé to dávali dohromady a vytvářeli z toho něco, co je aspoň trochu podobné pravdě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Liší se třeba i přístup lidí na těch místech k novinářům. Právě i třeba kvůli tomu, že opravdu točí, fotí spousta lidí, kteří nejsou těmi novináři.
2: No, to bych vlastně ani neřekla. Liší se přístup lidí v čase a to jsem zaznamenala, že to bylo podobné v Čečensku jako na Ukrajině. Když ta válka začala, tak ti lidé se obracejí k novinářům skoro jako k nějakým spasitelům, kteří jejich neštěstí donesou do světa. Ano, teď už je to míň, protože samozřejmě ti lidé jsou na sociálních sítích a myslí si, že to dokáží sami, ale pořád je tady obrovský rozdíl, především mezi světovými agenturami a velkými novinářskými projekty, jako jsou New York Times, Reuters, BBC, který má obrovský dosah, tak novinář z takového média, když přijede na místo, tak lidé mu velmi ochotně sdělují své příběhy, protože mají pocit, že tím, že se to řekne do toho světa, tak se něco může změnit. Jenomže jakmile ta válka trvá pár let, tak oni chápou, že to moc velká změna není, to, že vykřičí svoji bolest a že se jí světová veřejnost dozví. Zjistí, že ona jí ví a že ta reakce je jednak omezená a jednak stále menší. Lidi si zvykají na to, že se jí neštěstí děje třeba za humny. Nejdřív jsou šokovaní, jak to bylo u nás, a pak propadají do takové apatie. To se prostě strašně posunuje. Ale to prostě nevadí, jako my musíme stejně válku dokumentovat nejen kvůli tomu momentálnímu zájmu, ale novináři, a to se někdy zapomíná, slouží i jakési archiválie, potom ty novinářské články, které vlastně dokumentují to, jak ta událost probíhala, a dodnes těžíme z toho, co novináři udělali za druhé světové války.
1: A vy jste tady před chvílí říkala, že ti lidé v těch krizových oblastech říkají novinářům věci ve snaze něco změnit. A já si říkám, že možná i proto třeba někteří novináři ty své texty publikují. Měla jste to tak? Chtěla jste svými texty něco jakoby měnit nebo v úvozovkách jenom informovat?
2: No, já jsem z toho trochu vyrostla, z té touhy jako zachránit svět.
1: Takové to spasitelství, se kterým tam člověk možná jako jede.
2: Protože ano, ale to si myslím taky, že je trochu generační záležitost, že přece jenom novináři, když začínají a jezdí tady, začnou jezdit do těch oblastí, v těch devadesátkách to rozhodně nebylo tak zvykem. Já jsem byla takový jednooký mezi slepými králem, zvláště v tom českojazyčném prostředí, protože my jsme se to ani na fakultě nějak neučili, nějakou válečnou nebo krizovou novinářskou a moc i těch dívek se do toho nepouštělo. A ano, byl to, když vidíte, jak se děje někomu neštěstí, vidíte zraněné děti, zvláště u těch civilistů, je to velmi jako emotivně silný zážitek. A vy máte pocit, že chcete napsat článek, aby si ho v Evropě ti politici třeba přečetli a řekli si, ježišmarja, to jsou věci. Jdeme a prostě řekneme těm Rusům, ať toho nechají, nebo že já nevím co. Jenomže se nic takového ve velké míře nedělo a to byla určitá jako frustrace. To jsem měla takový období jako velké frustrace, že jsem i skoro rok vlastně nepsala do novin. Založila jsem si tam dětský domov a psala jsem si knížku. Trošku jsem si potřebovala od té novinařiny odpočinout v tom smyslu, že jako máte pocit, že vy něco děláte, riskujete a ono to vůbec nemá žádný smysl. Pak pochopíte, že ten smysl je trochu jiný než momentální akce. Že napíšete článek a druhý den je konec války. Tak to prostě nefunguje. A druhá věc je, že mi došlo to obrovské nebezpečí tomu, když začnete novinařinu jako její prvotní úkol informovat o tom, co se děje pravdivě, podřizovat snaze něco změnit. A začnete se z kategorie novinář přesouvat do kategorie aktivista. Což si myslím, že je obrovský problém současné i české, i jiné, ale především české žurnalistiky, kterou víc sleduju. A on z toho asi každý trochu vyroste, někteří teda ne, ale většina lidí z toho vyrostou. Ale ta mladší novinářská generace, a je to pochopitelný, měla jsem to taky, chce daleko víc svět měnit a mít vliv na to, co se děje. A já se jako ubírám už přece jenom v tom přesvědčení, že mám já do něčeho zasahovat.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: high end. I'm always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better a high wire kid.
1: Až na dřeň.
2: Vy už do zahraničí a do krizových oblastí jezdíte strašně moc dlouho. Mění se to prožívání vaše těch cest? Může se tady vlastně dostavit něco jako rutina, že už vás tam nic nepřekvapí? Nebo je to vždycky cesta jako do velkého neznáma?
3: No, skoro vždycky mě něco překvapí. Tak mě vůbec válka na Ukrajině překvapila úplně zásadně, protože já jsem ještě den před tím dramatickým únorovým dnem, kdy Rusové zaútočili plošně na celé území, prostě nevěřila, že ta válka bude mít tuto podobu, té velké, opravdu celoplošné války. Myslela jsem si, že to bude pořád drženo v těch mantinelech lokálního konfliktu na východě a na tom Azovském pobřeží. Ale Ukrajina je zase úplně jiná válka než já, všechny, které jsem prožila od východního Timoru přes Afghánistán, právě po ty kavkazské války. To je válka, která se nejvíc ze všeho podobá opravdu jako druhé světové válce v tom malém měřítku. Jo? A ona sice je pořád svým charakterem lokální konflikt, který se stává stále více takovým latentním, dlouhodobým lokálním konfliktem. Ale daleko víc než ty války, které jsem předtím sledovala a ze kterých jsem reportovala, zasáhl celou Evropu a vlastně i Českou republiku, i třeba tím přílivem uprchlíků nebo tím, kolik lidí z České republiky jako dobrovolníci na Ukrajinu jezdí. Takže daleko víc nás zasahuje.
2: Teď jsem do studia přišla usměvavá žena, které svítí oči, která o sobě říká, že je velká životní optimistka. Odjíždívá do těch krizových oblastí trochu jiná Petra Procházková, která se musí malinko třeba obrnit, aby jí to tam nesemlelo, aby jí ten strach třeba nesevřel, aby vydržela tu tíži, která se tam na ní nahrne?
3: Já jsem se naučila jednu důležitou věc, protože úplně jako gromí práce už hodně dlouho spočívá v tom, že naslouchám lidem, kterým se něco strašného stalo. Já už úplně ani to teď vlastně jak i z těch důvodů, které jsem řekla, že jako vlastně si tu první linii reportují ti vojáci a už ani fyzicky ve svých 62 nemám na to, abych jako žila s vojáky v zákopech. Takže úplně se nehrnu do té přední linie. Dneska taky ta novinářská práce fakt vypadá trošku jinak, ale to mi zůstalo to naslouchání lidí, kteří žijí v nějaké nebo prožili nějakou dramatickou situaci, něco strašného se jim stalo, nebo žijí, já nevím, v Chersonu.

0: řešit. Tak to jsem se naučila, že nemůžu. Můžu doufat, že si to někdo přečte ten článek a že se někdo obrátí na nějaké organizace, které to mají v popisu práce, ale nemůžu jakoby na té cestě tím světovým neštěstím sbírat všechny ty nešťastní lidi a tahnout si je za sebou na té svý káře, protože už by byla hrozně přeplněná. Hmm. A vlastně, když chcete pomoct všem, tak nepomůžete nikomu. Jo, protože to je obrácený, pomůžeš jednomu člověku a pomůžeš celému světu a naopak to platí taky. Nemůžete se snažit pomoct celému světu, protože to prostě není ve vašich silách a pak se stane, že budete pomoc potřebovat sama.
1: Kde potom tu káru, byť na ní třeba není to všechno, vysypete, aby jste se opravdu z toho nezbláznila, protože já přiznám se, že některé ty příběhy, které jsem asi tak jako rozečetla během té přípravy, jsem ani nebyla schopná dočíst.
0: Jsou příběhy, které jsou sami o sobě dost dramatický a šílený a kde se shodou okolností různých najednou podaří tomu člověku, ale ne mýma rukama, ale cizíma rukama, ale jako mojí zásluhou v úzovkách tím, že prostě jsem na něj narazila, tak se podaří jeho osud zlepšit. Třeba máme takový případ Bohdana Gadzeviče, což je ukrajinský voják, který přišel o obě ruce a jednu nohu. Jeho příběh jsme popsali několikrát, sledujeme ho a podařilo se, že se ozvali lidi právě přes občanské sdružení Berkat a vyzbírali mu na ruce. A on najednou má auto, má manželku, má ruce, jeho život se zásadně změnil. Jako jasně, těch bezrukých, beznohejch jsou tam tisíce, ale kdybychom se snažili pomoci vícero než tomuhle jednomu, tak by to nedopadlo, tak prostě to nedokážem. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste během svých cest potkala spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně strašné věci. I spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně dobré věci. Jak moc se proměnil váš pohled na člověka jako takového?
2: No, já mám takový pocit, že jsem opravdu potkala strašně málo lidí, kteří byli úplně jako ztracený. Jo. Jako když bych asi pátrala v jejich životě, tak bych tam našla nějaký kořen, kde se stalo to, že se proměnili v nějaké opravdu jako zrůdy bezcharakterní nebo velmi kruté lidi, kteří si ospravedlňovali činy, jako je obsazení nemocnice a týrání žen v porodnici, braní rukojmích v podobě dětí školních. Že to ospravedlňují nějakými vyššími morálními principy, jako oni bombardují naše vesnice, tak my jim jejich děti prostě vememe jako rukojmí a vyhodíme jim do povětří. Jo? Tak takových lidí, kteří vůbec s nima ani v této situaci žádné svědomí jako nehnulo, jsem potkala hodně málo. I na Ukrajině potkáte lidi dneska, který zjistíte, že tam jsou třeba proto, aby kšeftovali na frontě s lidským neštěstím, prodávali humanitární pomoc. To je prostě v každý válce. Ale nejlepší je, když se s takovým člověkem začnete bavit a šťourat se v jeho pocitech, v jeho minulosti, proč to dělá, co se stalo, tak tam vždycky najdete cestu, kterou šel a došel až k takovému stavu, ve kterým je málo kdy, jako se stane, že se někdo narodí a už je předurčen k tomu, že to bude masový vrah. A tyhle lidi mě hrozně zajímaly, jejich cesta k tomu, co my označujeme jako třeba terorista, tak ta mě vždycky strašně zajímala.
1: Jsou takový lidé ochotní se bavit?
2: No jak kdy? U těch teroristů je to snaží, protože oni většinou mají nějaký ideologický důvod, proč teroristy jsou.
1: A mají jako potřebu to
2: sdělit.
1: A oni
2: to chtějí sdělit. Jo. Proto je i taky velmi ošajstlich, když řeknu jako spisovně, dát jim možnost
1: To je to, co chtějí.
2: Promlouvat. Ale myslím, že není cestou, a takové pokus tady byly, jak v západní žurnalistice, tak i v Rusku, zakázat rozhovory úplně s nima dělá. Já jsem udělala jich pár, byl to jeden z důvodů, proč mě vyhostili z Ruska. Ale myslím, že tam je možnost nestat se jich hlásnou troubou a zároveň nějak vysvětlit, proč. A tady na Ukrajině zase bylo třeba zajímavé, my jsme dělali takový velikánský materiál o dezertérech. Někdy to byly příběhy srdcerivný, kde prostě vidíte, že je to jediný syn mámy, která ho uprosila na kolenou, sehnala 20 tisíc dolarů a asi se chovala stejně, jako bych se chovala já, když se tak jako probírám ve svých mateřských pocitech. Ale pak tam taky byli lidi, kteří z toho měli obrovský kšeft. Mluvili s námi anonymně. Skoro každý člověk chce někomu něco říct. Musí mít důvěru, že ho nezradíte, že ho neprásknete, že si tím neuškodí, ale možná taky chce ulevit svýmu svědomí. Většinou vám vysvětlují, proč to dělají. Ty, kteří za to berou těch 20 tisíc dolarů, za to, aby převedli přes hranice mladého Ukrajince, který je povolán do armády, tak aby ho převedli přes Tisu do Rumunska, tak vám tvrdí, že to dělají kvůli těm maminkám a že těch 20 tisíc jsou náklady. Ale ono to tak není samozřejmě. Peníze vládnou světem. Nám to trvalo rok, než jsme rozkryli a přesvědčili některé ty aktéry, aby s náma promluvili, tak taková mravenčí práce.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes novinářka Petra Procházková. Vy jste toho viděla strašně moc. Jak moc vám všechny ty zážitky pomohly přečkat vaše vlastní okamžiky, kdy vám nebylo dobře? Kdy vám prostě hodil ten pomyslný osud ty klacky pod ty nohy a musela jste najednou prostě jít úplně jinou cestou, všechno změnit?
2: Já vlastně jako nevím, ten svůj osud si jako fakt každý táhne sám. Možná některé věci, které se týkají, nevím, různých jako osobních, bych řekla, jako tragédií v úvozovkách, protože když vám umře 90letá babička, tak je to smutný, ale není to tragédie v tom pravém slova smyslu. Tak já jako jasně, já to říkám i svým synovi, hrozně mu tím lezu na nervy. Když mu říkám, podívej, jako tohle není tragédie. Tragédie je, když tamhle umře prostě 10 vojáků, kterým ještě není ani 30 na frontě v úplně nesmyslný válce, jo. Tak jsem mu to říkala, když šel na maturitu, že jako. Ale tím ho asi moc nepozbudím, protože to je právě jako hrozně těžký. On si každý to svoje individuální neštěstí si vždycky prožíváte nějak. Jenom si to rozumem můžete nějak relativizovat. Jo. A tak moje největší průšvihy se staly právě, můj druhý manžel zmizel, pravděpodobně ho Rusové někde zabili v Grozným, v hlavním městě Čečenska. A to si jako neříkáte, to není tak hrozný, protože i jiným umřel manžel. Jako jo. Takhle si to prostě neřeknete, ale zároveň hraje tom určitou roli to, že v tom jakoby nejste sama. Jo? Že jsou kolem vás lidi, kterým se stalo ještě něco horšího, nebo prožívají prostě nějaký drama. A přece jenom třeba to společenství žen v takovýchto situacích bývá podpůrné. Blbý je být sám. A vidíte, že někdo jako to překonal a jede dál a teď si našel nějakou aktivitu, která mu v tom pomáhá, tak je to hrozně jakoby povzbuzující. Takže asi ta definice neštěstí se vám relativizuje.
1: Přesto měla jste někdy fakt krizi, kdy jste si říkala a už ne, už prostě nepojedu, už nemůžu, už je to nad moje síly.
2: No, měla jsem určitě v Čečensku, ale to bylo způsobeno tím, že ta válka trvala hrozně dlouho. Začala v prosinci 1994, já jsem tam hned vyrazila, věnovala jsem se jí strašně moc té válce, část toho období jsem dokonce bydlela v Grozném a najednou byl rok 99 a už to trochu začíná být jako teď s Ukrajinou, jo? Že jako nabízíte různá témata a teď vám v těch redakcích říkají, jo, ale to už jsme měli. Pamatuju si, v Grozném exhumovali hromadný hrob a oni se tak zamysleli a říkali, no záleží na tom, kolik tam najdou mrtvých. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že pro ně už je to otázka jako té kvantity, ale že největší neštěstí je ten jednotlivec vždycky. Jo. Že jakmile začnete psát svodky z fronty, umřelo dneska 80 lidí, 92 zraněno, to už vůbec nikoho jako nezasáhne. Ale ten jednotlivý osud je vždycky důležité na něm ukázat právě to celkový neštěstí. A když se tohleto začalo dít, tak mě to strašně jako naštvalo. Protože ta vaše práce, vy se tam jako fakt snažíte a teď vidíte, jak jsou ty lidi nešťastní a sdělujou vám své příběhy a on vám je pak ani nikdo neotiskne.
1: Vy jste těch textů napsala strašnou spoustu za celá ta léta. Žijete vlastně potom ještě s tím článkem, když ho vydáte dál, sledujete, jak moc se čte, teď se říká klika, jak na to lidé reagují, čtete si třeba ty diskuze pod ním, anebo to prostě pošlete ven a tím to končí.
2: No něco mezi. Diskuze si nečtu, protože to by mě asi rozčilovalo, ale někdy na Facebooku se mrknu a vlastně buď mi tam lidi nadávají, nebo mě chválí, ale moc si to nezasahuju do nich nikdy. Dřív, když byly papírové Lidové noviny, no tak pak jsem třeba přijela z těch cest a teďka moje máma schovávala ty noviny. Tak já jsem se koukala, jak to hezky vypadá s těma fotkama, jak to udělali a tak. Dneska je ten článek hodinu dvě na té homepage, kde si ho lidi jako možná kliknou. A teďka vidíte, jak jako se dějí jiný věci, hlavně domácí.
1: Tak to klesá.
2: A to jako začne padat. A si říká, tyjo, když jsem to psala 3 dny. A pak najednou tam není ani vidět. A je konec.
0: Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Byl třeba i tohleto ten důvod, proč jste vydala ty své knížky? Ty přeci jenom jako jsou papírové, někde v knihovně zůstanou.
2: Určitě, ty knížky, každá má jiný důvod. Mm. Ta poslední Cesta Rusů k válce, to nebyla moje iniciativa, ale iniciativa našeho pana ředitele Honzy Simkaniče, který jednoho dne přišel a řekl, že ty rozhovory, které jsem udělala, že by se měly sebrat a vydat jako kniha. Já jsem k tomu teda něco dopracovala, napsala úvod, opentlili jsme to, ta knížka není úplně jenom jako sebrané rozhovory. Je tam mnohem víc věcí a to ano, to byl ten důvod, co říkáte. Já jsem jakoby cítila, že je dobré přesně tyhle rozhovory s Rusy, kteří mají jiný pohled na válku na Ukrajině, jiný pohled na Evropu, než my, než ta naše bublina, liberální, dejme tomu, novinářská, anebo i ukrajinská, protože teď jsme v tom spolu s nima, v tom jakém pohledu na ten konflikt a na jeho kořeny, tak mně přišlo důležité to mít v té knize a udržet to, zaznamenat to, protože až ta válka skončí, začneme hrabat v těch důvodech. A tady v té knize jsou, myslím, docela pěkně shromážděné. Ale třeba knížka Frišta, kterou jsem napsala v Afghánistánu, ta vznikla z jiného důvodu, a to hlavně proto, že tam nebyla elektřina a já jsem tam po večerech prostě nemohla psát na počítači. Takže jsem si rukou psala takový poznámky jako zážitky spíš osobní, které jsem v tom Afghánistánu prožila, a potom hlavně jako do novin nemůžete dát všechno. Zvláště z toho afgánského prostředí je to problém, protože Afgánci jsou hrozně citliví na svoje soukromí a na svou jako intimitu. Proto mají ty vysoký zdi a mýho muže, který je Afgánec, nejvíc, když přijel do České republiky, šokovali ploty. Jakože tam je vidět na tu zahradu.
1: To vůbec nechápe. Nízké nebo někde nejsou žádné.
2: Průhledné, nízké a žádné, no to vůbec nechápe. Jo. Úplně jako z toho byl vedle a dodnes je. A v Afghánistánu máte vysoké zdi, protože ta zeď je svoboda. Za tou zdí vy nemusíte mít burku, můžete tam hádat s manželem, třeba ho i terorizovat, ale to nesmí nikdo vidět. Takže já jsem nemohla tyhle příběhy, protože jak jsem žila v afgánské rodině, nemohla jsem ten příběh té rodiny zveřejnit. To by nepřežili a bylo by to hrozně necitlivý vůči nim. Takže já jsem z toho udělala fabulaci, zamutala jsem těch příběhů víc dohromady, aby se nikdo nepoznal, a napsala jsem jako beletry.
1: A to už nevadilo.
2: To nevadilo, že tam nikdo nepoznal, poznal se tam jenom můj tchán, který zemřel, a tomu to nevadilo. To byl takový řek Zorba a ten šel do každého takového dobrodružství se mnou. Jinak se tam snad ti lidé nepoznávají.
1: Chystáte nějakou další knihu?
2: Ani ne. Já mám teďka ten deník, já bych hrozně chtěla pracovat ve čtvrtletníku nebo v ročence nejradši. Protože ten deníkářský rytmus, já už jsem v deníku N nejstarší žena. A ten deníkářský rytmus, to je, můj pan vedoucí Honza Kudláček tomu říká, jdeme do kolbenky. Jo. Takže já fakt stávám v 6.15 každý den. Mě občas lidi zvou na besedy a teď jako přijďte tamhle a přespíte a půjdeme na výlet. A mě už to jako i naštve, už jsem na ně někdy třeba říkám, ale prosím vás, já chodím normálně do práce. Já jako můžu večer přijet na besedu, ale druhý den v 6.15 musím vstát a do 9 musím mít přípravu, co ten den budu dělat, a v 9 jdu na poradu a končím kolem 11. večer. Takže jako je to hrozně časově náročný. A psát knihu, mě si někdy říkám, ty jo, ještě jako ráda bych, ale jako to je, jak když horníkovi řekne, ať přijde domů a ještě si zahází uhlím jako doma pro zábavu. Mám taková dva je témata, ale nedokážu to v tomhle tempu. Nedokážu se na to najít čas.
1: Ale jak se tak na vás koukám a jak vám svítí ty oči, tak vás to pořád dost baví, řekla bych.
2: Jo, mě ta deníkařina baví, tak to bych mohla bych odejít, že jo, někam, nebo bych mohla jít do důchodu, nebo já nevím, nebo psát právě knihy, když těžko se tím člověk u nás uživí, ale mě baví sledovat, co se děje. A když už to sleduju, tak pak už to nějak napíšu, to už je jenom fakt řemeslo.
1: Na co se teď nejvíc těšíte?
2: Těším se na svoji společnou polodovolenou s manželem. Chceme si koupit nenápadný malý obytný vůz a vyrazit, pokud to půjde, tak zkusit i Irán. Určitě bychom chtěli zajet do Azerbajdžánu, což je taky zajímavý problém, protože Azerbajdžán má od covidu zavřené pozemní hranice, takže to je výzva. No a Gruzie, Arménie, situaci poté, co Azerbajdžán dobil zpátky Karabach, podívat se na to z obou stran. Uvidíme, kdo nás kam pustí, ale na to se strašně prostě těším. Na tuhle cestu.
1: Vy jste asi nikdy nebyla na úplně obyčejné dovolené, jak si to spousta lidí představuje, pláž, lehátko.
2: Byla jsem v Chorvatsku. Když se nám narodil s manželem náš syn Zafar, tak jsem vzala našeho synovce afgánského, který mu bylo tehdy asi 11, a toho maličkýho Zafárka a manžela. A jeli jsme, dokonce myslím, že dvakrát jsme byli v Chorvatsku, nejednou v Černý hoře. A tam jsme jeli jako na pláž a pro mě byl zážitek pozorovat je, protože Afganistán nemá moře, a když jsme byli úplně poprvé u moře, tak můj muž takhle jako vešel do těch vln a pak se vrátil a úplně naštvaný mi řekl, ty jsi mi ale neřekla, že to je slaný. A já jsem si uvědomila, že žijem úplně v jiný realitě než třeba jako jiní lidi. My nevíme spoustu věcí o Hindukuši a o sněhu a o tom, jak se žije v horách, a některé moje otázky jim připadají úplně jako UFO. A prostě lidi, kteří žijou třeba dlouho v nějakých zemích, kde není moc zvykem cestovat, tak ke svému životu nepotřebují informaci, že moře je slaný.
1: Co ke svému životu potřebujete vy?
2: Tak nějakou perspektivu asi. Že mě čeká něco zajímavého, ale zároveň už nepotřebuju mít fakt jako zbalený ten baťůžek. Já dobře tvořím ve stresu. Jo. Já když mám stres, tak se mi rychle píše. Jak nemám stres, tak mi to dlouho trvá. Ale čím dál méně potřebuju ten permanentní stres, že někam odjíždím. Takhle jsem žila skoro 20 let a nebo že prostě jsem někde v nějakém prostředí, kde pořád o něm reportuju. Že 10 let jsem žila v Rusku, pak jsem 6 let žila v Afghánistánu, tak teď jsem radši doma, kde jako mám klid na to kladení slov a přemýšlím víc o těch souvislostech a radši se bavím s analytiky a ekonomy. Hrozně mě baví rozhovory s ekonomy, protože jsem pochopila, že ekonomika hýbe světem. Dřív jsem spíš psala o tom jak a teď radši píšu o tom jako proč.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla novinářka Petra Procházková. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuju moc.
1: A já už jen doplním, že si nás můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
0: 107,2.

0: Roxette, She's Got nothing on But The Radio. Je 6 hodin, ve studiu se mnou je Míra Kasan, no a máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: Pražský zastupitel Adam Scheinherr bude dnes u soudu svědčit v kauze Dozimetr. Prezident Pavel ocenil dohodu o delegaci na valné shromáždění OSN. O summitu NATO v Ankaře vláda rozhodne až za 2 týdny. Trumpovo navýšení poplatků za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky podle soudu porušilo zákon. A dnes bude nad Prahou hodně oblačnosti. Čekáme četné srážky a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: K soudu dnes přijde jako svědek v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal v tomto případu trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Kauza Dozimetr se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Hlavní město koupí od správy železnic pozemky bývalé železniční trati mezi Vršovicemi a Zahradním městem. Zaplatí za ně zhruba 332 milionů korun. Má na nich vzniknout drážní promenáda pro pěší a cyklisty se zelení a odpočinkovými zónami. Projekt se v minulých letech zpozdil kvůli plánům na výstavbu vysokorychlostní trati v okolí. Termín zahájení prací není zatím známý. Pokračuje radní Adam Zábranský z Pirátu.
2: Nejsou to úplně všechny pozemky, které potřebujeme pro tu drážní promenádu, ale je to významná část a ten zbytek vlastně se vyřeší až v rámci potom dohod se správou železnic. Ta druhá věc pro realizaci drážní promenády je samozřejmě ten samotný projekt. Probíhá vlastně zakázka, kterou dělá technická správa komunikací.
0: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře až přes příští pondělí 22. června. Rozhodnutí včera nepadlo. Řekl to prezident Petr Pavel po jednání kabinetu na úřadu vlády, kterého se zúčastnil. Podle hlavy státu spor o zastoupení Česka neprospívá důvěryhodnosti země v zahraničí. Petr Pavel zároveň ocenil schválení svého vedení delegace na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. Věří, že dohoda vznikne i ohledně summitu NATO. Do jednání vlády za 2 týdny proto prezident nepodá připravenou kompetenční žalobu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodl o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou neschválil kongres. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit na v přepočtu 2 miliony korun. Chtěl tím zmírnit legální migraci do Spojených států. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála více než v přepočtu 105 tisíc korun. Programu v minulosti využívaly například technologické firmy. Basketbalisté Nymburka ztratili dobře rozehrané 4. finálové utkání. V Pardubicích prohráli 100-101 a stav série o titul České ligy je vyrovnaný 2-2 na zápasy. Nymburští ještě půl sekundy před koncem 4. čtvrtiny vedli o 2 body, nedokázali ale ubránit Luboše Kováře, který dal rozhodující trojku s klaksonem. Víc situaci okomentoval v přenosu České televize nymburský kapitán Martin Kříž.
3: Já si myslím, že jsme si hlídali ty potenciální střelce. Nevybavuju si, jestli Luboš byl úplně volný, ale 0,5 vteřiny dokonce, střela z otočky, kolik jich dál za život takovýhle. Takže série 2-2 a myslím si, že pro diváky nádherná série, nádherný basket, tak si to trošku ještě protáhne.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm a teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky postupně ustávat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, takže koukneme na silnice a ten pohled nám zprostředkuje kolegyně Katka Jelenová.
5: A ta přeje dobré ráno. Ulicemi hlavního města zatím projíždíte bez větších komplikací, jen kratší zdržení naberete klasicky ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína, a to v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Karlovarské do centra od sjezdu z okruhu k odbočce na Ruzině či na příjezdu do Běchovic v Českobrodské směrem z újezdu.
4: Já ti moc děkuju. Hezké ráno, Katko.
5: I to vy, Honzo. Papa.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 4 minuty po 6. startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 9. června. Stanislava a Anabel mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? LP, Lost on You. Budou taky Marcel a Fiedlersky a jejich Vanilkové nebe. Hezké ráno přeje Honza.

byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcel a Fiedlersky, Vanilkové nebe ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Je úterý 9. června, v Praze bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, možná i bouřky budou, odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat. Maxima 19 až 21 stupňů, jsme na 17, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který bude v přehánkách sílit. A jak to vidí Katka Jelenová?
2: Na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce už panuje velmi hustý provoz. Chvílemi se zpomaluje až do zastavení, a to v úseku mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Silný provoz čekejte i v Liberecké směrem do centra v celém úseku až do Holešoveček. Další zdržení vás čeká ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Karlovarské se sune fronta od sjezdu z okruhu až k odbočce na Ruzeni a také v Českobrodské na příjezdu do Běchovic.
1: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
2: Krásné ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Tak to byl Benson Boone a jeho Mystical Magical. Posloucháte Rádio Praha v úterý 9. června. Za pár vteřin bude 6:30. No a to znamená jediné, že si na Rádiu Praha dáme zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré jitro. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji, konkrétně plochu na dohled od hory Říp a Krištofovy hamery na Chomutovsku. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera má jít Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Nejméně 3 lidé zemřeli při ruském útoku na město Čuhujiv v Charkovské oblasti na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sinehubov. V Charkově utrpělo několik lidí zranění. Úder tam poškodil taky budovy a v okolí města způsobil požáry. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. Z AC Milan získal italský superpohár, vyhrál českou ligu se Spartou Praha a 3x slovenský titul se Slovanem Bratislava. Zahrál si taky na světovém šampionátu 2010 v Jihoafrické republice a 3x se účastnil mistrovství Evropy. V Praze dnes bude oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm a teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky postupně ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, doplní Katka Jelenová?
3: Na Smíchově opatrně ve Zborovské ulici přímo v křižovatce u náměstí 14. října se srazilo osobní auto s motorkářem. Blokovaný je pravý pruh, výrazněji se ale nezdržíte. V Troji začaly s regulací vjezdu do Blanky směr Břevnov. Kolony se tak tvoří nejen v Nové Povltavské, ale také v Holešovičkách a Liberecké. V ní se brzdí už nahoře na konci Cínovecké. K Belskou se sune fronta směrem z Letňan dolů do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou. Východní částí okruhu také Štěrboholskou z úrovně Hradecké D11 až k Průmyslové a plný je Nuselský most do centra. K Legerově se jede 10 až 15 minut.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: I ty, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

půl sedmé v ranní Praze, třeba si je na Spyro, Material Girl. A bude taky Miles Smith a jeho Stay If You Wanna Dance.

0: big and beautiful.
1: Je 6:45. Výstava v archivu výtvarného umění v pražském DOXu připomíná život a dílo sochaře Olbrama Zoubka, který by letos oslavil 100 let. Nabízí snímky z jeho tvorby i setkání s přáteli a vrací do doby, kdy se každá fotografie pořizovala s rozmyslem.
2: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
3: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
2: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
3: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
4: V Zauce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
3: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
4: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
3: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
4: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to, jako že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
3: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který sejmul posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském Újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
4: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší, s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
3: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
4: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět, všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
3: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
5: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
3: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
5: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
3: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Dnes budeme mít v Praze oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat. Maxima 19 až 21 stupňů a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který v přehánkách zesílí. Jak to vidí Katka Jelenová?
6: Před Barandovským mostem housne provoz jak na jižní spojce, zatím od sjezdu na Modřany, tak ve Strakonické od závodiště i v ulici k Barandovu. Tam se jede pomaleji, hlavně kvůli omezení u teras a plněji i za mostem ve Strakonické směrem ke Zlíchovskému tunelu. V Troji stále dle potřeby regulují vjezd Dublanky směr Břevnov. Z konce Cínovecké přes Ucpanou Libereckou je trasa na půl hodiny. Kolona už se vytvořila i v Povltavské od Čuprovy. Plní se okolí Kobyliského náměstí, tam hlavně Zenklova dolů k Bulovce a Prosecká do centra z Nového Proseka k Vysočanské. Karlovarskou do centra od sjezdu z okruhu na Vypich jedete přes 20 minut, v Bělohorské naberete zdržení i ve směru z centra, ucpává se i Kukulova od Plzeňské a v Evropské do centra se sune nesouvislá fronta mezi Dědinou a Veleslavínem.
1: Díky moc, hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: To byla Avril Lavigne a Don't Tell Me. Je 7 hodin, ve studiu se mnou už je Míra Kasan. Máme pro vás zprávy Rádia Praha, přejeme hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: Politici vládní koalice projednají možné změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na ranní schůzku míří i jejich generální ředitelé. Na hlasování o projektech participativního rozpočtu Prahy 14 zbývá už jen týden. Heroin za 1,25 miliardy korun zabavili celníci v polském přístavu Gdyně. A dnes čekejte v Praze hodně oblačnosti, četné srážky, ojediněle bouřku a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Koaliční politici dnes projednají chystané změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o tom budou jednat i s generálními řediteli obou médií. Schůzka začne za hodinu. Český rozhlas i Česká televize by měly podle vlády od nového roku dostávat peníze ze státního rozpočtu. Ještě předtím by ale měla začít platit poslanecká novela, která televizní a rozhlasové poplatky odpustí například části seniorů nebo některým firmám. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by ale taková změna rozhlas připravila o 250 až 300 milionů korun na ročním příjmu.
2: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75+, zažijí samostatně nějaké domácnosti, protože samozřejmě je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak možná i ten návrh může být i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
0: Česká televize by mohla přijít ročně o víc než miliardu. Obě média se změnami dlouhodobě nesouhlasí a chtějí zachovat současný systém financování prostřednictvím televizních a rozhlasových poplatků. Obyvatelé Prahy 14 mají ještě týden na hlasování o letošních projektech v participativním rozpočtu na přeměnu městské části. Radnice na ně dohromady vyčlenila 6 milionů korun. Ze 16 projektů můžou lidé podpořit 2, jednomu naopak můžou dát záporný hlas.
3: O návrzích v participativním rozpočtu můžou rozhodovat všichni zájemci starší 15 let, kteří v Praze 14 bydlí, pracují a nebo studují. Lidé můžou podpořit například rozšíření dětského hřiště Jiráskův sad, výsadbu nových stromů před stanicí metra Rajská zahrada nebo opravu chodníků u zastávky Brixova plechárna. Hlasování radnice uzavře 16. června. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražské služby získají od hlavního města 850 milionů korun na modernizaci spalovny odpadu v Malešicích. Poskytnutí dotace v pondělí schválili pražští radní. Díky projektu zvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. O konečném schválení bude ještě rozhodovat zastupitelstvo hlavního města. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Iránu. Drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za víc než 10 let. Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen byl po nedělním kolapsu v přípravném utkání s Ukrajinou propuštěn z nemocnice a cítí se dobře. Záložník Wolfsburgu o tom informoval na Instagramu. Eriksen skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na evropském šampionátu v Kodani prodělal zástavu srdce. Od té doby hraje s implantovaným defibrilátorem, od kterého podle svých slov dostal v neděli šok. Šlo tak o úplně jinou situaci než před 5 lety. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo. Ojediněle zaprší a naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně se rozšíří na celé území města. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová. Hezké ráno. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letiště začala regulace provozu v obou tunelech. První část kolony je před sjezdem na Vestec z 2. kilometru, poté se brzdí na Radotínském mostu do Třetice i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Odtud k Ořechu je to na 15 minut. Z druhé strany od letiště nejprve zpomalíte na příjezdu do metropole Oclaného. Kvůli omezení u aviatické popojíždí zatím kratší fronta, delší pak od sjezdu z plzeňské D5 k Ořechu. Na severu metropole vázne provoz v Liberecké, kolona z konce Cínovecké k Blance je na více než 20 minut. K Belskou z Letňan do Hloubětína se sunete v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Poděbradská do centra se ucpává od Rajské zahrady a Broumarská plná v celé délce z Rajské zahrady až k Českobrodské. Řidiči se vyhýbají ucpanému východnímu okruhu a Štěrboholské spojce.
5: Já ti moc děkuju, Katko, zatím ahoj.
4: Měj se hezky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Do úterý 9. června vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno, 6 minut po 7. přeju za chvilku The Weeknd, Dancing in the Flames. Bude taky Holly Humberston a

0: To byl David Koller, nic není nastálo, je 7:45, posloucháte Radio Praha a teď nás bude zajímat historie.
1: Perný den, Radio Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Nejznámější ruský expres Rudá střela se rozjel poprvé mezi Moskvou a Petrohradem před 95 lety v roce 1931. Jezdí dodnes, dřív vždycky přes noc, ale nové vlaky jedoucí až 250 za hodinu dají 650 km mezi městy ani ne za 4 hodiny. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
4: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
3: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Ve finále neslavně hlavičkou do prsou Marka Materazziho ukončil kariéru červenou kartou Zinedine Zidane. Před 5 lety zemřela Popelka.
5: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
3: Libuše Šafránková.
5: Ale princezna to není, jasný pane.
3: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
6: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
3: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.
0: Dnes budeme mít oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, možná i bousky budou, odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat. Maxima 19 až 21 stupňů, na 19 už jsme. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, v přehánkách bude sílit. Teď zase Katka Jelenová.
7: Před Europarkem čekejte zdržení v obou směrech. Na jižní spojce se sune fronta téměř od Spořilova. Od Černého mostu je ucpaná jak východní část okruhu, následně i Štěrboholská spojka. Spojka se plní i před Barandovským mostem. Zpomaluje se u sjezdu na Modřany. Strakonickou se popojíždí od sjezdu z okruhu ulicí k Barandovu od Štěpařské až k omezení u teras. Na příjezdu do Prahy od severu čekejte zdržení v Cínovecké. Kolona začíná za sjezdem na Čakovice. K Blance odtud je to na více než půl hodiny. V Povltavské fronta od Čuprovy ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína od sjezdu na Vinoř k Poděbradské. A provoz sílí i před omezením na Ohradě, jak v ulici pod Krejcárkem, tak v Hartigově od vozovny i v ulici Jana Želivského od nákladového nádraží.
0: Díky moc, hezké ráno.
7: I tobě.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
9: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
10: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
8: Praha žije.

0: To se takhle sejde Madonna a Sabrina Carpenter, to není začátek vtipu, ale song Bring Your Life z toho vznikl. 7:30, dáme si zprávy s Mirkem Kasanem na Rádiu Praha.
1: Dobré ráno. Před soud v kauze Dozimetr dnes předstoupí jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Vypovídat má 2 dny. Jako náměstek primátora pro dopravu podal v kauze trestní oznámení před 5 lety. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tím na doporučení ministerstva zahraničí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Některé pojišťovny ale pojištění pro cesty na Kubu stále nabízejí. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají zejména dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník Apache americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jisté, jestli bitevní vrtulník zasáhla iránská palba, nebo se u něj vyskytl technický nebo jiný problém. Nehodu Spojené státy vyšetřují. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku McCartney Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším utkání čeká českou reprezentantku světová devítka a nasazená trojka, Kanaďanka Viktoria Mboková. V Praze dnes bude oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm a teplotami do 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně se rozšíří na celé území města. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se podíváme taky na silnice s Katkou Jelenovou.
3: V ulici v Korytech blíž k jižní spojce směrem od Průběžné se srazila 3 osobní auta, projíždí se Kyvadlově v obou směrech, tak čekejte zdržení. Na jižní spojce před Barandovským mostem se popojíždí od sjezdu na Pankrác, Strakonická do centra plná v celé délce, od sjezdu z okruhu ulice k Barandovu před omezením u teras od Štěpařské. Na hlavní části okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. První část kolony je stále od sjezdu na Vestec přibližně ze 2. kilometru, kamiony zpomalují už na úrovni Jesenice, poté se brzdí na Radotínském mostu do třetice i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Z druhé strany tedy od letiště nejprve zpomalíte na příjezdu do metropole od Slaného. Kvůli omezení zatím kratší fronta, delší pak od sjezdu z plzeňské D5 až k Ořechu. A ještě naskok na sever metropole od Cínovecké. Aktuálně popojíždí kolony jak Libereckou dolů k Blance, tak i k Belskou v celé délce až do Hloubětína k Poděbradské.
0: Katko, díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 8:15, posloucháte Rádio Praha v úterý 9. června. Přibývá žáků, kteří se v Mladé Boleslavi chtějí stát hasičem. Na obor tamní střední odborné školy nazvaný požární ochrana se letos přihlásilo 90 zájemců. Škola jich přijala 30. Obor vznikl loni, kdy ho začalo studovat 18 kluků a holek.
1: Tak a já se vás zeptám, o čem zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je?
2: Výuka ve třídě 1H, jednička znamená první ročník, háčko jako hasiči. Vyučujícím je kromě jiných šéf mladoboleslavských profesionálních hasičů David Bárta. Ve třídě je 18 studentů, včetně dívek. Třeba Martin.
3: Já jsem se rozhodl pro tento obor z důvodu, že hasičině se věnuju už odmala. Jsem součástí sboru dobrovolných hasičů v Mělnickém Vtelně.
2: Ředitel územního odboru Mladá Boleslav David Bárta, jak se sbor profesionálů oficiálně nazývá, vysvětluje, proč zařídil, že tento obor nově vzniknul.
4: No tak napadlo mě to, protože zkrátka tenhle region je dost složitý, co se týče jako pracovního trhu, a byť je náš obor jako velmi prestižní, tak stále jako zdá se říct, že těch hasičů není až tolik, těch zájemců, kolik bych si já úplně představoval. Konkurence Škodovky a navázaných subjektů na to je strašně spousta, který mají spoustu jiných benefitů, kterými nejsme schopni dodat, nejsme schopni tomu konkurovat, tak mi napadlo, že když tady bude obor požární ochrany, máme větší šanci si ty žáky tady vychovat.
2: Vratislav Kozák, zástupce ředitele školy, uvedl, že v prvním ročníku převažuje teorie.
5: Ty předměty odborné jsou v prvním ročníku pouze dva, technické prostředky požární ochrany a organizace a řízení požární ochrany.
6: Co musí ten člověk, který chce u vás studovat, tak co musí zvládat?
5: A takhle, my jsme tam zařadili letos dvě disciplíny, takzvaný Jacíkův test a člunkový běh.
2: Kromě maturitní zkoušky budou mít studenti po ukončení školy i nejrůznější certifikáty z kurzů, které absolvují. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, možná i bouřky. Odpoledne a večer by srážky od západu měly ustávat. Maxima 19 až 21 stupňů Celsia. Na těch 19 už jsme a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který bude v přehánkách sílit. Katka Jelenová má slovo.
7: Cínovecká směrem z Ústecké D8 se zaplnila až ke sjezdu na Čakovice. Odtud k Blance se jede přes půl hodiny. Hodně plná aktuálně i stará Ústecká 608 mezi Zdiby a Kobylisy. Za Kobylisským náměstím se jede hodně pomalou Zenklovou k Bulovce. V Libni ucpaná oblast Libeňského zámku, ulice Na Stráži od Střížkova, na Balabence pak Sokolovská od Gongu až na Palmovku. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína čekejte zdržení v úseku mezi odbočkou na Vinoř až dolů k Poděbradské. V Novopatské od Černého mostu se brzdí za sjezdem na Satalice a pomaleji se pokračuje až do Kbelské. Jako každé všední ráno, tak i dnes totálně ucpaná východní část okruhu i navazující Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu a ulice v Korytech směrem z Průběžné k jižní spojce. Dlouhé kolony v obou směrech před spojkou odklízejí následky po srážce 3 osobních aut. Průjezd možný pouze kyvadlově.
0: Já ti moc děkuju, měj se.
7: Krásné ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Topíte se v reklamách.

0: Je 8 hodin a ve studiu se mnou už je Míra Kasan. Máme pro vás další zprávy Rádia Praha. Přejeme hezké úterní ráno.
1: Dobré ráno. Cizincům žijícím v Praze 1 pomáhá na úřadu městské části interkulturní pracovník. Praha 5 finančně podpoří charitativní organizaci Naděje. Ta peníze využije na práci v terénu. Rusko má nedostatek pohonných hmot na Krymu i na jihu země. A dnes bude nad Prahou hodně oblačnosti. Čekáme četné srážky a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 bude pomáhat cizincům žijícím na území městské části při jednání s úřady. Zřídila k tomu pozici interkulturního pracovníka, který působí přímo na radnici ve Vodičkově ulici a pomáhá s komunikací. Vysvětluje jim také jejich práva a povinnosti nebo zprostředkovává kontakty na další instituce. Pokračuje nezávislá radní Ivana Antalová.
3: Bude jakýkoliv cizinec potřebovat pomoc nějakými úředními záležitostmi, přijde na úřad, propojí se s interkulturním pracovníkem a on zajistí jednak tlumočení a propojuje s jednotlivými odbory a odděleními, které dokáží řešit ten problém toho cizince.
1: Přes 260 tisíc korun získá darem od Prahy 5 charitativní organizace Naděje. Pomáhá lidem v obtížné životní situaci, kteří dosud nečerpali žádné sociální služby. Peníze využijí zejména pracovníci, kteří jezdí za klienty do terénu a poskytují jim základní pomoc a poradenství. Uvedl místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit z hnutí ANO.
4: Mobilní jednotka Naděje je osvědčeným nástrojem pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a často stojí mimo dosah běžných sociálních služeb. Terénní pracovníci odvádějí mimořádně důležitou práci přímo v ulicích.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za hnutí SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí. Musí nejdřív prověřit možný střet zájmu. Anektovaný poloostrov Krym jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
5: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Basketbalisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém finále ligového play-off nad Nymburkem těsně 101 kustu a stav série vyrovnali na 2-2 na zápasy. Východočeši přitom měli na zakončení posledního útoku půl sekundy, v tu chvíli prohrávali o 2 body. Úspěšnou trojkou z otočky nakonec rozhodl pardubický Luboš Kovář.
6: To se podle mě přesně říkal Nymburk tohleto, že se to nedá prohrát. Celkově ta akce měla jít na dvojku, chtěli jsme to vyrovnat a i do prodloužení, ale někdy tak k tomu patří, k tomu sportu, takovýhle šťastný střely.
1: Série bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm a teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně se rozšíří na celé území města. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolegyně Katka Jelenová.
7: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona téměř od podjezdu magistrály. 15 až 20 minut zabere trasa ke sjezdu do Průběžné. Tam přímo v odbočovacím pruhu stojí dva kamiony. Z opačného směru, tedy od Černého mostu, dlouhá kolona už od sjezdu z Novopatské vleče se východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou za Europark více než 40 minut. V ulici v Korytech ve směru z Průběžné před jižní spojkou už následky nehody tří osobních aut řeší mimo jízdní pruhy. Kolony se ale vytvořily velmi dlouhé. Od Strašnic se sunou už z ulice v Olšinách, pak i celou Průběžnou. A ještě sever metropole Cínovecká zůstává ucpaná od sjezdu na Čakovice. Odtud k Blance pojedete více než půl hodiny. Hodně plná zůstává i stará Ústecká 608 mezi Zdiby a Kobylisy. Za Kobylským náměstím nabíráte zdržení v Zenklově až k Bulovce.
0: Díky moc, Katko, měj se.
7: Krásné ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 6 minut po 8. Posloucháte Rádio Praha v úterý 9. června. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Post Malone a Morgan Wallen. I had some help. A budou taky Stouni a jejich In the Stars.

0: To byla Susan Vega a její Tom zde na ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: Na Rašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude oblačno až zataženo postupně s deštěm nebo přeháňkami, možná i bouřky budou, odpoledne a večer budou ale srážky od západu ustávat. Maxima 19 až 21, na těch 19 už jsme, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. A jak to vidí Katka Jelenová?
2: Sever Prahy zůstává dost obtížně průjezdný, přesněji Cínovecká od sjezdu na Čakovice, následně jak Liberecká k Blance, tak Kbelská dolů do Hloubětína. A hodně plná je i dál trasa na Hostivář Průmyslová mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. V Novopatské směrem od Kbelské zpomalíte za sjezdem na Satalice a v dlouhé frontě se budete sunout okolo Černého mostu až do Štěrbohol k Průmyslové. Řidiči se snaží ucpanému okruhu vyhnout a jedou do centra Chlumeckou. Z úrovně Rajské zahrady se tak zaplnila jak Poděbradská, tak Broumarská, v ní kolona až ke křížení s Českobrodskou. Před omezením na Ohradě narůstá zdržení jak v Novovysočanské, brzdí se před Orlenem, ztratíte 20 minut, tak v Hartigově v té kolona na 15 minut, v ulici Jana Želiského se brzdí u nákladového nádraží. A na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se popojíždí od podjezdu magistrály. Okolo 20 minut se jede ke sjezdu do Průběžné. V odbočovacím pruhu stojí nepojízdný kamion, částečně zasahuje i do pravého pruhu a vybočuje se.
0: Díky moc, Katko, měj se.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší patra

0: čtyřka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další top ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: a Together v 8:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi je Míra Kasan.
1: Hezké ráno. Ředitelé Českého rozhlasu René Zavoral a České televize Hynek Chudárek právě teď jednají na úřadu vlády. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš by měl oznámit přesnou částku, se kterou budou obě veřejnoprávní média příští rok hospodařit. Oba generální ředitelé změnu financování z koncesionářských poplatků odmítají. Obávají se politického ovlivňování. Meteorologové v pražském Klementýnu hlásí první letošní tropickou noc, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů Celsia. V noci na dnešek tam naměřili o desetinu stupně víc. Policie už dnes posiluje hlídky v okolí letiště v Hradci Králové. Zítra v parku 360 začne pětidenní hudební festival Rock for People. Podle organizátorů přijede denně až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami. Hlavní město Nového Zélandu Wellington dnes zasáhla silná bouře, informovala o tom agentura Reuters. Kvůli nepříznivému počasí musely být zrušeny některé lety, vítr navíc převrátil jedno letadlo. Uzavřeny jsou některé silnice a přerušeny trajektové spoje. Úřady zároveň vyzvaly stovky obyvatel podél jižního pobřeží města k evakuaci. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. Z AC Milan získal italský superpohár, vyhrál českou ligu se Spartou Praha a třikrát slovenský titul se Slovanem Bratislava. Kucka si zahrál taky na světovém šampionátu 2010 v Jihoafrické republice a třikrát se účastnil mistrovství Evropy. Praze dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle zaprší a naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně se rozšíří na celé území města. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, podíváme se na silnice, ten pohled nám zprostředkuje Katka Jelenová.
3: Hezké ráno, na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most přetrvává zdržení od podjezdu magistrály. Kolona na čtvrt hodiny se sune ke sjezdu do průběžné. Tam odbočovací, částečně i pravý pruh blokuje nepojízdný kamion. Spojka je plná i před Barandovským mostem, fronta od sjezdu na Pankrác popojíždí až do Dobřížské k Mrázovce. Kolony se vlečou i Radlickou od Valtrovky, Plzeňskou od Kavalírky. Hodně ucpaná je teď oblast Vypichu, Bělohorská v obou směrech i Kukulova ze spod od Plzeňské. V Novopatské směrem od Kbelské se zpomaluje za sjezdem na Satalice. V hodně dlouhé frontě se dál sunete okolo Černého mostu až do Štěrbohol k Průmyslové. A jak se řidiči snaží ucpanému okruhu vyhnout? Plní směr centrum Chlumeckou a pak z úrovně Rajské zahrady i Poděbradskou, tak Broumarskou, v ní kolona až ke křížení s Českobrodskou.
0: Katko, moc děkuju, zatím ahoj.
3: Měj se hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl deváté v ranní Praze Pink a Willow Sage Heart Cover Me in Sunshine. A taky DNC a Cake by the Sea.

0: DNC Cake by the Ocean ve 8:45 na Rádiu Praha a teď Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Centrum architektury a městského plánování se loučí s návštěvníky. Prágrovy kostky, kde kemp sídlí, čeká generální rekonstrukce. A vy tak máte poslední šanci tyhle prostory vidět v původním a taky ve velmi špatném technickém stavu. Připravili tam program pro celou rodinu. Během následujících dnů se v kempu vystřídá hned několik umělců, kteří naznačí, jak by kemp mohl vypadat za pár let. 25. června tam taky bude oficiální closing party. Stačí se zdarma registrovat na webu kempu. A nebo oslavte Mezinárodní den archivů. Program jsme si pro vás připravili i v Českém rozhlase. V budově na Vinohradech se v úterý můžete zúčastnit přednášky vedoucího archivu Tomáše Duvky, která otevře proces s K.H. Frankem. V archivu Českého rozhlasu se z procesu dochovalo 1339 zvukových fólií o celkové délce 85 hodin. Tohle vzácné svědectví o průběhu tribunálu se podařilo kompletně zdigitalizovat. Detaily zjistíte v úterý od 12 nebo od 16 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: V Praze bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, možná i bouřky, odpoledne a večer budou ale srážky od západu ustávat. Maxima 19 až 21 stupňů Celsia, jsme na těch 19. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který v přehánkách zesílí. A jak to vidí Katka Jelenová?
3: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most trvá potíž u sjezdu do Průběžné. Odbočovací pruh stále blokuje porouchaný kamion, zlehka zasahuje i do pravého pruhu. Nákladní vozidla tak musí vybočovat. 15-minutová kolona se sune z úrovně magistrály a plní se kvůli tomu i Spořilovská schodova. Na jižní spojce panuje hustý provoz i před Barandovským mostem. Od sjezdu na Pankrác se do Dobřížské k Mrázovce jede okolo 15 minut. Vjezdy do tunelu dle potřeby regulují. Kolony tak přetrvávají i v Radlické od Valtrovky, i v Plzeňské od Kavalírky. Postojíte i nahoře v Patočkově před tunely, dle potřeby se reguluje i v Troji, před Blankou tak fronta nejen v Nové Povltavské, předtím i v Liberecké z konce Cínovecké, také v Povltavské od Balabenky i v Trojské od Kazanky i se zhora od Kobylis. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína teď půlhodinová kolona od sjezdu z Cínovecké až k Poděbradské, plno stále i dál na trase na Hostivař v Průmyslové mezi Českobrodskou a jižní spojkou.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Instagramujete?
5: Instagramujete?
4: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
5: Ve vašem mobilu.

0: Pražský zastupitel Adam Scheinherr bude dnes u soudu svědčit v kauze Dozimetr. Hlavní líčení právě začíná. Na hlasování o projektech participativního rozpočtu Prahy 14 zbývá už jen týden. Boje mezi Izraelem a Íránem prozatím skončily. V Izraeli se znovu otevírají školy. A dnes čekejte v Praze hodně oblačnosti, četné srážky, ojedinělé bouřku a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Jako svědek přijde pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka primátora pro dopravu podal v tomto případu trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Kauza Dozimetr se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Obyvatelé Prahy 14 mají ještě týden na hlasování o letošních projektech v participativním rozpočtu na přeměnu městské části. Radnice na ně dohromady vyčlenila 6 milionů korun. Ze 16 projektů můžou lidé podpořit 2, jednomu naopak můžou dát záporný hlas.
2: O návrzích v participativním rozpočtu můžou rozhodovat všichni zájemci starší 15 let, kteří v Praze 14 bydlí, pracují a nebo studují. Lidé můžou podpořit například rozšíření dětského hřiště Jiráskův sad, výsadbu nových stromů před stanicí metra Rajská zahrada nebo opravu chodníků u zastávky Brixova plechárna. Hlasování radnice uzavře 16. června. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení českého ministerstva zahraničí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
3: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
0: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla, její pojištění je platné. Po pondělních íránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem Netanyahuem. Izrael ale hrozí obnovením bojů v případě, že na něj zamíří další rakety.
4: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro iránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním íránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili 2 balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Íránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl na letišti v Miami 3 dny před startem mistrovství světa vpuštěn do Spojených států. Na šampionátu se měl představit jako první somálský sudí v historii. Důvod odmítnutí není známý. Podle somálského ministerstva sportu měl rozhodčí víza v pořádku. Somálsko je ale jednou ze zemí, jejíž občané mají od června zakázaný vstup do USA. Podle informací FIFA Artan nakonec na šampionátu pískat nebude. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm a teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně se rozšíří na celé území města. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice s Katkou Jelenovou. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují provoz v tunelech, kamiony zastavují před Jesenicí, osobní auta u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Ulice k Barandovu směrem z centra a kolona od Kauflandu směrem do centra zpomalíte u křížení Slamačovou. Fronta pak popojíždí až k omezení u teras. A velmi dlouhé kolony stále přetrvávají jak v Liberecké k Blance, tak na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce z Novopatské od sjezdu na Satalice za Europark se popojíždí přes 50 minut.
6: Díky moc, hezké ráno.
5: Měj se hezky.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 9. června. Máme 6 minut po 9. a za chvilku Lost Frequencies. Are you with me? A taky třeba Ray, Where is my husband?
1: Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Tak, if today was your last day, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha, teď Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Nejznámější ruský expres Rudá střela se rozjel poprvé mezi Moskvou a Petrohradem před 95 lety v roce 1931. Jezdí dodnes, dřív vždycky přes noc, ale nové vlaky jedoucí až 250 za hodinu dají 650 km mezi městy ani ne za 4 hodiny. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
5: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
4: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Ve finále neslavně hlavičkou do prsou Marka Materazziho ukončil kariéru červenou kartou Zinedine Zidane. Před 5 lety zemřela Popelka.
6: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
4: Libuše Šafránková.
6: Ale princezna to není, jasný pane.
4: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
7: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
4: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude oblačný až zatažený, postupně s deštěm nebo přeháňkami, možná i bouřky budou, odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat. Maxima 19 až 21 stupňů Celsia, jsme na těch 19 stupních a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který v přeháňkách zesílí. Jak to vidí Katka Jelenová?
8: V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky, dlouhá kolona se proto stále sune téměř celou Libereckou od Letňan. Čekejte okolo 20 minut navíc, plná zůstává i Povltavská od Balabenky. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína zpočátku jen nesouvislá fronta od Cínovecké, výrazně se zpomaluje až v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou, pak i dál na Hostivař v Průmyslové od sjezdu do Českobrodské až k jižní spojce. V Novopatské za Kbelskou se brzdí už před sjezdem na Satalice a v pomalejším tempu se pokračuje okolo Černého mostu až za Běchovice. Před omezením na ohradě trvá silný provoz jak v Novovysočanské od Krejcárku, tak v Hartigově od Vozovny. A v Bubenči v Korunovační se sune fronta k Veletržní, dál i celým Letenským tunelem k nábřeží. Jedete-li dál směr centrum, čekejte zdržení i na magistrále mezi Florencí a Muzeem. Magistrála z opačné strany, tedy od D1, je ucpaná od sjezdu na Nusle. Do Legerovy pojedete téměř 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
8: Měj se hezky, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: byla Jade a Charge. Je 9:30 a na Rádiu Praha jsou před námi zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezký den. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za hnutí SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Policisté pátrají po muži, který sexuálně napadl ženu v pražských Hodkovičkách. Žena šla v úterý 26. května v 10 hodin večer od zastávky autobusu. Muži, který je začal osahávat, se ubránila s použitím pepřového spreje a utekla. Dnes to uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Lahoda. Policisté na svém webu zveřejnili mužovu podobiznu a žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji, konkrétně plochu na dohled od hory Říp a Krištofovy Hamry na Chomutovsku. Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník Apache americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jisté, jestli bitevní vrtulník zasáhla iránská palba, nebo se u něj vyskytl technický nebo jiný problém. Nehodu Spojené státy vyšetřují. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do trvnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku McCartney Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším utkání čeká českou reprezentantku světová devítka a nasazená trojka Kanaďanka Viktoria Mboková. V Praze dnes bude oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm a teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně se rozšíří na celé území města. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Katku Jelenovou zdravím do dopravního infocentra, jak jsme na tom.
3: Také zdravím. Na severovýchodě metropole přetrvává hodně silný provoz, konkrétně v Liberecké do centra od Střížková k Bulovce. V Novopatské za Kbelskou se brzdí před sjezdem na Satalice a velmi pomalu se pokračuje okolo Černého mostu až za Běchovice. Zdržení ale nabírají převážně řidiče kamionů v pravém pruhu. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují provoz v tunelech. Nákladní soupravy zastavují před Jesenicí osobní auta až u sjezdu na Vestec okolo 3. kilometru. A ještě se podíváme na výjezd z metropole směr D7 na Slaný, tam po pojíždí fronta před omezením u letiště zastavíte za sjezdem do Evropské.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: Taky se měj hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba Ella Henderson na Rudimental, Alibi.

0: Alex Warren, Eternity, ve 9:45 na Rádiu Praha. Praha zpřísní používání zábavní pyrotechniky. Radní schválili úpravu vyhlášky, ta mimo jiné umožní městským částem, aby na svém území používání rachejtlí a dělobuchů zakázali úplně. Návrh ještě musí odsouhlasit zastupitelé.
1: Já bych zakázal úplně prodej po celý Praze. Jenom při zvláštních příležitostech, když to organizuje stát anebo magistrát a tak dále. Ale soukromně bych všechno zakázal, protože to stojí životy a peníze a je to zbytečné.
2: Říká pan Vladimír z Petrské čtvrti v Praze 1 a pan Tomáš, který bydlí nedaleko, dodává.
3: Zábavní pyrotechnika nás spíš otravuje, ale není to tak, že by nás otravovala dennodenně. Dřív to bylo horší v noci, že byly takové jako zábavní ohňostroje. Teď se to omezilo hodně na toho Silvestra.
2: Podle nové vyhlášky, kterou schválili radní hlavního města, budou mít radnice jednotlivých městských částí možnost na svém území zakázat odpalování rachytlí a nebo třeba dělobuchů. Takovou možnost by využila třeba Praha 6, která změnu vítá, říká radní městské části Petr Palacký ze Zelených.
4: Zábavní pyrotechnika způsobuje znečištění ovzduší, znečištění veřejného prostoru, zároveň má negativní vliv na přírodu ve městě, na městskou faunu a v neposlední řadě jsou zde i zdravotní rizika spojená s odpalováním zábavní pyrotechniky. Bohužel k těmto úrazům neustále dochází.
2: Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů dojde i k omezení času, kdy lidé budou moct odpalovat pyrotechniku při novoročních oslavách.
5: Dnes to bylo celý vlastně 31. prosince a celého 1. ledna, prostě 48-hodinové okno, tak jsme se rozhodli to zkrátit na 9-hodinové okno, takže to je od 5. hodiny odpoledne do 2. hodiny ranní, což je myslím dostatečná doba pro to, aby se vyřádili ti, kdo se chtějí vyřádit.
2: Vyhláška se nevztahuje na organizované ohňostroje, které odpalují specializované firmy. Návrh ještě musí odsouhlasit zastupitelé hlavního města. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, možná i bousky budou, odpoledne a večer budou ale srážky od západu ustávat. Maxima 19 až 21 stupňů a foukat bude mírný západně až jihozápadní vítr, který bude v přehánkách sílit. A ještě Katka Jelenová a dopravní situace.
6: Libereckou do centra už jedete v celku plynule, jen krátce se zpomaluje před Bulovkou. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína už se tvoří fronta jen mezi Novopatskou a Poděbradskou. Kamiony v dlouhé frontě popojíždí celou Novopatskou už od sjezdu ze Kbelské, pokračují okolo Černého mostu až ke sjezdu na Běchovice. Na Štěrboholské spojce už jedou o něco svižněji, osobní auta zdržení nenabírají. Před omezením na Ohradě se zdržení o něco zkrátilo, v ulici pod Krejcárkem se brzdí za odbočkou na Palmovku, v Hartigově stále na úrovni vozovny.
0: Katko, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezké úterý, měj se fajn.
6: I tobě, Honzo, měj se krásně, ahoj.
7: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
8: 2 dny, 200 tvůrců, 1 místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, je úterý 9. června a v 10 hodin vysíláme zprávy. Slovo má Míra Kasan. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, je tu i Vojta Přívětivý. Investigativní tým Českého rozhlasu objevil firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu o 100-tisícovém dluhu. Praha 1 bude pomáhat cizincům žijícím na území městské části při jednání s úřady. Heroin za 1,25 miliardy zabavili celníci v polském přístavu Gdyně. A dnes bude nad Prahou hodně oblačnosti, čekáme četné srážky a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Úřad práce evidoval ke konci letošního března v Česku skoro 15 tisíc filipínských pracovníků. Působí zejména ve službách nebo jako řidiči. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale protiprávní, říká mluvčí inspektorátu práce Richard Koliba.
3: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tedy nucení podepsat k pracovní smlouvě také dohodu o uznání dluhu ve výši 100 000 korun, pokud se rozhodnou odejít dřív než za 2 roky, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
1: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková napsala, že rezort případ předá policii i inspekci práce. Zástupci firmy tvrdí, že jim postup doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Praha 1 bude pomáhat cizincům žijícím na území městské části při jednání s úřady. Zřídila k tomu pozici interkulturního pracovníka, který působí přímo na radnici ve Vodičkově ulici a pomáhá s komunikací. Cizincům vysvětluje také jejich práva a povinnosti nebo zprostředkovává kontakty na další instituce. Pokračuje nezávislá radní Ivana Antalová.
4: Když bude jakýkoliv cizinec potřebovat pomoc nějakými úředními záležitostmi, přijde na úřad, propojí se s interkulturním pracovníkem a on zajistí jednak tlumočení a propojuje s jednotlivými odbory a odděleními, které dokáží řešit ten problém toho cizince.
1: Vláda bude financování veřejnoprávních médií projednávat v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na společném jednání ředitele obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká René Zavoral.
5: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme probili panem premiérem informování o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli.
6: Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
1: Podle premiéra Babiše by měl zákon, který ruší poplatky za televizi a rozhlas, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně víc než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Iránu. Drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za více než 10 let. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk těsně 101-100 a srovnali stav finálové série Národní ligy na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem zápasu prohrávali o 2 body. Rozhodující 3-bodovou střelu z otočky vyslal těsně před závěrečným klaxonem pardubický Luboš Kovář. 5. zápas série je na programu ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm a teplotami do 19 až 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně se rozšíří na celé území města. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se ptám Katky Jelenové. Hezké dopoledne, Katko.
7: Pěkné dopoledne, Vojto. V Liberecké směrem z Letňan k Blance už se jen krátce zpomaluje před Bulovkou. Větší potíže čekejte až dál ve směru do centra v Holešovicích. V Argentinské těsně před odbočkou do Dělnické se srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh. Po pojíždí se 10 minut, kolona začíná kus za mostem Barikádníků. Kamiony se vlečou celou Novopatskou od sjezdu ze Kbelské a pokračují i okolo Černého mostu až do Štěrbohol k Europarku. A pokud se chystáte ven z Prahy směrem na Neratovice a Mělník, počítejte se velkými komplikacemi na silnici 9 Zálí-Beznicemi. U odbočky na Zlonín těžká nehoda, na místě několik vozidel záchranářů, aktuálně se nedá projet, komunikace uzavřená v obou směrech. Místo můžete objet přes Měšice a Zlonín. Přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, o znění vašeho dopoledne se vám chystá starat v Rádio Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Aktuální čas 6 minut, 6 a čtvrt minuty po 10. hodině. Městské části Prahy by mohly zcela zakázat používání pyrotechniky. To je téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Co se pak muziky týče, zazní třeba Lady Gaga. Taky BB Rexa a Faithless. Na samotný začátek dopolední Prahy, zpěvák Sombr. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: 10:17, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že jste s námi. Používáte rádi zábavní pyrotechniku? Tak pozor, Praha možná její používání zpřísní. Radní totiž schválili úpravu vyhlášky, ta mimo jiné umožní městským částem, aby na svém území používání rachejtlí a dělobuchů úplně zakázali, a to hlavně kvůli rizikům, která sebou nesou. Takovou možnost by využila třeba Praha 6, která změnu uvítá. Podle radního městské části Petra Palackého ze Zelených má zábavní pyrotechnika negativní vlivy na přírodu ve městě, na městskou faunu a nese sebou i zdravotní rizika spojená se samotným odpalováním. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů dojde i k omezení času, kdy lidé budou moct odpalovat pyrotechniku při novoročních oslavách. Vyhláška se ale nevztahuje na organizované ohňostroje, které odpalují specializované firmy. Návrh ovšem ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo hlavního města, tak uvidíme, jak to dopadne. Víte, o tom píšeme a mluvíme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? V Liberecké směrem z Letňan k Blance už se jen krátce zpomaluje před Bulovkou. Větší komplikace trvají až dál ve směru do centra. V Holešovicích, v Argentinské, těsně před odbočkou do Dělnické se srazila dvě osobní auta. Blokují levý průh a fronta je na 5 až 10 minut. Na východě metropole je stále plno v Novopatské od Kbelské až k Černému mostu. Kamiony se sunou i dál východní částí okruhu. Až do Štěrbohol za Europark osobní auta v levém pruhu jedou v celku plynule. Na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v tunelech. Kamiony zastavují na úrovni Jesenice, osobní auta před sjezdem na Vestec na 3. kilometru. A výjezd z metropole směrem k dálnici D7 až 20 minut ztratíte na trase od sjezdu do Evropské k omezení u letiště. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražák je hry o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Toxa Pyžamo, aktuální jednička našeho hitu týdne. Připomínám, že hlasovat můžete na našem webu praha.rozhlas.cz. Teď ale Rádio Praha vysílá zprávy, je 10:30 a slovo má Míra Kasan.
1: Hezké dopoledne. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tím na doporučení ministerstva zahraničí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Některé pojišťovny ale pojištění pro cesty na Kubu stále nabízejí. Policie už dnes posiluje hlídky v okolí letiště v Hradci Králové. Zítra v parku 360 začne pětidenní hudební festival Rock for People. Podle organizátorů přijede denně až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera mají Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Hlavní město Nového Zélandu Wellington dnes zasáhla silná bouře, informovala o tom agentura Reuters. Kvůli nepříznivému počasí musely být zrušeny některé lety. Vítr navíc převrátil jednu

0: letadlo. Uzavřeny jsou některé silnice a přerušeny trajektové spoje. Úřady zároveň vyzvaly stovky obyvatel podél jižního pobřeží města k evakuaci. Fotbalisté Francie v generálce na světový šampionát porazili doma 3-1 Severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které v New Yorku vyhrálo 2-1 nad Uzbekistánem. A vítězně se na start mistrovství naladilo i Španělsko, které v Mexiku porazilo Peru 3-1. V Praze dnes bude oblačno až zataženo s ojedinělým deštěm a teplotami do 21 stupňů Celsia. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně se rozšíří na celé území města. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Situace na pražských silnicích mapuje Katka Jelenová. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. V Holešovicích trvá menší potíž v Argentinské do centra. Těsně před křížením s Dělnickou blokují levý pruh následky nehody dvou osobních aut. Zdržení už ale velmi krátké. Na východě metropole stále plno v Novopatské od Kbelské až k Černému mostu. Jsou to kamiony, sunou se dál i východní částí okruhu až do Štěrbohol za Europark. Na hlavní části okruhu směrem zde jednak letišti stále regulují provoz v obou tunelech. Zdržení nabírají také hlavně kamiony, zastavují na úrovni Jesenice osobní auta až před sjezdem na Vestec okolo 3. kilometru. A o velký kus dál na výjezdu z metropole směr dálnice D7 ztratíte okolo 20 minut v koloně od sjezdu do Evropské k omezení u letiště. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: 4 minuty po půl 11. pokračuje dopolední Praha. Dobrý den vám přejeme. Lidé v Praze se budou moct podívat na planetu Zemi z vesmíru, a to pomocí virtuální reality. Na Mariánském náměstí u Nové radnice je totiž připravená mobilní raketa Spacebus a za chvíli si k tomu s naším kolegou, reportérem Mikulášem Vochoskou řekneme víc. Teď ale Bibi Rexa a Faithless, hezký poslech přejeme.

0: Zpěvačka Celeste doznívá těsně před 10:45 v dopoledním vysílání Rádia Praha, které jsme rádi, že posloucháte. Dobrý den vám přejeme. Do centra Prahy dnes dorazila největší vzdělávací vesmírná atrakce v Česku. Na Mariánském náměstí je 18 metrů dlouhá mobilní raketa Spacebus, která pomocí virtuální reality nabídne návštěvníkům pohled na Zemi z oběžné dráhy. Víc nám k tomu teď řekne reportér Mikuláš Vuchoska, se kterým jsme ve spojení a který na místě. Mikuláši, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, tak tím hlavním lákadlem je ten velký bílý tubus, který připomíná právě vesmírnou raketu, kde si lidé můžou vyzkoušet zhruba 15-minutový virtuální let do vesmíru. Návštěvníci usednou do hydraulických sedadel, která se pohybují a vibrují. Nasadí si brýle a s virtuální realitou a uvidí naši planetu tak, jak ji sledují astronauti z Mezinárodní vesmírné stanice. Proletí se kolem oceánů, dešťových pralesů i České republiky. Kromě toho je na místě i vesmírná výstava, modely Země, měsíce, anebo se tady také lidé můžou vyfotit s vesmírnými kulisami.
0: No, zní to naprosto fenomenálně. Co přesně se tam návštěvníci tedy dozví?
1: Tak například, jak astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici hospodaří s vodou, jak vypadá vzlet a přistání rakety a další zajímavosti. Jde o vzdělávací akci a právě to je hlavním cílem celého projektu. Tyhle dopolední časy jsou vyhrazené zejména pro školní skupiny, které se seznamují s vesmírem, moderními technologiemi a vědou. Součástí programu jsou také setkávání s kadety projektu Zero G, kteří dětem přibližují technické a přírodovědné obory. Organizátoři chtějí mladé lidi inspirovat k zájmu o vědu a ukázat jim, jak může vypadat budoucnost českého vesmírného programu.
0: Tak to se mě, Mikuláši, trošku zklamal touhle informací. Kdyby se chtěli přijít podívat běžní návštěvníci, kdy mají možnost?
1: Tak pro veřejnost je Spacebus otevřený v odpoledních hodinách dnes i zítra. Vstup je zdarma, jen je potřeba počítat s omezenou kapacitou samotného simulátoru, do kterého se najednou vejde jenom 9 lidí. Připomenu ještě, že vesmírný simulátor je tady na Mariánském náměstí před novou radnicí a po Praze bude pokračovat i do dalších měst ve Středočeském kraji.
0: Do centra Prahy dnes dorazila největší vzdělávací vesmírná atrakce v Česku. Přiblížili jsme si s reportérem Mikulášem Vochoskou. Mikuláši, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a z vesmíru teď pojďme zpátky na pražské silnice. V Praze panuje už vcelku klidný provoz. Osobní auta naberou zdržení u žen na magistrále v obou směrech. Od Pankráce je plnější Nuselský most, od Holešovic úsek mezi Bulharem a Muzem. V Argentinské do centra už následky nehody odkliděly, i tam už se jede plynule bez zdržení. Ve Kbelské ovšem trvá silnější provoz z Letňan do Hloubětína, popouští se jako obvykle v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. A v Novopatské za nájezdem od Kbelské směrem na Černý most jedou krokem kamiony v pravém pruhu, posouvají se i východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou k Europarku. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 11 hodin, úterý 9. června, Radio Praha teď vysílá další zprávy. Ve studiu s nimi Míra Kasan. Míro, hezké dopoledne ti přeju.
1: Hezké dopoledne, Vojto.
2: Praha koupí od Správy železnic pozemky za více než 330 milionů na výstavbu takzvané drážní promenády. Praha 5 finančně podpoří charitativní organizaci Naděje. Ta peníze využije na práci v terénu. Při ruských útocích na Charkovskou oblast Ukrajiny zemřeli 4 lidé. A bude oblačno až zataženo. Občas zaprší a namíříme nejvýš 20 stupňů. Zítra se o stupeň ochladí.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Hlavní město Praha koupí od Správy železnic pozemky bývalé železniční trati mezi Vršovicemi a Zahradním městem. Zaplatí za ně zhruba 332 milionů korun. Má na nich vzniknout drážní promenáda pro pěší a cyklisty se zelení a odpočinkovými zónami. Projekt se v minulých letech zpozdil kvůli plánům na výstavbu vysokorychlostní trati v okolí. Termín zahájení prací není zatím známý. Pokračuje radní Adam Zábranský z Pirátů.
4: Nejsou to úplně všechny pozemky, které potřebujeme pro tu drážní promenádu, ale je to významná část a ten zbytek vlastně se vyřeší až v rámci potom dohod se Správou železnic. Ta druhá věc pro realizaci drážní promenády je samozřejmě ten samotný projekt. Probíhá vlastně zakázka, kterou dělá Technická správa komunikací.
2: Přes 260 tisíc korun získá darem od Prahy 5 charitativní organizace Naděje. Pomáhá lidem v obtížné životní situaci, kteří dosud nečerpali žádné sociální služby. Peníze využijí zejména pracovníci, kteří jezdí za klienty do terénu a poskytují jim základní pomoc a poradenství. Uvedl místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit z Hnutí ANO.
5: Mobilní jednotka Naděje je osvědčeným nástrojem pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a často stojí mimo dosah běžných sociálních služeb. Terénní pracovníci odvádějí mimořádně důležitou práci přímo v ulicích.
2: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za hnutí SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí. Musí nejdřív prověřit možný střet zájmu. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na město Čuhujiv v Charkovské oblasti na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sinehubov. V samotném Charkově utrpělo několik lidí zranění. Útoky přišly v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen byl po nedělním kolapsu v přípravném utkání s Ukrajinou propuštěn z nemocnice a cítí se dobře. Záložník Wolfsburgu o tom informoval na Instagramu. Eriksen skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na evropském šampionátu v Kodani prodělal zástavu srdce. Od té doby hraje s implantovaným defibrilátorem, od kterého podle svých slov dostal v neděli šok. Šlo tak o úplně jinou situaci než před 5 lety. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 18 až 20 stupňů Celsia. Později odpoledne budou srážky postupně ustávat. Zítra bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle slabě zaprší. Odpoledne a večer se postupně místy vyskytnou přeháňky. Naměříme nejvýš 19 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Mirka Kasana střídá Katka Jelenová, ta sleduje situaci na silnicích.
1: V Praze až na pár výjimek už v celku klid, alespoň co se dopravy týče. Zdržení čekejte například na magistrále v obou směrech. Od Pankráce je zhruba z poloviny plný Nuselský most, od Holešovic pak úsek mezi Florencí a Muzeem. Ječnou se popojíždí od Karlova náměstí k Klegerově. O něco horší situace trvá v blízkém okolí hlavního města. Na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací vjezdu do tunelů. Nabírají zdržení hlavně kamiony, zastavují už kousek za dálnicí, osobní auta u sjezdu na Písnici na 5. kilometru. O kus dál na výjezdu z metropole směr dálnice D7 se sune fronta za sjezdem do Karlovarské zhruba z 27. kilometru. Do zúžení u letiště se jede přibližně 20 minut. A na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte zdržení od Zdib. Nesouvislá fronta se sune k omezení před Kralupy. Na 9. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že nás posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po té 11. hodině připravená pochopitelně a samozřejmě další muzika zazní skupina Linkin Park. Taky zpěvák John Newman. No a Vary odhalili první zahraniční hosty. Na festivalu ocení režiséry a herce Gyllenhaalovou a Eisenberga. Podrobnosti už za chvíli. Hezký poslech.

0: Johna Newmana jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Je úterý 9. června a filmový festival v Karlových Varech se nezadržitelně blíží. Vary teď mimochodem představili taky první zahraniční hosty. Cenu prezidenta na 60. ročníku festivalu převezmou dva američtí herci a současně filmaři Maggie Gyllenhaalová, dvakrát nominovaná na Oscara, a Jesse Eisenberg, známý díky filmu Podfukáři nebo díky roli Marka Zuckerberga ve snímku Sociální síť. Eisenberg osobně doprovodí projekci mysteriózního thrilleru Dvojník, který natočil v roce 2013. Gyllenhaalová pak doprovodí projekci její nápadité adaptace frankensteinovské romance Nevěsta. Karlovarská přehlídka se koná od 3. do 11. července, tedy už ani ne za měsíc, a jelikož je hlavním mediálním partnerem naše sesterská stanice Radiožurnál, tak u toho samozřejmě nebudeme chybět. A ještě doplním, že víc se o těch prvních představených zahraničních hvězdách festivalu ve Varech můžete přečíst taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na silnicích, tedy na těch pražských? Na začátku Strahovského tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. Zatím pouze na výstražních blinkrech a čeká totiž na příjezd policie. Začali kvůli tomu regulovat provoz v Mrázovce směrem od Barandovského mostu. Zatím kratší zdržení, tak čekejte v Dobříšské. Směrem od Pankráce popojíždí kratší fronta už jen na výjezdu z Nuselského mostu. Od Holešovic se magistrálou sune kolona mezi Florencí a muzeem, Ječnou od Karlova náměstí Blegerově, a před Vypichem se zdržíte v Bělohorské v obou směrech, centra od Kláštera. Od okruhu je nejprve plnější Karlovarská až k Bílé hoře a pak i zmíněná Bělohorská jen v kratším úseku od Kauflandu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský

Posloucháte Rádio Praha, je 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, připravili je Míra Kasan. Hezké dopoledne. Policisté pátrají po muži, který sexuálně napadl ženu v pražských Hodkovičkách. Žena šla v úterý 26. května v 10 hodin večer od zastávky autobusu. Muži, který začal osahávat, se ubránila s použitím pepřového spreje a utekla. Dnes to uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Lahoda. Policisté na svém webu zveřejnili mužovu podobiznu a žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Meteorologové v pražském Klementýnu hlásí první letošní tropickou noc. V noci na dnešek tam naměřili 20,1 stupně Celsia. Za tropickou označují meteorologové noc, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhuty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají zejména dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Na ebolu už v Kongu zemřelo přes 100 lidí, 19 se z ní zotavilo. Dnes o tom informuje agentura AP. Snahy o zastavení šíření krvácivé horečky podle ní komplikují útoky rozlobených obyvatel na zdravotníky, skepse místních i ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Epidemie eboly si vyžádala mrtvé i v sousední Ugandě. České fotbalistky dnešním zápasem ve Walesu zakončí kvalifikaci o postup na světový šampionát. V Cardiffu bude od 19 hodin ve hře první místo ve skupině B1.

0: Obě dosud neporažené reprezentace mají shodně 11 bodů. Češkám ale stačí k udržení první příčky díky lepšímu skóre i remíza. Vítězky skupiny budou mít lepší pozici při losu baráže a zároveň postoupí do elitní skupiny Ligy národů. V Praze dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů Celsia. Později odpoledne budou srážky postupně ustávat. Zítra bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle slabě zaprší. Odpoledne a večer se postupně místy vyskytnou přeháňky. Naměříme nejvýš 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Situace na silnicích mapuje Katka Jelenová. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne, Vojto. Na začátku Strahovského tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov stále blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. Na místo už dorazila i policejní hlídka se zapnutými majáky. Pokračuje regulace vjezdu do Mrázovky od Barandovského mostu. Kolona od konce mostu už je na 20 minut. Ve Kbelské trvá silnější provoz z Letňan do Hloubětína. Popojíždí se už kousek za sjezdem z Cínovecké. Jsou to ale hlavně kamiony, pokračují i Opatskou směrem na Černý most a posouvají se i východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou. Na magistrále od Pankráce popojíždí fronta už jen na výjezdu z Nuselského mostu, sune se dál Legerovou až k omezení u Vinohradské. Od Holešovic trvá zdržení mezi Florencí a muzeem, Věčné od Karlova náměstí k Legerově. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Dobrý den, pokračuje dopolední Praha. Záchranná stanice v Hrachově na Příbramsku má nové obyvatele, a to dvě mláďata Orlamovského. Jejich hnízdo se i s nimi zřítilo minulý týden ze stromu. Jak se jim daří, taky to vám už za chvíli řekneme. Teď ale další muzika, třeba zpěvák James Blunt a producent Cyril. Hezký poslech vám přeje, Vojtěch Přívětivý.

0: Dobrý den, posloucháte vysílání v Rádia Praha, za námi zpěvák James Bay. No a v záchranné stanici Hrachov na Příbramsku mají dvě mláďata orla mořského. Mláďata se zřítila ze stromu i se svým hnízdem minulý týden při silné bouřce uplané nad Lužnicí. V České republice se vyskytuje přibližně 100 až 150 párů orla mořského a je to největší dravec, který u nás žije.
1: Jsme v záchranné stanici ochrany fauny Hrachov. Ředitel Pavel Křížek mě bere, řekla bych, za velmi netypickými pacienty mláďaty.
2: Ano, přivezli jsme dvě mláďata orlů mořských, kdy v minulém týdne, jak byly ty bouřky, tak se zřítilo hnízdo i s mladýma. A náhodně jedno z těch mláďat našel cyklista, takže nám to nahlásil. My jsme požádali lesáky, že bychom se tam potřebovali dostat, protože tam jsou závody všude. A než jsme přijeli, tak dohledali ještě druhý mládě.
1: Tak, velmi opatrně otevíráme dveře voliéry. Já jsem překvapená, že jsem čekala malá mláďata, ale oni už mají tak určitě přes půl metru na výšku.
2: Tak to jsou vlastně přepeřený mláďata, mají už více peří dospělce, ale ještě jim vlastně chyběl nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
1: Tak jeden orel se tady odpočívá na zemi, druhý sedí na takovém bedýlku, mají takový ten výrazný orlí zobák, takové popelavé peří bych řekla. Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková. V jaké jsou kondici?
3: Žádná zranění jsme neshledali, takže zranění teda nejsou, ale viděli jsme, že jsou podvyživený. Takže teďkon u nás máme ve stanici, je potřeba je dokrmit, aby nebyli podvyživený, aby se naučili sami lovit a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
2: Když to vyjde a sežijeme na to dostatek finančních prostředků, tak bychom chtěli dát vysílačky, aby jsme měli povědomí, kam se ty orlata zatuly.
1: Tak a my se tady jdeme potichu z té voliéry zase vytratit. Zrachová, Věra Hájková, Český rozhlas.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? Lepší situace je ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na začátku tunelu už nehoda nepřekáží a kolony v Dobřížské od Barandovského mostu do tunelu se rozjíždí. Ve Kbelské trvá silnější provoz z Letňan do Hloubětína, popojíždí se už kousek za sjezdem z Cínovecké. Jsou to ale hlavně kamiony, pokračují i Novopatskou směrem na Černý most a posouvají se i východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou k Europarku. Na magistrále od Pankráce popojíždí fronta už jen na výjezdu z Nuselského mostu, sune se i dál Legerovou až k omezení u Vinohradské, od Holešovic trvá zdržení mezi Florencí a Muzem a věčné od Karlova náměstí k Legerově. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topí

0: úterý 9. června Radio Praha vysílá polední zprávy ve studiu s nimi Míra Kasan. Hezké poledne.
1: Hezké poledne přejeme.
0: Bylo 12 hodin.
1: Vláda bude řešit rušení poplatků za televizi a rozhlas v pondělí. Dnes se její zástupci sešli s řediteli obou veřejnoprávních médií. Praha 13 otevřela opravené sportovní hřiště v Belušově ulici. Elán dnes odehraje v Praze rozlučkový koncert. A bude oblačno až zataženo s občasnými srážkami, které budou později odpoledne ustávat. Nejvyšší teploty 20, zítra jen 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda bude financování veřejnoprávních médií projednávat v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na společném jednání ředitele obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká René Zavoral.
3: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme byli panem premiérem informováni o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli.
4: Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
1: Podle premiéra Babiše by měl zákon, který ruší poplatky za televizi a rozhlas, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Lidé můžou po rekonstrukci znovu využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Pražských Lužinách. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za více než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, uvedla mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
5: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů.
1: Kapela Elan zahraje v pražské O2 aréně rozlučkový koncert. Frontman slovenské skupiny Jožo Ráš už dříve v doprovodném videu oznámil, že plánují s kolegy konec koncertní kariéry. Dnes večer vystoupí se speciálními hosty a bývalými členy skupiny, která vznikla v roce 1968. Popsal Jožo Ráš ve videu na sociálních sítích.
6: Často polomrtvý vystupujem na pódium. Ale ako sa nalesa ocitnem pred 10 000 fanúšikov, zrazu mám energiu na všetko, som plný tej najlepšej možnej energie. Koncerty sú pre nás veľmi náročné, takže ďalej vystupovať nebudeme, to je isté.
1: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodl o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou neschválil kongres. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit na v přepočtu 2 miliony korun. Chtěl tím zmírnit legální migraci do Spojených států. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála víc než v přepočtu 105 tisíc korun. Programu v minulosti využívaly například technologické firmy. Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl na letišti v Miami 3 dny před startem světového šampionátu vpuštěn do Spojených států. Na mistrovství se měl představit jako první somálský sudí v historii. Důvod odmítnutí není známý. Podle somálského ministerstva sportu měl rozhodčí víza v pořádku. Somálsko je ale jednou ze zemí, jejíž občané mají od června zakázaný vstup do USA. Podle informací FIFA Artan nakonec na šampionátu pískat nebude. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 18 až 20 stupňů Celsia. Později odpoledne budou srážky postupně ustávat. Zítra bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle slabě zaprší, odpoledne a večer se postupně místy vyskytnou přehánky. Naměříme nejvýš 19 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se ptám Katky Jelenové. Hezké poledne.
8: Hezké poledne, tady došlo ke střídání, ale i tak dopravu mám připravenou. V Praze je silný provoz na východě metropole, ve Kbelské a následně v Novopatské a pak také na Štěrboholské spojice. Ty kolony jsou z Letňan, pokračují na Černý most a pak i v Průmyslové ulici. Jede hodně kamionů, osobní auta se zdrží hlavně v úseku od Černého mostu k Běchovicím. Pomalý provoz pak je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, pomalu se jede od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, zdržení celkově na okruhu 20 minut. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Vlzenově k muzeu, také na Nuselském mostě do Legerovy, tamto zdržení je do 10 minut a plná je také Ječná ulice z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Čekejte také asi 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
0: Říká Lukáš Miller. Děkujeme.
8: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: 12 hodin, 6,5 minuty, aktuální čas. Dobrý den vám přeje Vojtěch Přívětivý. Pevně doufám, že jméno dnešního hosta si nespletu. Jaké to je trávit už čtvrté léto v Ardenském lese? A proč jsou Shakespeareovy hry pořád tak aktuální? I na to mi mimo jiné, pevně doufám, odpoví herečka Lucie Štěpánková, která dnes bude hostem Rádia Praha. Už za chvíli, hezký poslech.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Její tvář znáte ze seriálů, filmů i z divadla. V rozhovorech často mluví o tom, že jí nejvíc zajímá to, co se odehrává uvnitř člověka a proč se lidé chovají tak, jak se chovají. A možná i proto by si někdy přála zahrát vražetkyni. Mým dnešním hostem je herečka Lucie Štěpánková. Lucie, moc vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pražákům je hej na Rádiu Praha.
1: Lucie, jak už jsem zmiňoval, vy jste pro i dnes v rozhovoru říkala, že vás na postavách zajímají hlavně jejich pohnutky a že byste si klidně zahrála i vražetkyni. Nepodařilo se mi to najít, tak se rovnou zeptám, už jste se té role dočkala, anebo je to pořád na tom hereckém seznamu přání?
2: Je tam, už tam je.
1: Už tam je?
2: Už tam je? Už tam je. Už jsem nějakou vražetkyni hrála, protože kriminálních seriálů a detektivek se v českých vodách točí opravdu hodně, takže už jsem se i z vražetkyní potkala.
1: No a jaké to bylo? Takhle si splnit se, já to trošku nadsazuju samozřejmě. Ale...
2: Byla to výzva, bylo to krásný, ale bylo to ošemetný, protože člověk nemohl dát najevo, že je vrah, nicméně můj vnitřní svět musel vypovídat o tom, co jsem udělala, takže nějak jako by, aby to pro diváka, abych nenaznačovala a přitom to měla v sobě, pro mě bylo náročné, tak nějak zjistit, ale snad se to povedlo.
1: A v čem to bylo? Pardon.
2: No to já si ještě nemůžu říkat.
1: Jo takhle, takže to je stále v procesu.
2: Už je to natočený, ale,
1: jasně, ale
2: mám
1: ještě
2: pocit,
1: to není venku.
2: že to vlastně ještě úplně není venku, no.
1: Dobře, tak nebudu se vyptávat. Zajímá mě ale, Lucie, máte pocit, že člověk musí mít rád i ty své záporné postavy, aby je mohl dobře zahrát, aby je mohl pochopit?
2: Jo, právě. Myslím si, že je hlavně musí pochopit. Že musí pochopit, proč ten daný člověk takhle jedná. No. A to je někdy těžké. Zažila jsem to několikrát, ale vlastně to mě na té mojí práci hrozně baví. Vlastně tak nějak s tou postavou si najít to společné a vlastně pochopit, proč. A mít i rád, jak to říkáte. No.
1: Jak se dá pochopit vražetkyně? Jak se na to člověk chystá?
2: No, tak samozřejmě jsou určité vztahy k určitým lidem, že to vlastně jakoby vnímám tak, že já myslím, že strašně málo lidí vlastně ve výsledku to nějak jako chce udělat, že vždycky je to třeba, nebo ta moje vražetkyně byla vlastně k tomu nějakým vnitřním pnutím jako donucena, nebo myslela si, že to je to nejlepší řešení, tady bohužel nikoho nenabádám, ale...
1: samozřejmě.
2: Ale prostě ty okolnosti vás někdy k tomu donutí, no. A myslím si, že někdy i v naštvanosti jako není nelehké to pochopit. Tak.
1: Dobře, a když se teda ta vražetkyně splnila, tak je teď nějaká další role? Protože evidentně, když vy něco řeknete takhle do éteru, tak se to potom má tendence splnit. No, tak máte něco, co byste mohla vyslovit?
2: Tak na to jsem se měla připravit, protože to by jako... Hollywood to není, to ne. Tak velké sny nemám. Ale...
1: Já spíš myslím nějakou konkrétní roli.
2: Ano, já rozumím. Já úplně konkrétní tak nějak přání nemám. Já bych jenom chtěla si zahrát roli, která je nějak plná, kde je co hrát, která se dotýká třeba nějakých osobních věcí. Vlastně, aby tam bylo co hrát, aby to byl hezký příběh.
1: A tak to ostatně podle mě splňuje třeba Rosalinda, jak se vám líbí.
2: Ano.
1: V Shakespeareovkách. K tomu se dostaneme už za chvíli. Mým dnešním hostem je herečka Lucie Štěpánková. Za chvíli pokračujeme. Ale pojďme ještě podívat na pražské silnice. V Praze komplikace na Štětbohovské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici za sjezdem na Běchovice. V zatáčce narazilo v dešti auto do svodidel a ucpává se kvůli tomu k Belská a Novopatská z Letňan na Černý most a pak k Běchovicím zdržení asi půl hodiny. Komplikace čekejte ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu stojí v levém pruhu nepojízdné auto. Průjezd tunely musí regulovat. Pomalý provozy na pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Pomalu se jede od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech a zdržení celkově asi 20 minut. Plné jsou příjezdy do centra a po magistrále ve Vlzonově k muzeu a také na Nuselském mostě do Legerovy a plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Zdržení asi 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha.
3: Doprava každých 15 minut.
0: Scrollujete? Jen si klidně

0: Mým dnešním poledním hostem ve vysílání Rádia Praha je herečka Lucie Štěpánková. Lucie, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den podruhé.
0: My jsme se v tom předchozím vstupu dostali vlastně takovým lehkým oslým můstkem k inscenaci Jak se vám líbí. Vy vlastně už po čtvrté vyrazíte do Ardenského lesa. Těšíte se?
1: Těším. A musím říct, že se těším čím dál víc, protože ty Shakespeareovské slavnosti jsou atypické tím, že moje Rosalinda teď 10 měsíců spala.
0: Právě.
1: A pak na 2 měsíce se probudí holka a vlastně se tak nějak žije tím svým životem letním, krásným, nespoutaným a pak se zase uklidí, no. Takže teď jako pomalu začínám vybalovat a těším se moc.
0: Jak ten proces vybalování probíhá? Procházíte si texty,
1: no,
0: předpokládám.
1: Ale já jsem si udělala takovej jakoby fakt chytrej tentokrát takovou věc, že jsem si do textu napsala, protože každý rok se vlastně něco k tomu přibyde, jakoby nějaké i fóry, i nějaký jako vlastně situace třeba vyzní trošku jinak. A já jsem si to na konci srpna, kdy vlastně končil ten loňský rok, jsem si to všechno sepsala. Takže teďka, a já jsem dneska, protože jsem věděla, že jsem jdu, a tak jsem tušila, že se budeme bavit o Rosalindě, tak jsem si ten text otevřela a vlastně jsem si říkala, to je dobrý. Já tam mám fakt spoustu poznámek, takže to bude asi první věc, že si projdu tím textem a tak nějak si znovu opráším, jestli to v té hlavě je nebo ne. No a začnu vzpomínat, no. A pak se s kamarádama potkáme, s kolegama, máme jednu oprašovací zkoušku, tam zjistím, že třeba někdo to jako se na to ani nepodíval. A chytá z posledního, ale řeknu vám ten první den, jako toho představení, samozřejmě je tam nějaká nervozita, protože to je taková malá premiéra.
0: Právě, to je, jako byste to hráli poprvé vlastně v něčem.
1: Ale to divadlo je kouzelný. Hmm. Ono to prostě vždycky tam nějak doklapne.
0: A oprašovačka teda bude jenom jedna.
1: Ano.
0: Stačí to?
1: No musí.
0: Musí, nedá se nic dělat. Lucie, mně se hrozně líbí, vy jste totiž řekla, že se potkáte s kamarády, až potom jste řekla s kolegy. To je asi velká radost, když to můžete takhle říct.
1: Jo, jako musím říct, že ono je to leckdy ošemetný, protože na Shakespeareovské slavnosti se zvou herci z různých pražských divadel. Hmm. Někdo se zná, někdo se nezná a já jsem za to strašně ráda, protože jsem se mohla potkat s lidma, kterýma prostě jsem ještě nehrála a někdy se to potká a někdy se to nepotká a tady se to potkalo, takže jsem fakt ráda, že jsem vlastně našla spoustu kamarádů, no.
0: Jak se to potkalo s Vaškem Matějovským, který vlastně hraje vašeho milence?
1: Vašek je skvělý. Musím říct, že na začátku, abych byla úplně upřímná, tak jsem byla lehce nervózní, protože Vašek je o dost mladší než já. Mm-hmm. Ale teď už má fousy, takže už se to snad nějak beru.
0: A už mají dítě.
1: No, už je to dobrý. Tak, ale Vašek je skvělý. Vašek je otevřený k čemukoliv a je s ním sranda. A tak myslím si, že věkový rozdíl tam nehrál roli nakonec a vlastně máme se moc rádi.
0: Takže se opět těšíte, jak s ním utečete do toho Ardenského lesa.
1: Ano.
0: Tak to rád slyším. Mým dnešním hostem je herečka Lucie Štěpánková. Za chvíli pokračujeme.

0: Herečka Lucie Štěpánková je dnes hostem Rádia Praha. Děkuju za to, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Lucie, my jsme se už předtím v tom předchozím vstupu bavili o představení, jak se vám líbí. Už po čtvrté jdete letos utéct do Ardenského lesa. Čím to podle vás je, že ty Shakespeareovy hry, já se na to ptám každého, kdo v těch Shakespeareových hrách hraje, čím to podle vás je, že jsou pořád tak aktuální?
1: Já si myslím, že to je tím a já to mám vlastně na Shakespeareovi strašně ráda, protože on není prvoplánový. On ten text, který je leckdy květnatý a je takový archaický, ale vlastně ani archaický ne, ale metaforický, tak on jako může mít spoustu výkladů. A že vlastně si člověk zatím může jakoby tak nějak dosadit všelicos a tím pádem to hledání je tak nějak jako hrozně vlastně aktuální vlastně může být.
0: Je pravda, že kdyby někdo náhodou netušil z posluchačů, tak ta hra je o tom, že se lidé ztratí nebo utečou do lesa a díky tomu potom najdou vlastně sami sebe. Je pravda, že to je vlastně až překvapivě moderní téma na to, že to je 400 let staré představení. Ten Ardenský les je nicméně místo, kde se najednou mění dost pravidla. Kdybyste mohla na měsíc zmizet do nějakého svého Ardenského lesa. Kam byste utekla?
1: No, já vlastně už dost dlouho plánuju sama se psem jít stezku Českem, jo. Která vlastně tak nějak lemuje ty hranice, buď se je severní cesta, anebo jižní cesta. A já, mě by trošku vadilo asi zůstat na jednom místě, takže já bych to asi pojala tak, že bych prostě putovala, no. Proto jsou taky ty, že jo, ty poutní cesty.
0: Santiago de Compostela, no, tak podobně, ano.
1: Takže myslím si, že cesta je cíl, takže já bych tak jako do Ardenu asi šla hledat sama sebe cestou.
0: Asi byste tam předpokládám nešla hledat Orlanda, protože Orlanda už doma máte. Což mě přivádí k tomu, já jsem někde četl, že vy jste si střihla milostnou scénu se svým pravým mužem. A že jste se z toho prý cítila nesvá.
1: No, tak musím teda říct, že je to zvláštní. Nebo nedošlo mi, že mě to bude tak vadit, protože všichni jakoby kolem nás ze štábu říkali, no jo, tak vy už víte, že vám nemusíme nic říkat a to. A vlastně já jsem se cítila, jako kdyby všichni přišli k nám do ložnice a vlastně tak nějak byli u toho a to mi přišlo takový jako hloupý, že najednou, když ti, vlastně mi přijde jednodušší, když ti dva kolegové, kteří se potkají na tom place,

0: tak taková ta nějaká ta křehkost a ta nervozita a vlastně i ohleduplnost všech okolo, tak nějak udělá tu atmosféru takovou jinou. A tady mi to bylo taky nepříjemný. No.
1: Takhle, může být i hůř. Můj kamarád Filip Raimond jednou natáčel milostnou scénu se svojí mámou. Takže...
0: No, tak děkuji.
1: Já jsem si právě říkal, že vás trošku uklidním, že vlastně hrát milostnou scénu se svým mužem je docela výhra.
0: Beru.
1: Mým dnešním hostem je herečka Lucie Štěpánková. Za chvíli pojedeme dál.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: No a pojďme ještě na pražské silnice, situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak těch komplikací v Praze je celá řada, třeba na Štěrboholské spojce z Černého mostu průmyslové za sjezdem na Běchovice v zatáčce narazilo v dešti auto do svodidel, překáží v levém pruhu a ucpává se kvůli tomu jak spojka, tak také Novopatská a Kbelská z Letňan na Černý most a pak i Běchovicím, zdržení celkově na východě metropole půl hodiny. Komplikace čekejte i ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju, na konci tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné auto, průjezd tunely tak musí regulovat, kolona v Dobřížské od Barandovského mostu je na 20 minut. Komplikace jsou také v tunelu Blanka směrem Stroje na Břevnov u sjezdu na Letnou, také stojí auto v pravém pruhu, kolona kvůli regulaci je tak v Povltavské ulici. Komplikace čekejte na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Ořech na 19. kilometru nehoda, dvě auta v levém pruhu, kolona od plzeňské D5 na 10 minut a kolona je kvůli tomu na okruhu směr letiště od Jesenice právě k nehodě v opačném směru. A plné jsou příjezdy do centra po magistrále ve Vilzenově, od Florence k muzeu nebo také na Nuselském mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
4: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije. Jako doma na rádiu Praha.
5: Jako doma na rádiu Praha.
2: Adel.
4: Na Praze doma.

0: Zpěvačka Adele dozněla ve vysílání Rádia Praha a mým hostem je stále herečka Lucie Štěpánková. Lucie, když se ještě vrátíme k těm Shakespeareovským slavnostem na chvíli, mě by ještě zajímalo, jaké to bylo zkoušet s Jakubem Novotou, protože on má pověst režiséra, který nechává těm hercům velkou svobodu. Tak jak probíhalo zkoušení? Na jak se vám líbí.
1: Mačkejte, 4 roky zpátky, 4 roky rozumíte?
0: Zpátky, jasně, bylo to jaro 2023, pokud vám to pomůže.
1: Ne, Kuba je skvělý. Kuba je skvělý v tom právě, že nechává těm hercům volnost, ale přitom to představení drží v opratích, takže člověk si nemůže dovolit úplně sklouznout a to je na tomto zábavný. No. Takže já vlastně, a navíc je teda, já si myslím, že kdyby to měl hrát celý sám, protože on někdy, jako když to tak jako by vypráví a tak nějak nám jako leccos ukazoval, tak byl tak strašně vtipný a tak přesvědčivý, že si myslím, že kdyby to hrál sám, tak možná to by bylo úplně nejlepší. Takže Kuba je strašně fajn režisér.
0: A je to možná i důvod, díky kterému se vlastně do té hry, jak jste říkala, každý rok přidává něco nového? Vlastně ta jeho ochota dát vám svobodu?
1: Je to tak. Myslím si, že je to vlastně to zábavný na tom, že nebo takhle, my totiž tady v českých vodách ještě nejsme zvyklí hrát v takovém takzvaném blokovém hraní, což vlastně Shakespeareovské slavnosti jsou. Já třeba mám představení normálně v sezóně, mám 2x do měsíce, ale není po sobě leckdy. A nebo ten daný titul. A tady to prostě sekáte prostě opravdu třeba 6 dní v kuse za sebou každý večer. A ono někdy, uvědomila jsem si, že je to strašně těžký vlastně udržet zaprvé, aby vám tam neskočil ten autopilot, aby vlastně už vlastně víte, že jste to říkala a už sázíte jakoby na to, že to vlastně už umíte a vlastně tak dáváte ty tak nějak ty otřepané vlastně ty svoje věci a vlastně udržet se tady a teď je těžký. A myslím si, že zrovna ten způsob toho Kuby a taková ta možnost, která i vlastně to letní hraní nabízí, že vlastně je to takový celý rozvolněný, že vlastně lidi se přišli bavit, je venku je prostě hezky, anebo ne, ale to vlastně s těma lidma v tom hledišti vás taky spojuje. Tak to tomu moc nahrává.
0: Já bych se vrátil ještě trošku na začátek, kdy jsme se bavili o té vražetkyni. Ona, Rosalinda, je totiž vlastně poměrně hezká postava. To je jako super vlastně. Je to o lásce a o tom hledání sama sebe. Nicméně vražetkyně, tu jste si teda splnila. Velmi se těším na to, jaká to bude, mimochodem. A ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu jste mluvila o roli šéfové policejního prezidia v případech prvního oddělení. A že jste prý vůbec netušila, jak výrazně negativní postava to bude. Jak výrazně negativní postavu budete hrát. Jak těžké bylo neobhajovat vnitřně postavu, kterou diváci skoro až jako nesnášeli?
1: No, tak samozřejmě tam jsem jako nemohla dělat, že souhlasím s tím, nebo já jako Lucka si stotožňovat s tím, co ta paní dělala. Ale tak nějak já jsem si vnitřně nastavila, že ona to vlastně dělá s největším a s nejlepším vědomím a svědomím, co v tu danou chvíli může. Jo. A že opravdu někteří lidi jako jsou někdy na pozicích, na kterých nemají co dělat, ale myslí si, že tam jsou správně. A to si myslím, že zrovna byla ta paní a dělala fakt strašné věci. Tak já si to myslím taky, ale holt jí někdo zahrát musel.
0: Jasně.
1: A vlastně mně se líbilo se do toho ponořit, protože jsem zaprvé takovou postavu nehrála. Mm-hmm. Ono unést i uniformu je prostě fakt těžký.
0: Fakt?
1: To není jen tak, jako si prostě se stoupnout před ty chlapy a vlastně tak nějak rezolutně prostě jim dávat nějaké pokyny. Ale ta postava byla právě, myslím si, že úlisná v tom, že to dělala vlastně s tím nejlepším svědomím.
0: A máte ráda, když vás vlastně diváci po nějaké roli paradoxně nemají rádi, protože to znamená, že jste tu roli, když byla negativní, zahrála dobře?
1: Jo. Musím říct, že tady byl ohlas opravdu veliký, ale nesetkala jsem se s žádným jako opravdu jako by vošklivým, že třeba musím říct, že mě zastavovali lidi a vlastně do dneška zastavují. Vy jste hrála tu potvoru, že jo? A já říkám, jo, ano, jsem to já. A jo, hrála jste jí skvěle, ale já jsem vás nenáviděl. Takže vlastně s tím se potkávám do dneška, ale máte pravdu, beru to tak, že asi to tak nějak zarezonovalo a klaplo to tak, jak mělo, a to jsem ráda.
0: Herečka Lucie Štěpánková je dnes hostem Rádia Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? V Praze komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové za sjezdem na Běchovice. V zatáčce se srazilo osobní auto s nákladním, ucpává se kvůli tomu Kbelská a Novopatská z Letňana na Černý most a pak taky k Běchovicím, zdržení asi 40 minut. Komplikace čekejte ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju, na konci tunelu stojí v levém pruhu nepojízdné auto a průjezd tunely se musí regulovat. Kolona je v Dobřížské od Barandovského mostu na asi 25 minut. Komplikace i v tunelu Blanka směrem z Troje na Břevnov u sjezdu na Letnou, také je tam stojící auto v pravém pruhu, kolona kvůli regulaci v Povltavské ulici a je od Bulovky. Komplikace na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Ořech, nehoda, dvě auta v levém pruhu a kolona je také od plzeňské D5 na 10 minut i na okruh také směr letiště od Jesenice. A plné jsou příjezdy do centra po magistrále, ve Vlzonově k muzeu a také na Nuselském mostě do Legerovy. Vždy asi čtvrt hodiny navíc.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním poledním hostem je herečka Lucie Štěpánková. Lucie, vy jste v rozhovoru pro iDivadlo před asi 5 lety říkala, že Ungeld vám dost pomohl ve vašem hereckém sebevědomí. Čím pro vás byl tak důležitý?
1: Já jsem měla vždycky pocit, že musím někomu něco pořád dokazovat. A když jsem přišla do Ungeltu, ač v Ungeltu hrají a hráli vždycky nejpřednější čeští herci, prostě bardi, tak já jsem tam byla přijímána jako někdo, kdo tam patří a kdo je vlastně jim rovný. A vlastně to mi tak nějak strašně moc pomohlo v tom sebevědomí být přijímaný, no.
0: Jak si myslíte, že by na vás, na dnešní Lucie Štěpánkovou, reagovala 18-letá Lucie na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Jak si myslíte, že by na vás koukala?
1: Jo, asi by řekla, že ušla velkou cestu, no. Tak já se neumím moc chválit a neumím se moc ocenit, to pořád se tak nějak učím, ale asi jako když bych opravdu si tak jako podívala na tu holku, tak samozřejmě člověk udělal spoustu chyb, spoustu věcí se mu nepovedlo, ale to je život, no. Takže jako já jsem vlastně, bych byla pyšná na to, co dokázala.
0: Uh-huh. A je nějaká postava, kterou jste si od té konzervatoře zahrála, kterou kdybyste 18-leté Luci na Janáčkově konzervatoři řekla, že jste hrála, tak by byla opravdu překvapena?
1: No, tak asi bych byla spoustu, protože já si uvědomuji, že já jsem měla obrovský štěstí a zahrála jsem spoustu krásných postav, které bych ani nedokázala jakoby vyjmenovat, ale vlastně uvědomuju si, že jich bylo tolik, že samozřejmě ta zkušenost člověku dává strašně moc. I oblastní divadlo, já jsem byla v Pardubicích 6 let, to byla taková škola, to mi strašně moc dalo, ale vždycky ta další role, mám pocit, že je jako nepřekonatelná, nebo máte pocit, že to jo, tak jak já se s tímhle poperu. Ale pak vlastně najdete nějaký klíč. Takže já jsem vlastně měla ráda všechny a jako 18-letá Lucka si je nějak jako nedovedu vybrat jednu. Uh-huh. Vlastně všechny mám pocit, že mi dali ten střípek.
0: Lucie, úplně taková lifestyleová otázka na závěr. Vy sice budete v létě hrát, kolik těch představení bude? 11, jste říkala? 11 představení, jak se vám líbí v rámci Shakespeareovek, takže vás nečeká to volné herecké léto. Nicméně čeká vás nějaké volno, nějaká dovolená v létě?
1: Jo, pojedu k moři. Já doufám, že se vydám konečně na tu stezku české.
0: Na tu stezku české mě taky zajímalo.
1: Ano, takže to určitě. Potom pojedu domů na Valašsko za rodinou. Budu hrát nejenom Shakespeareovky, ale mám tam ještě i nějaká jiná představení, ale letos se moc těším právě, jak se vám líbí, jedeme i na Hlubokou poprvé a na Hrad Kux, takže to bude zase úplně jiný plenér a tak na to se strašně těším a tak já těším se i, že děti nebudou chodit do školy, budeme spát. Já se těším na strašně moc věcí.
0: Říká herečka Lucie Štěpánková, která byla dnes hostem Rádia Praha. Moc za to děkuju, moc děkuju za rozhovor.
1: Děkuju za pozvání, mějte se krásně.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha a s námi je tady také Mirek Kasan, který přinesl aktuální zprávy, protože jsme se dostali ke 13. hodině. Takže vítej, Mirku.
1: Ve 13 hodin se sem dostal i Olda Burda. Ahoj Oldo, dobré odpoledne. Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Na dotace dosáhnou jen zranitelné domácnosti. Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících a zvýšilo tak čistý zisk. Na hlasování o projektech participativního rozpočtu Prahy 14 zbývá už jen týden. A bude oblačno až zataženo, občas zaprší a naměříme nejvýš 20 stupňů. Zítra se o stupeň ochladí.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Program Nová zelená úsporám mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry na úsporná energetická opatření bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze tzv. Zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
3: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
1: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu zhruba 25 400 korun, v pátém decilu pak 31 000 korun. Domácnosti s vyššími příjmy budou moci žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspora.cz. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun, to je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí.
4: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Obyvatelé Prahy 14 mají ještě týden na hlasování o letošních projektech v participativním rozpočtu na přeměnu městské části. Radnice na ně dohromady vyčlenila 6 milionů korun. Ze 16 projektů můžou lidé podpořit 2, jednomu naopak můžou dát záporný hlas.
5: O návrzích v participativním rozpočtu můžou rozhodovat všichni zájemci starší 15 let, kteří v Praze 14 bydlí, pracují a nebo studují. Lidé můžou podpořit například rozšíření dětského hřiště Jiráskův sad, výsadbu nových stromů před stanicí metra Rajská zahrada nebo opravu chodníků u zastávky Brixova plechárna. Hlasování radnice uzavře 16. června. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Export z Číny v květnu meziročně vzrostl skoro o pětinu, dosáhl rekordních 376 miliard dolarů a překonal tím odhady. Pomohla tomu silná poptávka po čipech, autech nebo zboží navázaném na umělou inteligenci. Mezi důležité exportní sektory Číny patří také zelené technologie, třeba elektromobily a fotovoltaika. Basketbalisté New York Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli. San Antonio podlehli 111-115 a v sérii vedou už jen 2-1 na zápasy. Předtím Knicks dvakrát zvítězili na palubovce soupeře. Ve čtvrtém duelu proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času znovu v New Yorku. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 18 až 20 stupňů Celsia. Později odpoledne budou srážky postupně ustávat. Zítra bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle slabě zaprší. Odpoledne a večer se postupně místy vyskytnou přeháňky. Naměříme nejvýš 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jak se teď po Praze pohybují plechové deštníky a kde jich nejvíc stojí Lukáš Miller? Lukáši, vítej.
6: Hezké odpoledne třeba na východě metropole. Největší komplikace zůstávají na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Za sjezdem na Běchovice v zatáčce tam řeší nehodu osobního auta s nákladním. Ucpává se kvůli tomu Kbelská, Novopatská a pak také právě spojka. Kolony jsou už z Letňa na Černý most a pak právě k Běchovicím. Celkově zdržení 40 minut. Komplikace čekejte v tunelech ve Strahovském směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelů překáží v pravém pruhu nepojízdné auto. Průjezd tunely tak musí regulovat. Kolona je v Dobříšské od Barandovského mostu na 25 minut. Komplikace jsou i v tunelu Blanka směrem z Troje na Břevno v úsjezdu na Letnou. Také stojící auto v pravém pruhu a kolona je kvůli tomu v Povltavské ulici od Bulovky. Komplikace jsou stále na Pražském okruhu z letiště na D1 úsjezdu na Ořech. Tam překáží nehoda. Dvě auta stojí v levém pruhu a kolona je od plzeňské D5, teď už asi na 15 minut a pomalu se na okruhu jede také směr letiště od Jesenice. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné, byť deštivé odpoledne, s vámi je Rádio Praha, s námi je také docela dost vody, uvidíme, příroda to prý potřebuje. No a Support Lesbians přijdou též. Se skvělým hitem Life for Rent také Dido. Teď Jason Derulo a také Olda Burda, který přeje, ať se daří.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. No a možná by se k tomu hodilo říct také návraty, protože vzhledem k tomu, že je úterý, tak pro vás máme porci retra, to po 21. hodině. Mimochodem, jako každé úterý, návrat do 80. A jak konkrétně dnes? Například do roku 1981 a to nás vrátí sám Božský. Dál si projedeme album Diesel and Dust australských Midnight Oil a zahrajeme si i ikonické hity od AC/DC, ZZ Top, Depeche Mode, Sandry, Tears for Fears nebo Richarda Marxe. Retro na Rádiu Praha dnes na 107.1 FM a v DAB Plus s Petrem Jungmanem po 21. hodině. A aktuální doprava na namoklých silnicích. V Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Za sjezdem na Běchovice v zatáčce se srazilo osobní auto s nákladním a ucpává se kvůli tomu Kbelská a Novopatská z Letňan na Černý most. Pak také v Běchovicích a zdržení asi 40 minut. Komplikace jsou ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu stojí nepojízdné auto a průjezd tunely musí regulovat. Kolona je v Dobříšské od Barandovské mostu na 25 minut a komplikace jsou i v tunelu Blanka směrem z Troje na Břevnov. U sjezdu na Letnou také stojí auto v pravém pruhu a kolona kvůli regulaci v Povltavské už od Bulovky. Komplikace jsou i na pražském okruhu směrem z letiště z D1. U sjezdu na Ořech je nehoda, dvě auta v levém pruhu a kolona je od D5 na 15 minut. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále ve Vilzonově od Štvanice k muzeu na 20 minut a 15 se stojí na Nuselském mostě do centra. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražský update.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Společně jsme dospěli ke 13. hodině a 30. minutě. No a to znamená, že jsou tady aktuální zprávy a s nimi Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Bývalý náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě dnes vypovídal jako svědek u soudu v kauze Dozimetr. Uvedl, že souhlasil se jmenováním Matěje Augustína do představenstva pražského dopravního podniku, protože se cítil pod nátlakem. Obžaloba v kauze rozsáhlé korupce v dopravním podniku viní skupinu lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, že přes Augustína a další dosazené manažery ovlivňoval výběrová řízení a brala za to úplatky. Praha přispěje 4 městským částem dohromady přes 308 milionů korun na stavby bytových domů nebo rekonstrukce stávajících. Peníze rozdělí z Fondu rozvoje dostupného bydlení radnicím Prahy 5, 14, Horních Počernic a Kolovrat. Z 58 bytů, které městské části postaví, bude mít magistrát k dispozici 40. Dnes o tom informoval jeho mluvčí Vít Hofman. Prezident Petr Pavel za necelé půl hodiny na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za hnutí SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha, informovala o tom prezidentská kancelář. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se na energetiku, obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Fotbalisté Slávie v generálce na světový šampionát porazili doma 3-1 Severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které v New Yorku vyhrálo 2-1 nad Uzbekistánem. A vítězně se na start šampionátu naladilo i Španělsko, které v Mexiku porazilo Peru 3-1. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 18 až 20 stupňů Celsia. Později odpoledne budou srážky postupně ustávat. Zítra bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle slabě zaprší, odpoledne a večer se postupně místy vyskytnou přeháňky. Naměříme nejvýš 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller je tady taky proto, aby nám řekl, jak to vypadá na silnicích.
3: Dnes odpoledne tak v Praze komplikace na řadě míst, třeba na Štěrboholské spojice z Černého na Lanový most, zase jezdem na Bychovice, stále řeší nehodu osobního auta s nákladním, ucpaná je kvůli tomu celá Kbelská a Novopatská, pak i spojka z Letňan na Černý most a pak právě k Bychovicím, zdržení celkově od Letňan do Bychovic 50 minut. Komplikace stále čekejte ve Strahovské

0: tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu odtahují nepojízdné auto, průjezd tunely je tak dočasně pozastaven, kolona je od Barandovského mostu až právě do Strahovského tunelu. Komplikace jsou i v tunelu Blanka, Stroje na Břevnov, u sjezdu na Letnou také odtahují stojící auto, jsou v pravém pruhu, projíždí se levým, regulují ale průjezd tunely, takže kolona v Liberecké je z Letně na 30 minut. A komplikace jsou i na Pražském okruhu, z letiště na D1 u sjezdu na Ořech na 19. kilometru řeší nehodu dvou aut v levém pruhu, kolona je z plzeňské D5 od Rudné na 30 minut a kolona je na okruhu také směr letiště od Jesenice k nehodě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Krásné odpoledne a dobrý den. Matt Simons nebo Tupac s námi budou už za pár okamžiků. No a budeme mluvit i o závislosti. Ta častokrát vzniká kvůli špatným sociálním podmínkám, no a nedostatečné zázemí nezřídka vede právě k závislostem. Jak to tedy spolu souvisí, probereme už za těch zmíněných 10 minut na Rádiu Praha.

Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, je 13 hodin 47 minut a s námi už je teď ve spojení také Eva Kézerová, takže hezké odpoledne, Evo. Haló? Evo, slyšíme se, haló? Tak vypadá to, že spojení bohužel zkrachovalo, tak se o to spojení pokusíme za pár minut, jestli to vyjde. S vámi je Rádio Praha. No a teď už se můžeme těšit na další skvělou muziku, se kterou přichází Olivia Dean.

Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, 13 hodin, 51 minut, tak zkusíme spojení s Evou Kézrovou. Halo, slyšíme se? Ne, tak to vypadá, že je ticho po pěšině. Eva Kézrová, dáma, se kterou se spojíme a budeme povídat o závislostech třeba v té příští hodině. S vámi je Rádio Praha, nejvíc hitů v digitálu a také na FM.

0: Freed from Desire, Gala, společně jsme se přesunuli do devadesátek, no ale teď už je tu aktuální čas, 14. hodina, Rádio Praha, Václav Miller a zprávy, vítej Vašku.
1: Díky Oldo a hezké odpoledne. Právní i dozorčí rada knihovny Václava Havla je údajně usnášení schopná. Ministr Klempíř pondělí předloží vládě návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Německo vyčlení dalších víc než 7 miliard korun na českou muniční iniciativu. A zítra bude většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla mají nové členy. Českému rozhlasu to dnes potvrdil člen správní rady knihovny David Dušek z Hnutí STAN. Podle něj je správní rada díky novým členům opět usnášení schopná. Dozorčí rada je už obsazená. Vedle Martina Palouše v ní nově zasedne také auditor Jan Bolek. Ve správní radě zatím zůstávají dvě volná místa, o jejich obsazení se stále jedná.
3: Nám podařilo zastabilizovat statutární orgány knihovny Václava Havla. V tuto chvíli samozřejmě máme indicie, že práva paní Havlová poskytovat nechce, ale nebudu předjímat, že to tak skutečně dopadne. Nicméně se všemi nově kooptovanými členy, jak do dozorčí rady, tak do správní rady, je zřetelně formulováno a diskutováno to, že v případě, že se nepodaří zajistit rozvoj knihovny Václava Havla, tak uděláme civilizovaný prostě zakončení její existence.
1: Dagmar Havlová jmenovala před svým odstoupením do dozorčí rady Tomáše Šídla, někdejšího výkonného ředitele knihovny. Stále ale nejsou vyřešena práva k pokračování knihovny. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy předloží v pondělí vládě návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Informoval o tom premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO po dnešním jednání s generálními řediteli obou médií. Vláda chce financování Českého rozhlasu i České televize převést na státní rozpočet. Podle Babiše by měl být nový zákon pro média férový a obsahovat inflační doložku. Klempíř po jednání řekl, že televize ani rozhlas po převodu financování na státní rozpočet neutrpí oproti současnosti žádnou finanční újmu. Generální ředitelé se dál shodují, že chtějí zachovat stávající systém poplatků. Německo se bude dalšími v přepočtu téměř 7,25 miliardami korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup zhruba 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Do české muniční iniciativy letos vloží peníze 9 zemí, loni jich bylo 18. Přispívat přestalo i samo Česko a iniciativu dál jen spravuje. Na Slovensku vznikla nová organizace nezávislé žurnalistiky, chce hájit novináře a zastupovat je vůči státu. Mezi zakladateli jsou například redakce deníku N a SME, serveru Aktuality.sk nebo televizí Markýza a Joj. Dosavadní slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Ten se k tomu zatím nevyjádřil.
4: Organizace má podle svých zakladatelů navázat na několikaletou debatu o vytvoření společné platformy pro slovenské novináře. Řekl to místopředseda Lukáš Diko z investigativního centra Jána Kuciaka.
5: Sazení organizace, která bude mít větší hlas a bude moct, povedzme, připomínkovat zákony.
4: Vznik organizace nezávislé žurnalistiky přichází v době diskuzí o stavu médií na Slovensku. Její zakladatelé kritizují například změny ve veřejnoprávní slovenské televizi a rozhlase a připomínají i častější slovní útoky některých politiků na novináře. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: České fotbalistky zápasem v Belsu zakončí kvalifikaci o postup na mistrovství světa. V Cardiffu bude od 19 hodin ve hře první místo ve skupině B1. Obě dosud neporažené reprezentace mají shodně 11 bodů. Češkám stačí k udržení první příčky ve skupině díky lepšímu skóre i remíza. Vítězky skupiny budou mít lepší pozici při losu baráže a zároveň postoupí i do elitní skupiny Ligy národů. V Praze bude zítra zataženo až oblačno, ráno a odpoledne ojediněle se slabým deštěm, odpoledne a večer postupně místy přehánky. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 17 až 19, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: Pěkné odpoledne i všem řidičům, kteří musí teď honit stěrače po skle. Je tady Lukáš Miller s aktuální dopravou.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace na Štěrboholské spojice. Z Černého mostu průmyslové nehoda u Běchovic už nepřekáží a kolony se rozjíždí, stále ale jsou poměrně dlouhé, hodně ucpaná jak Belská, Novopatská i Štěrboholská spojka a plní se kvůli této dřívější nehodě i příjezd do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Ta kolona je od zdi a celkově zdržení na východě Prahy skoro hodinu. Lepší situace je ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju, na konci tunelu už nepojízdné auto odtáhli a kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankráce rozjíždí, ale to zdržení také výrazné. Do Strahovského tunelu čekejte od Pankráce asi 30 minut. Lepší situace je také v tunelu Blanka směrem z Troje na Břevnov. U sjezdu na Letnou už také nepojízdné auto nepřekáží, je odtaženo. Kolony jsou tam z Liberecké, z Letňan, dávají se do pohybu. Komplikace ale zůstávají na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 u sjezdu na Ořech. Je nehoda, dvě auta v levém pruhu, kolona je od karlovarské dálnice D6 asi na 50 minut a kolona je kvůli tomu i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný, byť deštivý den, je po 14. hodině a je úterý 9. června. No, ještě, že to nepřišlo na medarda, takhle bychom to měli 40 dní. Dá se předpokládat, že deště ustanou, na druhou stranu voda je určitě potřeba. No a pokud vám potřeba hudby, přijdou s ní moby. Sophie and the Giants. A taky Olivia Rodrigo. Už za pár minut, ať se vám daří.

0: Jennifer Lopez a David Guetta s námi na rádiu Praha ve 14 hodin a 16 minut. Je úterý a vy už můžete vybírat vinyl na pondělní večer. A kdo je ve hře? Je to takový československý souboj. Nový Tata Boys v původním snění pro ty palec nahoru a nebo proti ním Richard Miller Čierna labuť Běla vrána. Pro Richarda srdíčko, to znamená, že hlasujeme na našem Facebooku. Výběr je jen a jen na vás a uvidíme, jak to bude. Když se podívám na průběžné pořadí, zatím Tata Boys lehce vedou. A teď se naopak podíváme na aktuální dopravu. V Praze je lepší situace na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové. Nehoda u Běchovic už nepřekáží a kolona z Letňance rozjíždí. Stále hodně ucpaná je Kbelská, Novopatská i Štěrboholská spojka a plní se kvůli tomu i příjezd do Prahy po D8 z Ústí nad Labem. Kolona je od Zdib. Lepší situace je pak ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu už nepojízdné auto odtáhly. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác se rozjíždí. Zdržení je okolo 30 minut. Lepší situace je i v tunelu Blanka směrem z Troje na Břevnov. U sjezdu na Letnou už to porouchané vozidlo odtáhly. Kolony z Liberecké a z Letňan se dávají do pohybu. Komplikace jsou na okruhu směrem z letiště na D1. U sjezdu na Ořech je nehoda dvou aut v levém pruhu a kolona od Karlovarské D6 na 50 minut. Kolona je i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Fronta pak od Rudné. No a provoz v Praze je silný, kolona na 20 minut je ve Vlzonově od Štvanice k muzeu nebo na příjezdech ke křižovatce Vypich. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez

0: hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha a teď také Václav Miller, který pro nás má zprávy.
1: Celníci zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. To je největší záchyt v historii Česka, jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kvůli vyšetřování ale nechtěla přiblížit, kde přesně celním kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Událo se stala minulý týden. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzval jeho 28 dceřiných firm, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server iRozhlas. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmu v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš se hnutí ANO jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvíc za 41 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv budou pokračovat zatím do konce června. Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války. Uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní loni bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Zítra bude většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A plechových deštníků jsou plné silnice, to nám teď potvrdí Lukáš Miller.
3: Je to přesně tak, hezké odpoledne. V Praze je mimořádně silný provoz, navíc komplikace poměrně výrazné stále na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. U sjezdu na Ořech na 19. kilometru řeší nehodu dvou aut v levém pruhu. Kolona je od karlovarské dálnice D6 skoro na hodinu a plný je i příjezd do Prahy po dálnici D5 z Plzně. Fronta je od Rudné na pražský okruh. Hodně plný zůstává východ metropole, Kbelská, Novopatská a Štěrboholská spojka na trase z Letňa na Černý most. A pak i k průmyslové, zdržení celkově 45 minut, na vině je dřívější nehoda, kterou už odklidili. Probíhá také regulace tunelu Blanka, takže kolony čekejte v Dobříšské, v Radlické, Plzeňské, v Patočkově a hodně ucpaný je i sever Prahy, třeba Povltavská ulice od Balabenky nebo i Liberecká od sjezdu na Prosek až do tunelu Blanka. A ucpává se i magistrála ve Vilzenově ulici, kolona od Štvanice k muzeu na 20 minut, plný je i Nuselský most a zaplněná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 14 hodin 32 minuty, stále ještě prší, takže je potřeba vzít si deštník. No a s námi budou Robbie Williams, Sugar Babes, také Dua Lipa, anebo Petr Jungmann, který je přinese přehled toho, co se stalo 9. června.

0: den Rádia Pravda.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Nejznámější ruský expres Rudá střela se rozjel poprvé mezi Moskvou a Petrohradem před 95 lety v roce 1931. Jezdí dodnes, dřív vždycky přes noc, ale nové vlaky jedoucí až 250 za hodinu dají 650 km mezi městy, ani ne za 4 hodiny. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
4: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
3: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Ve finále neslavně hlavičkou do prsou Marka Materazziho ukončil kariéru červenou kartou Zinedine Zidane. Před 5 lety zemřela Popelka.
5: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
3: Libuše Šafránková.
5: Ale princezna to není, jasný pane.
3: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
6: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
3: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.
7: V Praze je bohužel mimořádně silný provoz. Komplikace jsou na okruhu směrem z letiště na D1, u sjezdu na Ořech je nehoda, dvě auta v levém pruhu a kolona je od Karlovarské D6 na 50 minut. Kolona je i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, fronta od Rudné. Hodně plný je východ metropole, Belská, Novopatská a Štěrboholská spojka z Letňan na Černý most, pak i k průmyslové, zdržení celkově asi 45 minut. Na vědě je dřívější nehoda, kterou už odklidili. Probíhá i regulace tunelu Blanka, kolony jsou v Dobříšské, Radlické, Plzeňské, Patočkově a hodně plný je sever Prahy. Povltavská od Balabenky i Liberecká z Proseka. Navíc v Povltavské před Blankou řeší nehodu dvě auta v levém pruhu. A ucpaná je magistrála ve Vilzonově, kolona na 20 minut od Štvanice k muzeu. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Viny.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
10: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
10: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, jsme u 15. hodiny a je tady také Václav Miller s aktuálními zprávami.
1: Dobré odpoledne.

0: Pražský magistrát dokončil rekonstrukci domova pro seniory ve Všenorech. Do kasáren v Práslavicích dorazilo dalších 8 tanků Leopard. Česko zůstává nejhorší v Evropě v užívání pervitinu, vyplývá to z výroční zprávy Evropské unie o drogách. A zítra bude v Praze většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Skončila rekonstrukce domova pro seniory ve Všenorech u Prahy. Dělníci opravili původní budovu a vybudovali rovnou novou přístavbu, díky které se zvýšil počet míst v domově ze 38 na 74. Náklady dosáhly přes 280 milionů korun. Projekt zaplatil pražský magistrát, vysvětluje náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia z ODS.
2: Budeme plnit kapacitu do 74 a předpokládáme, že bude naplněno do září. Jsou to převážně klienti z Prahy, protože je to pražské zařízení.
0: Novou komunitní moštárnu vybuduje vedení Prahy 6 ve Bokovicích, schválili to radní městské části. Moštárnu navrhli lidé v takzvaném participativním rozpočtu. Radnice za ní zaplatí zhruba 650 tisíc korun a hotová by měla být příští rok. Stát má nedaleko městského sadu, na Krutci, říká radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
3: V blízkosti tohoto sadu by měla teda vzniknout komunitní moštárna, kde je možné, aby si občané a občanky Prahy tohle ovoce moštovali, ať už ovoce přímo z toho sadu na Krutci nebo případně nějaké jiné ovoce.
0: Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 36 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42, potvrzuje velitel Tomáš Suchý.
4: Finišujeme, vlastně blížíme se k celkovému početnímu stavu Leopardu. Samozřejmě to není jenom o tom, že nám fyzicky dojedou tanky, ale je to o tom, že musíme projít celým tím procesem, zejména přeškolení osádek. A je to ten krásný mezistupeň mezi přechodem z té východní na tu západní techniku.
0: Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu, vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes představila agentura Evropské unie pro drogy. V odpadních vodách Prahy a Brna se našly největší koncentrace této drogy z celé Evropy.
5: Úřady v Česku podle nové zprávy likvidují kolem 200 laboratoří na výrobu pervitinu ročně. V Česku a na Slovensku je také největší množství lidí, kteří se léčí ze závislosti na této látce. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner uvedl, že v roce 2024 zemřelo v Evropě v souvislosti s předávkováním nejméně 7600 lidí. Nejčastější příčinou bývají opioidy, většinou v kombinaci s dalšími drogami. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová upozornila, že se navíc objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bosnu je ve finálové desíce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Finálovou desítku a umístění na dalších pozicích zveřejnili zástupci Českého svazu ledního hokeje v tiskové zprávě. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ujediněle se slabým deštěm, odpoledne a večer postupně místy přehánky. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 17 až 19, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Lukáš Miller sleduje, jak to vypadá na namoklých silnicích, no a mnohdy ty namoklé silnice přes auta nevidí. Lukáši, co vidíš?
7: Je to přesně tak, hezké odpoledne, tak v Praze to klouže a také se hodně stojí, ty kolony jsou opravdu velmi dlouhé, velké komplikace přetrvávají na pražském okruhu z letiště na D1, u sjezdu na Ořech stále nehodá, dvě auta v levém pruhu, kolona je z karlovarské dálnice D6, teď skoro na hodinu a kolonu kvůli tomu čekejte i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, fronta od Rudné dalších 25 minut. Na pražském okruhu pak je velmi pomalý provoz také směrem z D1 na letiště, tedy v opačném směru, kolony jsou od Jesenice přes tunely až k nehodě v opačném směru. Hodně plný zůstává východ metropole, Belská, Novopatská a Štěrboholská spojka, trasa z Letňan na Černý most a pak i k Průmyslové, celkově je to na 3/4 hodiny, na vině dřívější nehoda. Probíhá také regulace tunelu Blanka, kolony před vjezdy do nich, tak čekejte třeba v Radlické, v Plzeňské, Patočkově nebo také v Povltavské ulici, tam je navíc před vjezdem do tunelu Blanka i nehoda. A ucpaná je třeba i magistrála od Florence k muzeu nebo také jižní spojka od Pankráce k Barandovskému mostu. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné odpoledne po 15. hodině na Rádiu Praha. Déšť už ustává, což je určitě dobré, protože za chviličku mnozí už odejdou z pracovního procesu a budou se moc věnovat volným chvílím. No a kdo je těmi volnými chvílemi provede? Alex Warren. Také Pink. Další skvělé hvězdy. Ať se vám daří. Přeji.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 15 hodin a 16 minut. Možná přemýšlíte, kam tento týden se vydat, a pokud jste milovníci přírody, pak pozveme do botanické zahrady, protože tam najdete desítky precizně zastřižených stromků a keřů. Je tu další ročník festivalu bonsai a japonské kultury a potrvá do této neděle, do 14. června. Rostliny od českých i zahraničních pěstitelů a také ukázky tradiční japonské kultury. Pokud byste chtěli vidět víc a vidět i nějaké fotografie, podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz. Tam se o tom můžete dozvědět víc. A je tu také aktuální doprava a Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je mimořádně silný provoz, který navíc komplikuje deštivé počasí, takže kolony de facto na všech hlavních tazích. Komplikace výrazné zůstávají na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 u Ořechů. Stále dořešují nehodu, dvě auta stojí v levém pruhu. Kolona je tak od karlovarské dálnice D6, skoro na 50 až 60 minut. A hodně ucpaný i příjezd do Prahy z Plzně. Fronta je od Rudné ze 6. kilometru právě na ucpaný okruh. A kolony se kvůli této nehodě tvoří také v opačném směru na okruhu, a to od Jesenice přes oba tunely právě k nehodě u sjezdu na Ořech. Pomalý provoz je stále na východě metropole, a to ve Kbelské, Novopatské a pak také na Štěrboholské spojice. Ty kolony jsou z Letňan na Černý most a pak i Průmyslové, je to asi na 50 minut, více než 20 minut pak naberete na jižní spojice také od sjezdu na Spořilov až k Průmyslové ulici. A ucpaný je třeba i příjezd k tunelům Blanka, to jak v Radlické ulici, tam je kolona v Zinonic, tak také v Plzeň. Tam je fronta od Kavalírky, ucpaná je třeba ale i Patočková na Břevnově anebo Povltavská ulice v Troji. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte

0: Miles Smith s námi v 15 hodin a 31 minut. Máme tu pro vás zprávy s Václavem Millerem na Rádiu Praha.
1: Dobré odpoledne. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tím na doporučení Ministerstva zahraničních věcí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun, to je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí. Francie a Kanada zakázaly vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Prvním se na konci května stal ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. A zítra bude v Praze většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller pro nás má aktuální dopravu.
3: Dneska odpoledne také v Praze stále čekejte velmi silný provoz, který navíc komplikuje i deštivé počasí a ty komplikace jsou i nadále na Pražském okruhu z letiště na D1 u Ořecha stále řeší nehodu, dvě auta jsou tam v levém pruhu, kolona je od Karlovarské D6 skoro na 50 minut a ucpaný je i příjezd do Prahy po D5 z Plzně, fronta je od Rudné. Navíc na okruhu je před nehodou pomalý provoz také v opačném směru z D1 na letiště, kolony jsou od Jesenice přes oba tunely na asi půl hodiny. Stále hodně ucpaný je východ metropole, to znamená Kbelská, následně i Novopatská, pak také Štěrboholská spojka. Ty kolony začínají v Letňanech a pokračují na Černý most a pak i dál k Průmyslové ulici, zdržení celkově 45 minut. Probíhá také stále ještě regulace tunelu Blanka, to znamená kolony třeba na vjezdech do tunelů v Povltavské, v Dobřížské, v Radlické, Plzeňské a nebo také v Dobřížské ulici. A kolony jsou také na magistrát od Florence k muzeu, to je asi na 20 minut, nebo také na jižní spojice od Pankráce k Barandovskému mostu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu.

0: dokumentu Jan Koller – příběh obyčejného kluka. A ČT Art – portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Pěkné odpoledne, dobrý den, 15.35, to je aktuální čas. No a my už se za chvilku vydáme do Všenor, což je kousíček od Prahy. Dělníci tam dokončili rozsáhlou rekonstrukci domova pro seniory.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, právě teď, kdy je 15 hodin a 640 minut. Pražský magistrát dokončil rekonstrukci domova pro seniory ve Všenorech nedaleko Prahy. Dělníci opravili původní prvorepublikovou vilu a vybudovali u ní přístavbu. Zařízení si teď byl prohlédnout Josef Beneda, který je teď se mnou ve studiu. Pepo, vítej.
1: Hezký den. Jako první mě zaujalo, že na první pohled budova nevypadá jako běžný domov pro seniory. Není to běžné zdravotnické zařízení, ale jsou tam velké prosvětlené prostory a spousta míst pro setkávání. Seniori můžou využít třeba velkou terasu nebo víceúčelové sály. Krom toho je v areálu ordinace praktického lékaře a také menší kavárna, kde se můžou seniori posetkávat se svými blízkými. Mluvil jsem tam třeba se 70-letou Marií Ladrovou, která říkala, že se tam cítí jako doma.
0: V původním domově pro seniory ve Všenorech bylo 38 lůžek. Kolik jich je tam teď?
1: Tak v tuto chvíli je kapacita se navýšila na 74 míst, ale zatím tam bydlí jen 29 klientů. Vedení plánuje všechny pokoje zaplnit nejpozději do podzimu. Domov spravuje pražský magistrát, takže o místa můžou žádat především klienti z hlavního města. Rekonstrukce domova trvala zhruba 2 roky. Hlavním důvodem byly špatné podmínky v bývalé budově. Tam měla vícelůžkové pokoje, společná hygienická zázemí na patrech i úzké dveře. Do oprav a vybudování nové přístavby investovalo hlavní město přes 280 milionů korun.
0: Plánuje magistrát opravovat i další zařízení pro seniory?
1: Ano, v současnosti se staví například pavilon Palata 2 na pražském Smíchově, ve kterém bude 73 lůžek. Otevření zařízení je plánované na rok 2028. Celkové náklady jsou zhruba 323 milionů korun. Magistrát také nedávno získal stavební povolení pro nový domov pro seniory v Dolních Počernicích. A dělní se také v současnosti rekonstruují zařízení v Pišelech, které je podobně jako to ve Všenorech ve Středočeském kraji, ale patří pražskému magistrátu. V tuto chvíli tak vzniká v domovech pro seniory v Praze a blízkém okolí zhruba 300 nových míst.
0: A další nová místa jsou nově k dispozici tedy v domově pro seniory ve Všenorech nedaleko Dobřichovic. Probrali jsme to s kolegou Josefem Benedou. Pepo, díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A ještě je tady také doprava a s ní i Lukáš Miléra.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze provoz mimořádně silný i díky dešťovému počasí. Velké komplikace na pražském okruhu teď obousměrně. Směrem z letiště na D1 u sjezdu na Ořech nehoda 2 auta v levém pruhu, kolona od karlovarské D6 asi na 50-60 minut. Na pražském okruhu byla nehoda také směr letiště u sjezdu na Barandov na 17. kilometru. Před okamžikem odjela a ty kolony jsou od D1 od Modletic také skoro na 50 minut. Probíhá v Praze regulace tunelu Blanka, kolony jsou velmi dlouhé. Na vjezdu do tunelů třeba v Radlické Zidonic, plzeňské se stojí od Klamovky, hodně plná je třeba i Patočková nebo také Sever Metropole, povltavská stojí od Balabenky, liberecká z Proseka a hodně ucpaná je pak třeba celá oblast Libně nebo David směr tunely. Hodně plný je i východ metropole, třeba Kbelská, Novopatská, následně Štěrboholská spojka, z Letňan jsou ty kolony až na Černý most a pak i k Průmyslové, celkově na 40 minut a 20 minut pak naberete na jižní spojice, také od Spořilovské k Průmyslové. Průmyslové směr Černý most. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Imagine Dragons, to jsou ti, kteří nás přivedli k 16. hodině na rádiu Praha 16. A to pro nás znamená zprávy a Václav Miller, který je ve studiu. Vítej, Vašku.
1: Díky, Odo, a hezké odpoledne.

0: Koaliční poslanci navrhují změnu zákona o střetu zájmu. Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Podle ministra kultury by média neměla finančně utrpět. Novinkou programu Nová zelená úsporám je zavedení renovačních pasů. Zítra bude většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zákon o střetu zájmu, známý jako Lex Babiš, by se mohlo dočkat zmírnění. Novelu dnes vložili do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobně by to bylo u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
2: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka, než aby on sám změnil svůj přístup k nakládání se svým majetkem a využívání veřejných dotací.
0: Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek svolat opozice mimořádnou schůzi sněmovny. Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu do pozrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně trpět.
3: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky, pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoli jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
0: Ředitelé televize a rozhlasu požadují, aby byl zachovaný současný systém poplatků. Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace nebo bezúročního úvěru. Jednou z novinek je i zavedení tzv. Renovačního pasu. Jeho význam přiblížil ve vysílání Českého rozhlasu Michal Čejka.
4: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pás by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
0: Podle odborného poradce Centra pasivního domu Michala Čejky, renovační pás by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboli v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Zdravotníci v zemi taky čelí útokům rozlobených obyvatel. Těm vadí například to, že své blízké nemohou pohřbít tradičním způsobem. Mezi lidmi se také šíří poplašné zprávy o zabíjení nemocných v centrech pro léčbu eboli. Na jubilejním 65. ročníku atletické zlaté tetry se příští týden představí aktuálně nejlepší světová půlkařka, švýcarka Audrey Verop. 22-letá závodnice přijíždí poté, co zaběhla ve Stockholmu třetí nejrychlejší čas historie v běhu na 800 metrů. Na meetingu se představí i elitní sprinteři Američan Elias a Australan Gaut nebo česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle se slabým deštěm, odpoledne a večer postupně místy přehánky. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 17 až 19, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Je tu také pohled na aktuální dopravu po 16. hodině. Ten nám zprostředkuje Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte velmi silný provoz na hlavních tazích. Kolony jsou třeba na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech. Byly tam nehody v obou směrech, teď už jsou ale obě pryč, takže ty kolony se postupně budou rozjíždět. Zdržení je ale velké, směrem na letiště kolona od D1 skoro na hodinu a směrem z letiště na D1 se hodinu stojí od karlovarské D6 k Ořechu. Stále také probíhá regulace tunelu Blanka, takže kolony čekejte v Radlické Zinonic, také v Plzeňské, tam se stojí od Klamovky. Kolona je i v Patočkově na Břevnově a hodně plný zůstává sever Prahy, třeba Povltavská, ta je uspaná od Balabenky, Liberecká od sjezdu na Prosek a stále hodně zaplněná je celá oblast Libně nebo David směr tunely. Komplikace jsou také na příjezdu do Prahy po dálnici D1 z Brna. U průhonic na 6. kilometru je nehoda, dvě auta v levém pruhu, kolona z 8. kilometru asi na 15 minut. A stále hodně plný východ metropole, Kbelská, Novopatská, Štěrboholská, z Letně na Černý most a k Průmyslové na 40 minut. 20 minut se stojí i na jižní spojice od Spořilovské k Průmyslové. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne, dobrý den, 7 minut po 16. hodině. S námi už v téhle hodině Tomas Robin. Taky Lighthouse Family. Nebo BB Rexa a Fadeless. Je 9. června, stáňám všechno nejlepší. No a teď Anne-Marie a Shania Twain. Ať se vám daří.

0: Lifty the Lighthouse Family s námi na rádiu Praha je 16 hodin a 17 minut, je úterý 9. června a protože je úterý, je tak stejně jako každé úterý pro vás budeme mít dnes porci retra a to po 9. večer. Do roku 1981 se podíváme a tam nás vrátí dokonce pan Božský. Projedeme album Diesel and Dust australských Midnight Oil a zahrajeme si ikonické hity od AC/DC, ZZ Top, Depeche Mode, Sandry, Tears for Fears nebo Richarda Marxe. Retro na rádiu Praha na 107.1 FM a v DAP Plus začíná po 21. hodině a provede vás jím Petr Jungmann. Praha je.
1: Jen kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jacht klub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A Lukáš Müller nebude mít úplně pozitivní zprávy. Vidím tady až hodinová zdržení, tak Lukáši, pojď do toho.
2: Hezké odpoledne, tak stále čekejte velmi silný provoz na hlavních tazích kolony na jižní a také na Štěrboholské spojice, a to obou směrně před Průmyslovou. Pomalu se jede jak od Černého mostu, tak také od Spořilovské, to je vždy na půl hodiny. Více než 20 minut pak naberete i přímo ve Kbelské ulici z Hloubětí na Doletňan nebo také v Novopatské z Kbelské na Černý most. Více než hodinová kolona je stále na Pražském okruhu z letiště k dálnici D1, to před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od Karlova D6, zdržení stále více než hodinu. A skoro 40 minut naberete na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Je to kvůli právě ucpanému Pražskému okruhu. Probíhá také regulace tunelu Blanka, takže více než 3/4hodinovou kolonu čekejte třeba v Radlické ulici Zinonic, nebo také v Plzeňské, tam se stojí od Kavalírky. Je hodně ucpaná, je i Patočkova na Břevnově, také oblast Davids, a nebo třeba i Povltavská ulice, ta stojí od Balabenky až k tunelu Blanka. Stejně tak i Liberecká ulice, ta je ucpaná od sjezdu na Prosek. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
4: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexika. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: Miley Cyrus, End of the World, doufejme, že jen také nenastane. Teď je 16.32, máme pro vás zprávy Rádia Praha s Václavem Millerem.
1: Celníci zadrželi 800 kg kratomu určeného k nelegální distribuci. To je největší záchyt v historii Česka. Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kvůli vyšetřování ale nechtěla přiblížit, kde přesně celníci kratom našli ani jestli někoho zadrželi. Událost se stala minulý týden. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzvali ho 28 dceřiných firm, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server iRozhlas. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z ANO jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu bude moct čerpací stanice prodávat nejvíce za 41 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války, uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní loni bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. A v Praze bude zítra většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Václava teď vystřídá Lukáše, taky Miller, a bude to o dopravě.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je dneska velmi silný provoz, nicméně lepší situace je na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Nehoda u sjezdu na Ořech na 18. kilometru už nepřekáží. Kolona od karlovarské dálnice D6 se rozjíždí, ale to zdržení stále je zhruba na hodinu. Hodně ucpaná je pak jižní a štěrboholská spojka obou směrně k průmyslové. Kolony jsou od Černého mostu, také od Spořilovské asi na 25 minut. Nehoda pak překáží na jižní spojce směr Smíchov, pouralo se tam u sjezdu na magistrálu. Kolona z Lanového mostu je na 20 minut směr Barandovský most. Probíhá také regulace tunelů, takže kolony čekejte v Radlické, tam se stojí Zinonic, v plzeňské kolona od Klamovky, plná je i Patočkova na Břevnově, hodně ucpaný pak zůstává sever Prahy, třeba Povltavská stojí od Balabenky, Liberecká od Proseka, hodně ucpaná je celá oblast Libně nebo David směr tunely. Hodně plná je na magistrále Vilzenová od Hlávkova mostu k muzeu, zdržení 20 minut a komplikace jsou na příjezdu do Prahy z Brna po dálnici D1 u Chodova na druhém kilometru stojí kamion v pravém pruhu.

0: Na Odprúhonic je na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Krásné odpoledne a dobrý den, 16.35. Co se děje v Praze a co se bude dít hlavně v Praze? To přinesou pražské tipy Jirky Štefla. Za chviličku, teď je tu Teddy Swims.

0: Calvin Harris a Jesse Reyes Ocean, s vámi je Rádio Praha a také Jirka Štefl, který přinesl aktuální pražské tipy.
1: V Praze už ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách odstartuje tradiční závod 1000 mil československých. Závod historických vozidel mezi Prahou a Bratislavou svoji historii píše už od roku 1933. Veterány si můžete prohlédnout v Opletalově ulici. Postupně tam začnou přijíždět ve středu po 13. hodině. Odstartují pak ve čtvrtek v 6 hodin ráno a naspátek do Prahy se vrátí v sobotu kolem 17. hodiny. V kampusu Hybernská vás zase naučí fungovat bez hodinového manžela. Tahle série workshopu ukazuje, že ho prostě nepotřebujete. Stačí vám nástroje, znalosti a trocha odvahy. Ve středu se naučíte vyměnit zámek a zjistíte, že kování není žádný problém. Workshop v kampusu Hybernská začíná v 18 hodin. A pod Čimickým hájem bude rodinný festival plný zábavy a pohybu. Na Bonafestu bude ve středu mobilní planetárium, sokolnická show, anebo taky stánky integrovaného záchranného systému. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A co je nového v dopravě? Stále hodinová zdržení. Lukáš Miller je tu.
2: Hezké odpoledne, víceméně ano, velké zdržení stále čekejte na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Ta kolona se táhne od karlovarské dálnice D6 až ke sjezdu na Ořech. Zdržení je tam asi 50 minut, 40 minut se jede v koloně také na okruhu směr letiště od Jesenice k Ořechu. Komplikace jsou na jižní a štěrboholské spojce směrem na Černý most. U Průmyslové je nehoda 3 aut v levém pruhu, kolona od Spořilovské ulice asi na 30 minut. Nehoda překážela na jižní spojice směr Smíchov, také u sjezdu na magistrálu, tam už je odklizeno, fronta od Lanového mostu se dává do pohybu. Probíhá stále regulace tunelů, takže kolony jsou v Dobřížské od Barandovského mostu, pak také v Radlické se stojí Zinonic, v Plzeňské od Klamovky, plná je i Patočkova na Břevnově a hodně ucpaný zůstává sever Prahy, třeba Povltavská od Balabenky a hodně plná je také oblast Libně nebo David směr tunely. A zdržení je také ve Vlzenově od Hlávkova mostu k muzeu na 20 minut, 15 minut pak naberete Vekbelské z Hloubětína do Letňan. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je tady 17. hodina, což takhle dát si na rádiu Praha další zprávy s Vaškem Millerem. Co říkáš, Vašku?
1: Ale proč ne? Hezké odpoledne.
2: Praha 5 finančně podpoří charitativní organizaci Naděje. Ta peníze využila na práci v terénu. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmu. Ukrajina výrazně narušila zásobování anektovaného Krymu. Zítra bude většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm. Teploty 17 až 19 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Přes 260 tisíc korun získá darem od Prahy 5 charitativní organizace Naděje. Pomáhá lidem i obtížné životní situaci, kteří dosud nečerpali žádné sociální služby. Peníze využijí zejména pracovníci, kteří jezdí za klienty do terénu. Poskytují jim základní pomoc a poradenství, říká místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit z Hnutí ANO.
4: Mobilní jednotka Naděje je osvědčeným nástrojem pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a často stojí mimo dosah běžných sociálních služeb. Terénní pracovníci odvádějí mimořádně důležitou práci přímo v ulicích.
2: Obyvatelé Prahy 14 mají ještě týden na hlasování o letošních projektech participativním rozpočtu na přeměnu městské části. Radnice na ně dohromady vyčlenila 6 milionů korun. Z 16 projektů můžou lidé podpořit 2. Jednomu naopak můžou dát záporný hlas.
5: O návrzích v participativním rozpočtu můžou rozhodovat všichni zájemci starší 15 let, kteří v Praze 14 bydlí, pracují a nebo studují. Lidé můžou podpořit například rozšíření dětského hřiště Jiráskův sad, výsadbu nových stromů před stanicí metra Rajská zahrada nebo opravu chodníků u zastávky Brixova plechárna. Hlasování radnice uzavře 16. června. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Zákon o střetu zájmu, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit, navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Dotaci nebo veřejnou zakázku by firma člena vlády nemohla dostat jenom od toho rezortu, který daný ministr řídí. Podle předkladatelů jsou současné zákazy moc plošné a zbytečně dopadají třeba i na malé obce. Martin Dvořák z Hnutí STAN návrh kritizuje s tím, že místo, aby zákon chránil veřejné peníze před vlivem politiků, chrání politiky před zákonem. Teď firmy členů vlády nemají přístup plošně ke všem veřejným soutěžím, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Ukrajinské drony pokračují v útocích na zásobovací koridory na okupovaný poloostrov Krym. Podle ruských telegramových kanálů se tam začíná projevovat akutní nedostatek pohonných hmot i potravin.
6: Obyvatelé Krymu na sociálních sítích zveřejňují prázdné a poloprázdné police se základními potravinami, cukrem, moukou, rýží nebo pohankou. Před čerpacími stanicemi se tvoří několikakilometrové fronty aut. Velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brody na svém telegramovém účtu napsal, že provoz ruských nákladních aut na trase z Ruska na Krym se za 2 týdny snížil o 70%, a to díky ukrajinským dronovým operacím. Velení ruské okupační armády proto od 7. června zakázalo převoz veškerého vojenského materiálu po hlavním kontinentálním silničním tahu na Krym. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Tenistka Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do turnaje v nizozemském Hertogenboschi. Na travnatém povrchu porazila Mexičanku za razovou 2-0 na sety. Sára Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla. Duel Nikoli Bartuňkové s Belgičankou Vande Winkelovou přerušil ve druhém setu déšť. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle se slabým deštěm, odpoledne a večer postupně místy přehánky. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 17 až 19, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Václava Millera teď střídá Lukáš Miller. Ten je v dopravním infocentru, sleduje vše důležité na silnicích v Praze a okolí. Lukáši, krásné odpoledne.
7: Hezké odpoledne ode mě, tak v Praze stále čekejte velmi silný provoz. Je to i díky dřívějšímu deštivému počasí. Největší zdržení zůstává na pražském okruhu, a to směrem z letiště k dálnici D1. Ta kolona začíná u karlovarské dálnice D6 a pokračuje ke sjezdu na Ořech. Zdržení provozem asi 50 minut, dřívější nehoda už je odklizená. A 40 minut naberete v koloně na okruhu také směrem na letiště od Jesenice, rovněž k Ořechu. Kolony pak čekejte na jižní a na Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou. Kolony jsou tam od Černého mostu a také od Spořilovské. Už pouze provozem nehodu u Průmyslové směr Černý most odklidili. Kolona asi na 15 minut je pak na jižní spojice i směr Smíchov od Vídeňské k Barandovskému mostu. Stále také regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony kvůli tomu čekejte v Dobříšské od Barandovského mostu do tunelu, také v Radlické z Jinonic, v Plzeňské od Klamovky, stále plná je i Patočkova na Břevnově a ucpaný zůstává sever Prahy, třeba Povltavská od Balabenky. A zaplněná je Vilzenová od Hlávkova mostu k muzeu, to je na 15 minut, anebo i Kbelská do Letňan. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkný úterní den vám všem, je 17 hodin 5,5 minuty a taky máme 9. června. A večerní Praha vám v příštích minutách nabídne opět to nejlepší z muziky. Čeká nás třeba Sam Fender a Olivia Dean. I Ravin Lenej. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Ravenlenej ve čtvrt na šest na Rádiu Praha, za chvíli jsem Fendra, Olivia Dean nebo třeba Adonis. Dnes je 9. června a tohle datum je zajímavé hned z několika pohledů, některé teď připomenu. Tak třeba v roce 1934 se poprvé objevila na filmovém plátně v Disneyho krátkém animovaném filmu Moudrá slepička, dnes už světoznámá kreslená postavička kačera Donalda. V roce 1958 bylo uvedené do provozu otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Unikátní divadelní scéna v Zámeckém parku, kde tehdy diváci poprvé sledovali představení Zrotující tribuny. A dnes je taky Mezinárodní den archivů. Pod záštitou Mezinárodní rady archivů se tento den slaví od roku 2007 s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o významu historických dokumentů. A doplníme aktuální dopravní informace, jak to teď na silnicích v Praze a okolí vypadá, nám připomene Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz na hlavních tazích, výrazné zdržení na Pražském okruhu a to směrem z letiště k dálnici D1. Ta kolona před sjezdem na Ořech začíná už u Karlovarské D6, je asi na 50 minut, skoro 40 minut se pak jde v koloně na Pražském okruhu i směr letiště, také k Ořechu od Jesenice. Nová nehoda překáží v Praze na jižní spojce směr Smíchov, bouralo se za Lanovým mostem u nájezdu od Strašnic, dvě auta v prostředním pruhu, kolona od Průmyslové je asi na 15 minut. Kolony pak čekejte na jižní spojice směr Černý most od Spořilovské k Průmyslové, zdržení provozem 10 minut. Probíhá stále ještě regulace tunelů, takže kolony jsou třeba v Dobříšské od Barandovského mostu, také v Radlické, Plzeňské, plná je i Patočkova na Břevnově a také na severu Prahy, třeba Povltavská od Balabenky a stále zaplněná je třeba i oblast Libně nebo David směr tunely. A zdržení je i na magistrále ve Vilzonově od Hlávkova mostu k muzeu nebo také na Nuselské mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší

0: čtyřka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne. Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: a mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun, to je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letiště Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí. Francie a Kanada zakázaly vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Prvním se na konci května stal ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Zítra bude v Praze většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Čerstvé informace má pro nás Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále ještě je silný provoz na hlavních tazích, byť začíná lehce polevovat. Poměrně výrazné zdržení je stále na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Před sjezdem na Ořech ta kolona začíná už za Karlovarskou D6, zdržení stále asi 40 minut. Půl hodiny pak neberete v koloně na okruhu i směr letiště od Jesenice k Ořechu. Stále ještě čekejte regulaci tunelů, takže kolony třeba teď jsou v Dobřížské ulici od Barandovského mostu, také v Radlické ulici, tam se stojí Zinonic, Plzeňská je plná od Klamovky, kolony jsou i v Patočkově na Břevnově nebo také na severu Prahy v Povltavské, fronta stojí od Balabenky a stále zaplněná je třeba oblast Libně směr tunely. Hodně plná je na magistrále Vilzenová a to od Florence k muzeu zdržení 15 minut. 15 minut se jede pomalu také ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan. Silný provoz a nárazové kolony pak čekejte i na jižní a štěrboholské spojice vždy k Průmyslové a nebo také před Barandovským mostem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Je po půl šesté a s vámi je úterní večerní Praha. Česko by mělo mít pilota vesmírné lodě, a to Aleše Svobodu. Novinky o tomto českém astronautovi ve výcviku uslyšíte už za chvíli. A zaspívá Ed Sheeran.

0: Je téměř 6:45. Přejeme krásný úterní den. Česko je zase o krok blíž vlastní misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vše ještě musí podle Aleše Svobody schválit mezinárodní partneři stanice.
3: Ta posádka je 4členná, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici. Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
4: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí, anebo výzkum rakoviny.
2: Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Mezinárodní kosmickou stanici ISS.
5: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili veškerý program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Slovo má Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz, a to zejména na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Ty kolony začínají za Karlovarskou D6 a pokračují až ke sjezdu na Ořech. Zdržení celkově na D1 asi 45 minut. Pomalý provoz je pak na Pražském okruhu také směr letiště, a to od Vesce přes oba tunely k Ořechu. Tam čekejte asi půl hodiny navíc. Pomalý provoz je na příjezdech do tunelu Mrázovka, třeba v Dobřížské ulici. Tam ty kolony jsou od Barandovského mostu. Stále plná je třeba i Radlická z Jinonic, ucpává se i Povltavská ulice před vjezdem do tunelu v Troji. Ucpaná je třeba magistrála, konkrétně Vlzonova ulice od Florence k muzeu, nebo také Nuselský most do Legerovy, to je vždy asi na 10-15 minut. 10 minut se jede v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A silný provoz čekejte na jižní a na Štěrboholské spojice, obou směrně před Průmyslovou. Kolony jsou jak od Spořilovské, tak od Běchovic, je to vždy asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: dust, all that I adore. Skupina Bastil nás dovedla až ke zprávám v 18 hodin na rádiu Praha, je přináší Václav Miller.
1: Dobrý podvečer. Zákon na zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná vláda v pondělí. Knihovna Václava Havla má nové členy dozorčí i správní rady, je tak usnášení schopná. Evropská komise představila 21. balík sankcí proti Rusku. Zítra bude většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Podle dnes předložené novely by například nemohly dotace získat firmy členů vlády pouze z rezortů, které tito ministři přímo řídí. Návrh taky vyjímá z omezení nárokové dotace.
3: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
3: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
5: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
3: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu knihovny Václava Havla jmenovala Dagmar Havlová. Šídlo Českému rozhlasu řekl, že nabídku přijal především kvůli odkazu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla.
6: Tak dozorčí rada koná podle příslušných zákonů nadačních a bude zejména dozírat na to, aby ta instituce dobře fungovala. Ty orgány, aby byly usnášeně schopné, tak musí mít určitý počet členů, což nebylo. Paní Havlová tím, že mě jmenovala, tak umožnila znovu činnost té dozorčí rady.
1: Podle člena správní rady Davida Duška z hnutí STAN, ale zatím není jisté, zda si knihovna udrží licenci, která je pro její další existenci nezbytná. Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování minulého balíku trvalo kvůli odporu Maďarska skoro 2 měsíce. Vláda v Budapešti se ale mezitím změnila.
7: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno českého času odehrají úvodní zápas na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Český velvyslanec Mexiku Tomáš Harte říká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
8: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci. Naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejské moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
1: Zápas světového šampionátu Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne a večer postupně místy přehánky. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 17 až 19, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller má pro nás aktuální dopravní informace.
9: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz postupně slábne, pomalu se ale stále jede po pražském okruhu, a to obou směrně. Před sjezdem na Ořech kolonisu jak od Lochkovského tunelu, tak také od plzeňské D5-ky, zdržení vždy ke sjezdu na Ořech v obou směrech 20 minut. Stále ještě probíhá regulace průjezdu tunely, takže kolony před vjezdy do nich čekejte v Dobřížské od Barandovského mostu, také v Radlické, tam se stojí skoro zinonic, v plzeňské kolona od Klamovky a menší kolony jsou tedy v Patočkově na Břevnově. Na magistrále pak vázne provoz ve Vlzenově, to je od Florence k muzeu asi na 15 minut, 10 minut postojíte na Nuselském mostě do Legerovy a také věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A silný provoz a nárazové kolony jsou pak na jižní a štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou a také ve Kbelské do Letňan. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští
11: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
13: Hezký úterní večer vám všem. Snímek napalmové dívky z války ve Vietnamu oběhl v 70. letech celý svět a dodnes je symbolem utrpení civilistů při válečných konfliktech. A jak této hodně uslyšíte, autor fotografie teď vystupuje v Praze, vystavuje v Praze. Taky se ohledneme za tím nejzajímavějším z historie 9. červnového dne. Dozvíte se, že pražské radnice budou moci na svém území úplně zakázat odpalování zábavní pyrotechniky. Radní hlavního města kvůli tomu upravili vyhlášku a místo škváry tartan v neobvyklé barvě. Jak už za chvíli uslyšíte, atletický stadion Sokola na Vinohradech v Praze má novou běžeckou dráhu. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Mladí běžci v Praze 2 mohou využívat nové sportoviště. Sokol Královské Vinohrady nechal ve svém areálu v Rýgrových sadech obnovit atletickou dráhu. Na její slavnostní otevření se byl podívat i náš reportér Ondřej Mikušek, kterého teď vítám ve vysílání. Přeji hezký den.
1: Hezký den. Podle samotných atletů, kteří už tady kolem mě trénují, je nová dráha důležitou změnou. Do loňska tady totiž byla černá škvára, která podle nich zkrátka neodpovídala potřebám současného sportovního klubu. Nemohli se zde konat ani větší oficiální závody, protože tam byly například jen 4 běžecké dráhy. No a nyní je tam teda tartan, který má drah 6 a má béžovou barvu, která je podle nich pro atletickou dráhu neobvyklá. Ale Její umístění tam vyžadovali památkáři.
0: No, ty jsi teď právě zmínil, že už po dobu samotné dráhy museli zástupci Sokola řešit s památkáři, tak jak to tedy s areálem bylo historicky?
1: Zdejší budova Sokolovny byla postavena ve 40. letech minulého století, za druhé světové války ji ale zabrali nacisté. Později areál převzal klub Bohemians ČKD Praha a Sokolů se vrátil až v roce 1991. A ta budova je památkově chráněna, proto právě památkáři měli tyhle ty požadavky a ta budova je v béžové barvě. To je ten důvod, proč i dráha je béžová, tím se ten celý areál teď sjednotil do jednotného odstínu.
0: Tak zatím jsme trošku poukazovali na mladé běžce. Ondřej, jakým dalším sportům se vinohradští Sokolové věnují?
1: Tak kromě různorodých atletických disciplín se věnují především sokolské všestrannosti, kterou považují za jakýsi historický základ Sokola. To jsou všemožné pohybové aktivity i pro ty nejmenší děti. Můžou je cvičit navíc i s rodiči. Dále ale má zdejší tělocvičná jednota také oddíly moderní gymnastiky nebo florbalu. Jejich mužský tým v posledních letech působil v nejvyšší české lize.
0: Atletický stadion Sokola na Vinohradech v Praze má novou běžeckou dráhu. Informace o tom nám přinesl reportér Ondřej Mikušek. Ondřej, díky, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A doplníme aktuální dopravní informace s Lukášem Millerem.
3: Hezký podvečer, tak v Praze i nadále ten provoz postupně slábne, stále ale zdržení čekejte třeba na Pražském okruhu, a to obou směrně, mezi D1 a letištěm, před sjezdem na Ořech, pomalej se jede jak od Lochovského tunelu, tak také od plzeňské D5, to zdržení teď aktuálně 15 minut obou směrně. Stále ještě dobíhá regulace průjezdů tunely, takže kolony stále třeba čekejte v Radlické ulici od motorletu, také v plzeňské na Smíchově, tam jsou kolony zhruba od Klamovky a menší zdržení je třeba i v Patočkově na Břevnově. Kolony pak čekejte i na magistrále ve Velozenově na příjezdu k muzeu, od Florence je to na 15 minut. 10 minut postojíte v koloně na Nuselském mostě před Legerovou, anebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A silný provoz a také nárazové kolony čekejte i na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou a také ve Kbelské na příjezdu do Letňan. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Praha zpřísní používání zábavní pyrotechniky. Radní schválili úpravu vyhlášky, ta mimo jiné umožní městským částem, aby na svém území používání rachejtlí a dělobuchů úplně zakázali. Návrh ještě musí odsouhlasit zastupitelé.
2: Já bych zakázal úplně prodej po celý Praze. Jenom při zvláštních příležitostech, když to organizuje stát anebo magistrát a tak dále. Ale soukromně bych všechno zakázal.
3: Říká pan Vladimír z Petrské čtvrti v Praze 1 a pan Tomáš, který bydlí nedaleko, dodává.
4: Zábavní pyrotechnika nás spíš otravuje, ale dřív to bylo horší. Teďko se to omezilo hodně na toho Silvestra.
3: Podle nové vyhlášky, kterou schválili radní hlavního města, budou mít radnice jednotlivých městských částí možnost na svém území zakázat odpalování rachytlí a nebo třeba dělobuchů. Takovou možnost by využila třeba Praha 6, která změnu vítá, říká radní městské části Petr Palacký ze Zelených.
5: Zábavní pyrotechnika způsobuje znečištění ovzduší, znečištění veřejného prostoru, zároveň má negativní vliv na přírodu ve městě, na městskou faunu a v neposlední řadě jsou zde i zdravotní rizika spojená s odpalováním zábavní pyrotechniky. Bohužel k těmto úrazům neustále dochází.
3: Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů dojde i k omezení času, kdy lidé budou moct odpalovat pyrotechniku při novoročních oslavách.
6: Dnes to bylo celý vlastně 31. prosince a celého 1. ledna, prostě 48-hodinové okno, tak jsme se rozhodli to zkrátit na 9-hodinové okno, takže to je od 5. hodiny odpoledne do 2. hodiny ranní.
3: Vyhláška se nevztahuje na organizované ohňostroje, které odpalují specializované firmy. Návrh ještě musí odsouhlasit zastupitelé hlavního města. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští
7: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: 18 hodin 30 minut, souhrn pražských zpráv teď na Rádio Praha přináší Václav Miller.
1: Praha se Středočeským krajem vypsali soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čarčan a také z

0: Vzniknout drážní promenáda pro pěší a cyklisty se zelení a odpočinkovými zónami. Projekt se v minulých letech zpozdil kvůli plánům na výstavbu vysokorychlostní trati v okolí. Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. A zítra bude v Praze většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A s Lukášem Millerem teď míříme opět na silnice. Lukáši, tak jak to v Praze a okolí jede?
3: Hezký podvečer, tak v Praze i nadále ten provoz pozvolna slábne, komplikace jsou ale nově na Pražském okruhu, a to směrem z letiště k dálnici D1. U sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu, kolona je z plzeňské D5 od Rudné z 5. kilometru asi na 20 minut. Stále ještě dobíhá regulace průjezdu tunely, takže kolony stále čekejte v Radlické ulici od Motorletu nebo také v plzeňské od Klamovky, je to vždy k tunelům asi na 10 minut. Zkracuje se to. Na magistrále asi čtvrt hodiny se zdržíte ve Vilzenově od Florence k muzeu, 10 minut postojíte také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy od kongresového centra, plní se stále ještě Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova. A silnější provoz a spíše nárazové kolony pak čekejte na jižní a štěrboholské spojice před Průmyslovou a také ve Kbelské na příjezdu do Letňan. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: Černý den Rádia Prima.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Nejznámější ruský expres Rudá střela se rozjel poprvé mezi Moskvou a Petrohradem před 95 lety v roce 1931. Jezdí dodnes, dřív vždycky přes noc, ale nové vlaky jedoucí až 250 za hodinu dají 650 km mezi městy, ani ne za 4 hodiny. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
4: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
3: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Ve finále neslavně hlavičkou do prsou Marka Materazziho ukončil kariéru červenou kartou Zinedine Zidane. Před 5 lety zemřela Popelka.
5: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
3: Libuše Šafránková.
5: Ale princezna to není, jasný pane.
3: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
6: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
3: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.
0: Rádio Praha.

0: Některé fotografie zachytí okamžik, jiné se zapíšou do historie. Snímek vyděšené dívky utíkající po napalmovém útoku dodnes připomíná, jakou cenu platí za válku civilisté. Autor fotografie Nick Ut za něj získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy, aby otevřel svou výstavu nazvanou Memories – Vzpomínky. Na ní je i černobílá fotka takzvané napalmové dívky.
1: V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
2: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
1: Je jako moje dcera, nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou. Naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy. Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní. Plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
2: Černobílá fotografie obletěla v roce 1972 svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu. Posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Ta bojovala po boku jihovietnamské armády proti komunistickému severu země.
1: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby dělají dětem.
2: Výstavu černobílých snímků Nicka Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A Lukáš Miller má pro nás aktuální dopravní informace.
4: Hezký podvečer, tak v Praze ten provoz je nadále slábne, stále ale čekejte komplikace na Pražském okruhu z letiště, kde jedná u sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru řeší nehodu dvou aut v levém pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou a kolona z plzeňské dálnice D5 od sjezdu na Rudnou asi na 20 minut. Menší zdržení je pak na Pražském okruhu směr letiště v okolí sjezdu na Barandov na 16. kilometru ztratíte asi 5 minut. Na magistrále pak čekejte kolony ve Vilzenově od Bulhara k muzeu, zdržení 10 minut. 10 minut postojíte také na Nuselském mostě do Legerovy. A na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Prahy z Brna na Chodově na 2. kilometru odtahují kamion po nehodě. Blokován je aktuálně pravý pruh a menší kolona ze 3. kilometru je na 5 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
5: Tata Boys.
3: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
5: Richard Miller.
3: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: V noci na zítřek bude zataženo až oblačno, nejnižší teploty 13 až 11 stupňů Celsia. A zafouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. Ve středu bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne a večer postupně místy přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Je 19 hodin a Rádio Praha má pro vás další zprávy. Ve studiu už je Václav Miller.
1: Dobrý večer. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků od roku 2030. Mají jezdit na trati do Čerčan. Německo nakoupí od české zbrojovky pistole za přepočtu přes miliardu korun, oznámil to ministr obrany Pistorius. Dohoda s Íránem může být podle amerického prezidenta Trumpa hotová za 2 nebo 3 dny. Zítra bude v Praze většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Brané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Přepokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
1: Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun, to je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmankové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmanková.
4: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Německo nakoupí z Česka asi 200 tisíc pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes miliardu korun. O kontraktu s německou armádou už loni v prosinci informovala společnost Česká zbrojovka. Tehdy ale nezveřejnila cenu ani rozsah zakázky. Pistorius taky oznámil, že Německo vloží dalších víc než 7 miliard korun do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Dohoda s Íránem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na dosah a mohla by začít platit během 2 až 3 dnů. Nové izraelské údery na Libanon Trump nekomentoval. Teherán přitom varoval, že další izraelské útoky bude považovat za porušení příměří. Armáda Spojených států mezitím oznámila, že u Hormuzského průlivu havaroval vrtulník Apache. Oba piloty našla bezpilotní záchranná loď a jsou v pořádku.
5: Hormuzský průliv bude podle amerického prezidenta otevřený okamžitě při podpisu dohody s Íránem. Ta může být hotová už za 2 až 3 dny, řekl s tím, že jednání jsou nyní ve finále. Dva američtí piloti, kteří havarovali u Hormuzského průlivu, jsou podle něj v pořádku a Bílý dům o jejich záchraně bezpilotní lodí vydá podrobnou zprávu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Na jubilejním 65. ročníku atletické zlaté tetry v Ostravě se příští týden představí aktuálně nejlepší světová půlkařka, švýcarka Audrey Vero. 22-letá závodnice přijíždí poté, co zaběhla ve Stockholmu třetí nejrychlejší čas historie v běhu na 800 metrů. Na mítinku se představí i elitní sprinteři Američan Lyles a Australan Gaut, nebo česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová. A zítra bude v Praze zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne a večer postupně místy přehánky, noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů. Nejvyšší denní 17 až 19, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a přesouváme se na silnice. Aktuální informace má pro nás Lukáš Miller. Lukáš, máš slovo.
6: Hezký večer, tak v Praze už je ten provoz bez zásadních komplikací. Lepší situace je třeba na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. U sjezdu na Stodůlky už nehoda nepřekáží. Kolona se z plzeňské D5 de facto rozjela. Na D1 pak ale opatrně na příjezdu do Prahy z Brna na Chodově na 2. kilometru odtahují kamion po odpolední nehodě. Blokován je teď odtahovou službou pravý pruh a zpomaluje se před menší kolonou. Na magistrále pak čekejte kratší zdržení ve Velzenově od hlavního nádraží k muzeu, je to na 5 minut, zhruba 10 minut se stojí na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy a kolona na 5 až 10 minut je pak na konci Průmyslové ulice směrem ke Kbelské a do Letňan. Před semafory v Poděbradské má ta fronta asi kilometr. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 6 minut po 19. hodině a s vámi je úterní večerní Praha. V příštích minutách pro vás máme pražské tipy a uslyšíte, že Karlín ožil těmi nejsilnějšími sportovními momenty posledních let. Naše létající redaktorka Monika vás už za okamžik pozve na výstavu. Přidáme i další skvělé songy, s nimi nechybí The Silver Spoons. Avicii a Robbie Williams. Nebo si je na Spyro. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Tak to bylo skvělý Falco na rádiu Praha, je 19 hodin 17 minut. Ve Fragment galerie ještě do neděle probíhá výstava Zlomek sekundy, která představuje to nejlepší z kategorie sport prestižní soutěže Czech Press Photo z let 2021 až 2024. Na výstavu vyrazila i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: V soutěži Czech Press Photo je to nejobsazovanější kategorie. Máme skvělý sportovní fotografii. Jsou to emoce, je to prostě radost, smutek, tváře sportu, prostě je to pozitivní pohled prostě na svět, je to skvělý.
2: Proč jsou sportovní fotky tak lákavé, mi sdělil kurátor výstavy a fotograf Dan Materna. Návštěvníci uvidí desítky unikátních snímků od 17 českých fotografů. Od atletiky přes lední hokej až po extrémní sporty nebo olympijské hry. Výstavu více přibližuje ředitelka soutěže a organizace Czech Photo Veronika Souralová.
3: Celá ta výstava je o emocích, že vlastně by měly z těch fotografií být vidět emoce a právě v tom sportu jsou velmi dobře jako vidět a jsou taky uchopitelný, jo, protože ten sport je plný emocí. Že?
4: Jaký sport je nejvděčnější na focení?
3: No, určitě je to sport, v kterým je akce. Takže čím víc akční sport, tím akčnější fotky. To samozřejmě jako zní logicky, ale známe i fotografy, který přesně fotí třeba šachisty a taky z toho mají jako skvělý emoční fotky. Takže to je vlastně na každém fotografovi, co z toho dokáže vykřesat.
2: Na výstavě najdete i fotografii, která vyhrála Czech Press Photo v loňském roce. Jde o snímek překážkového běhu na olympijských hrách.
1: Od Petra Davida Joska z AP je to vlastně fotografie roku z atletiky, kdy prostě on využil teda vlastně unikátní úhel pohledu, že teda skutečně s tím dlouhým objektivem 600 mm, který vlastně mění tu perspektivu a přibližuje, tak vlastně ležel úplně na zemi. Využil i těch moderních vlastně možností, těch nejnovějších fotoaparátů při tom automatickém ostření a vlastně udělal úplně jako skvělou, řeknu, objevnou vlastně kompozici.
2: Zlomek sekundy tak připomíná, že sport není jen o výsledcích, ale hlavně o emocích a lidských příbězích. Výstava ve Fragment galerii končí v neděli 14. června. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Je s vámi úterní večerní Praha, za chvíli nás čeká Avicii a Robbie Williams nebo třeba Holly Humberstone. Ve Valdštejnské zahradě Senátu můžete stále navštívit kulturní festival Valdštejnské léto. Každý čtvrtek vás tady čekají hudební a divadelní vystoupení souborů z celého Česka. Pod širým nebem tak uvidíte třeba koncerty základních uměleckých škol a poznáte pro mnohé neprobádané hudební žánry. Valdštejnské léto potrvá do konce září a vstup je zdarma. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Na rádiu Praha dozněla Eva Max, je téměř 7:45. V úterní večerní Praze teď přináší aktuální pražské tipy Jirka Štefl.
1: V Praze už ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách odstartuje tradiční závod 1000 mil československých. Závod historických vozidel mezi Prahou a Bratislavou svoji historii píše už od roku 1933. Veterány si můžete prohlédnout v Opletalově ulici. Postupně tam začnou přijíždět ve středu po 13. hodině. Odstartují pak ve čtvrtek v 6 hodin ráno a naspátek do Prahy se vrátí v sobotu kolem 17. hodiny. V kampusu Hybernská vás zase naučí fungovat bez hodinového manžela. Tahle série workshopu ukazuje, že ho prostě nepotřebujete. Stačí vám nástroje, znalosti a trocha odvahy. Ve středu se naučíte vyměnit zámek a zjistíte, že kování není žádný problém. Workshop v kampusu Hybernská začíná v 18 hodin. A pod Čimickým hájem bude rodinný festival plný zábavy a pohybu. Na Bonafestu bude ve středu mobilní planetárium, sokolnická show anebo taky stánky integrovaného záchranného systému. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: 20 hodin s vámi je Rádio Praha, přinášíme další zprávy. Ve studiu už je připravený Václav Miller.
1: Dobrý večer. U soudu vypovídal dneska o dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě. V Praze začíná fungovat Centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Romská zmocněnkyně zůstává v úřadu vlády. Protidrogoví experti mají nakonec zamířit na rezort práce. A zítra bude v Praze většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Byl na mě vyvíjený nátlak, řekl dnes u soudu v kauze dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinherr popsal u soudu.
3: Panu Borunsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
1: Nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti začalo fungovat na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, co bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, nabídne komplexní léčbu, aby se mohli opět zařadit do společnosti. Dosud se podle přednosti kliniky Michaela Mijovského každý problém řešil zvlášť.
4: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho s vámi někdo musí řešit to, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci. A to je například něco, na co v běžném zdravotnickém provozu není ta kapacita na to, abyste tohle s pacienty mohla řešit dohromady.
1: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Českému rozhlasu taky řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle její zástupkyně Pavly Chominové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich i proto zvažují odchod. Vláda o přesunu agent rozhodla v polovině května. Odboráři z úřadu vlády kvůli tomu v pátek stávkovali. Varují před možným poškozením agent. Vláda to odmítá. Německo vloží do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny dalších přepočtu více než 7 miliard korun. Po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za hnutí SPD to v Berlíně slíbil německý ministr obrany Boris Pistorius. Miliardy podle něj vystačí asi na 50 tisíc kusů munice.
5: Vielen Dank für die Initiative selbst, aber auch für deren Fortführung jetzt.
6: Německý ministr obrany v Berlíně speciálně poděkoval české vládě za rozhodnutí Ukrajinu dál podporovat. Iniciativa je podle něj tím důležitější, že ve světě je munice zrovna nedostatek.
5: Im Wert von 56 Millionen.
6: Za dalších přepočtu skoro 1,5 miliardy korun nakoupí Německo podle Pistoria pistole od české zbrojovky z Uherského Brodu. Budou součástí výzbroje německé armády. Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že Německo je i v oblasti obrany strategickým partnerem, na kterého Česko spoléhá a se kterým chce vztahy rozvíjet. Jako příklad podařené spolupráce označil společný nákup tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Dodávka prvních dvou kusů začne podle Zuny příští rok. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
1: Teniska Maria Bouzková postoupila na turnaji v londýnském Queen's Clubu do druhého kola. Kudermetovou z Uzbekistánu porazila na trávnatém povrchu 6-0 a 6-3. Další Češka Barbora Krejčíková úspěšně stoupila do turnaje v nizozemském Hertogenboschi. Na trávnatém povrchu porazila Maxičanku Zarazovou 2-0 na sety. Sara Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajinci Jastremské 0-2 a vypadla. Duel Nikoli Bartuňkové s Belgičankou Van der Winkelovou přerušil ve druhém setu déšť. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne a večer postupně místy přehánky. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 17 až 19. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Pozor, v Praze v Hrudičkově ulici u křižovatky s Gregorovou havarovala tady dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Nehodu máme také na příjezdu do Prahy po D4 ve směru od Strakonic na 2. kilometru. Tady se střetlo nákladní auto s autobusem. Stále tady máme hlášené problémy. Opatrně také na Pražském okruhu na 21.5. kilometru na trase Modletice-Ruzyně havarovala tady dvě osobní auta. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 20:05 a vaším úterním společníkem je stále večerní Praha. Léčba rakoviny prostaty může podle vědců někdy přinést víc škody než užitku. Hledají proto způsob, jak odlišit nebezpečné případy od těch, které stačí jen sledovat. Vše vysvětlíme v příštích minutách. A už za okamžik zamíříme za 18 studenty do Mladé Boleslavy. Ti tam dokončují první ročník nového oboru požární ochrana. Zájem o práci hasiče mezi mladými v okrese roste. A čeká nás Alex Warren. Medusa a Good Boys. A s aktuální jedničkou hitu týdne skupina Botox. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Maloší.

0: Je 8:45, s vámi večerní práv přejeme pohodový úterní den. Přibývá žáků, kteří se v Mladé Boleslavi chtějí stát hasičem. Na obor tamní střední odborné školy nazvaný požární ochrana se letos přihlásilo 90 zájemců. Škola jich přijala 30. Obor vznikl loni, kdy ho začalo studovat 18 kluků a holek.
1: Tak a já se vás zeptám, o čem zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je?
2: Výuka ve třídě 1H, jednička znamená první ročník, háčko jako hasiči. Oficiálně se studijní obor jmenuje požární ochrana. Vyučujícím je kromě jiných šéf mladoboleslavských profesionálních hasičů David Bárta. Ve třídě je 18 studentů, včetně dívek, třeba Martin, Michal, Valentína a Eliška.
3: Já jsem se rozhodl pro tento obor z důvodu, že hasičině se věnu už od mala. Jsem součástí sboru dobrovolných hasičů v Mělnickém Vtelně. Jo, už to mám ostáhne, teď jsme dostali novou cisternu, zkouším hadice, proudnice, motorové pily.
2: Váš kolega?
4: No, já jsem si to vybral, protože mi to přišlo zajímavý. Často chodíme na hasičárnu a oni nám tam všechno ukazují, takže jako to vyzkoušíme. Třeba jsme tam stříkali tu pěnu.
5: No, tak já jako taky běhám, že jo, za sbor dobrovolných hasičů za Bakov na Dizero, takže taky mi to nějak jako hrálo do karet a taky chtěla jako něco aktivního.
2: Vaše kamarádka, vám se líbí na škole?
6: Jo, moc se mi tady líbí a u mě to nebyla úplně první volba, i když mamka to pro mě chtěla.
2: Proč to chtěla mamka?
6: Protože ona má ráda takovýhle akční věci, všechno možný. Já jsem chodila 6 let taky do dobrovolných hasičů, do Bojetic.
2: Ředitel územního odboru Mladá Boleslav David Bárta, jak se sbor profesionálů oficiálně nazývá, vysvětluje, proč tento obor nově vzniknul.
1: No tak napadlo mě to, protože zkrátka tenhle region je dost složitý, co se týče jako pracovního trhu a byť je náš obor jako velmi prestižní, tak stále jako zdá se říct, že těch hasičů není až tolik, těch zájemců, kolik bych si já úplně představoval. Konkurence Škodovky a navázaných subjektů na to je strašně spousta, který mají spousty jiných benefitů, kterými nejsme schopni dodat, nejsme schopni tomu konkurovat, tak mi napadlo, že když tady bude obor požární ochrany, máme větší šanci si ty žáky tady vychovat.
2: Vratislav Kozák, zástupce ředitele školy, uvedl, že v prvním ročníku převažuje teorie.
7: Ty předměty odborné jsou v prvním ročníku pouze dva, technické prostředky požární ochrany a organizace a řízení požární ochrany.
2: O studijní obor je podle Vratislava Kozáka obrovský zájem.
7: Hlásilo se nám na hasiče 90 zájemců, bereme 30.
2: Co musí ten člověk, který chce u vás studovat, tak co musí zvládat?
7: A takhle, my jsme tam zařadili letos dvě disciplíny, takzvaný Jacíkův test a člunkový běh.
2: Kromě maturitní zkoušky budou mít studenti po ukončení školy i nejrůznější certifikáty z kurzů, které absolvují. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
8: Rádio Praha. Nejvíc hitů na FM. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
9: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
8: Praha žije.

20 hodin 31 minuta, trošku se mi chce zvolat takovým tím kamelotským Večerní Praha. No je tady úterní večer a to znamená, že už po zprávách v 21 hodin je tady retro. Úterní hudební speciál vám opět nabídne hity 80. let. A dnes konkrétně s námi bude Richard Marx, Tiffany, taky Karel Gott, Sandra, přidají se Midnight Oil, kapela Depeche Mode i ZZ Top a mnozí další. Retro na Rádiu Praha je tady už za chvíli, tak si ho užijte s námi.

0: Tak jsme si v úterní večerní Praze vychutnali Briana Adamse. Je 8:45. Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco někteří vyžadují rychlou léčbu, tak jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat, řeší v nové studii.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
1: Po dalších vyšetřeních jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
2: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Podle současných studií totiž není u části pacientů agresivní léčba nutná.
1: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
2: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
3: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
2: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
3: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
2: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
4: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, je, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
2: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
1: To zachycení v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
2: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychology i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Český rozhlas. Radio Praha. Topíte se v reklamách.

0: Ve studiu Rádia Praha už Vašek Miller přináší zprávy v 21 hodin. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vládě a dobrý večer. Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná vláda v pondělí. Koaliční poslanci navrhují změnu zákona o střetu zájmů a cenu Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon získal od sportovců rychlobruslař Jílek. Zítra bude v Praze většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda v pondělí zveřejní, s jakými penězi budou od nového roku hospodařit Český rozhlas a Česká televize. Koalice přitom změny ve financování měla oznámit už na dnešním jednání se řediteli veřejnoprávních médií. Opozice označuje kroky kabinetu za chaotické.
3: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
4: Pan premiér má taky zájem na tom, celá naše koalice, aby jakýmukoli jako dehonestování finančnímu médií veřejné služby už si opravdu nedošlo.
3: Opozice avizované změny ve financování skritizovala. Podle pirátské poslankyně Andrej Hofmanové se snaží vládní koalice veřejnoprávní média ovládnout. Podobně se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
5: Bývá se zatím jediné snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
3: Na zachování současného systému televizních a rozhlasových poplatků trvají nadále taky ředitelé obou veřejnoprávních médií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Zákon o střetu zájmu, známý jako Lex Babiš, by se mohl dočkat zmírnění. Novelu dnes vložil do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobné by to bylo u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
6: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka, než aby on sám změnil svůj přístup k nakládání se svým majetkem a využívání veřejných dotací.
1: Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek svolat opozice mimořádnou schůzi sněmovny. Železničních tratí v Česku by mohlo být v budoucnu méně. Správa železnic hledá způsob, jak některé menší tratě zakonzervovat. Bude usilovat o změnu zákona o drahách. Ten železničářům ukládá povinnost tratě udržovat a obnovovat, i když je nikdo nevyužívá. Státní podnik ale nemá na udržování všech tratí dostatek peněz, říká ředitel správy železnic Tomáš Tot.
7: Samozřejmě konzervace i znamená to, že v nějakém čase s větší objednávkou se k tomu tělesu dráhy dá znovu vrátit a nestavět železniční infrastrukturu od začátku. A do té doby lze to těleso dráhy využívat například pro cyklostezky a další infrastrukturu v intravilánech měst.
1: V Bratislavské univerzitní nemocnici se narodila siamská dvojčata. U porodu byl také expert z Národního ústavu dětských nemocí. Podrobnosti o zdravotním stavu dětí ani matky lékaři zatím nezveřejnili. Siamská dvojčata jsou jednovaječní sourozenci, kteří se během vývoje v děloze neoddělí a po narození zůstávají spojení. Společné části těla můžou být různé od části kůže po životně důležité vnitřní orgány. V moderní historii Slovenska jsou známé jen 3 případy narození siamských dvojčat. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát. Na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
8: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a ten spor, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
1: Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle se slabým deštěm, odpoledne a večer postupně místy přehánky. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 17 až 19, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Retro.
9: Dobrý večer na Rádiu Praha. A v úterý je to pokaždé s muzikou 80. let. Tady je Retro a Petr Jungmann. Vzpomínejte, objevujte a hlavně se dobře bavte s ikonickými hity a hudebními legendami. Sám Božský nás vrátí do roku 1981. S albem se vypravíme k protinožcům. Budou tři tracky ze slavného alba Diesel and Dust australských Midnight Oil. A v Austrálii naši výpravu proti proudu času začneme, a to pěkně z ostra, zvony pekelnými. Další energii nás napumpují fousáči z Texasu, legendární ZZ Top, a za pár minut bude i jeden z prvních hitů Depeche Mode, Just Can't Get Enough, teď AC/DC, a úvodní hit druhého nejprodávanějšího alba všech dob, Back in Black, Hell's Bells.
2: Rádio Praha, Retro.

The Only Way Is Up, to byla Yas a jeden z prvních velkých houseových hitů. Vyšel v červenci 1988 a doma ve Spojeném království to byl dokonce druhý nejúspěšnější single celého roku. Tady je Retro na Praze a jsme u dnešního Fokusu. V něm tři tracky alba australské skupiny Midnight Oil z roku 1987, Diesel and Dust. Časopis Rolling Stone album zařadil na 13. místo mezi všemi alby 80. let. Celý svět ale z něj zná prakticky jediný song, Beds Are Burning. To je i největší hit kapely ze Sydney v čele s frontmanem Peterem Garrettem. Ostatní songy jsou samozřejmě taky velmi fajn, ale jim se nedostalo takového statutu hitu jako právě Beds Are Burning. Kdo však album zná a má, do dneška ho opatruje na čestném místě své diskotéky. Já dneska přidám dva tracky, Put Down the Weapon a The Dead Heart. Jinak celá deska byla koncepčním albem na téma boje australských aboriginců za rovnoprávnost a ochrany přírody v industriálním světě. Ostatně Peter Garrett se pak stal i politikem a za tyhle věci bojoval na půdě australského parlamentu. 4 roky byl dokonce i australským ministrem pro životní prostředí. 3x Midnight Oil z alba Diesel and Dust na Rádiu Praha. Retro.

Rodačka z německého Saarbrückenu. I u nás jedna z největších hvězd 80. let. To byla Sandra. Na výsluní ji dostal její producent a autor mnoha hitů Michal Kretu, její pozdější manžel. Tenhle song si ale vypůjčili ze 60. let od Laffer. A 60. léta bez Beatles? Nemyslitelná. Zrovna legendárním Brokům z Liverpoolu vysekl poklonu Karel Gott a 2. června 1980 nahrál single Beatles. Později vyšel na singlu a prakticky i hned se stal obrovským hitem. Neobjevil se na žádném z řadových alb, avšak vyšel na mnoha mistrových kompilacích toho nejlepšího. Tady je Karel Gott a Beatles v retru na Rádiu Praha.

mužský, pak britská dvojice Tears for Fears a Shout a teď tehdy teeny star z Kalifornie Tiffany. Tenkrát jí bylo v sladkých 15, dneska 54. A song I Think We Are Alone Now je stále tím nejlepším, co kdy naspívala. A to si ho taky vypůjčila od bubblegumového Tommyho Jamese z roku 1967. V Americe zůstaneme i v posledních minutách s jednou z nejkrásnějších balad osmdesátek. Proslavil se s ní zpěvák z Chicaga s nádherně nakřáplým hlasem Richard Marx. Jeho táta, jazzový muzikant, natáčel reklamní spoty a nejrůznější znělky. Richard v nich zpíval a když slyšel v 17 jeho nahrávky Lionel Richie, hned mu řekl, že by měl přijet do Kalifornie. A tak jel. Ten kluk měl prostě talent. Tady je Right Here Waiting a další retro zase za týden.

0: je 22 hodin. U soudu dnes vypovídal v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. V Praze začíná fungovat Centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Romská zmocněnkyně zůstává v úřadu vlády, protidrogoví experti mají nakonec zamířit na resort práce. Zítra bude většinou zataženo až oblačno se slabým deštěm, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Byl na mě vyvíjený nátlak, řekl dnes u soudu v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinherr popsal u soudu.
2: Panu Borunsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
0: Nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti začalo fungovat na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, co bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, nabídne komplexní léčbu, aby se mohli opět zařadit do společnosti. Dosud se podle přednosti kliniky Michala Milovského každý problém řešil zvlášť.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho s vámi někdo musí řešit to, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci, a to je například něco, na co v běžném zdravotnickém provozu není ta kapacita na to, aby se tohle s pacienty mohla řešit dohromady.
0: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Českému rozhlasu také řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle jejich zástupkyně Pavly Chomjenové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich i proto zvažují odchod. Vláda o přesunu agent rozhodla v polovině května. Odboráři z úřadu vlády kvůli tomu v pátek stávkovali. Varují před možným poškozením agent. Vláda to odmítá. Německo vloží do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny dalších přepočtu více než 7 miliard korun. Po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za hnutí SPD to v Berlíně slíbil německý ministr obrany Boris Pistorius. Miliardy podle něj vystačí asi na 50 tisíc kusů munice.
4: Německý ministr obrany v Berlíně speciálně poděkoval české vládě za rozhodnutí Ukrajinu dál podporovat. Iniciativa je podle něj tím důležitější, že ve světě je munice zrovna nedostatek. Za dalších přepočtu skoro 1,5 miliardy korun nakoupí Německo podle Pistoria pistole od české zbrojovky z Uherského Brodu. Budou součástí výzbroje německé armády. Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že Německo je i v oblasti obrany strategickým partnerem, na kterého Česko spoléhá a se kterým chce vztahy rozvíjet. Jako příklad podařené spolupráce označil společný nákup tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Dodávka prvních dvou kusů začne podle Zuny příští rok. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
0: Teniska Marie Bouzková postoupila na turnaji v londýnském Queen's Clubu do druhého kola. Kuděr Metěvovou z Uzbekistánu porazila na travnatém povrchu 6-0 a 6-3. Další Češka Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do turnaje v nizozemském Hertogenboschi. Na travnatém povrchu porazila Mexičanku Zarazovou 2-0 na sety. Sara Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla. Duel Nikoli Bartuňkové s Belgičankou Van de Winkelovou přerušil ve druhém setu déšť. Zítra bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne a večer postupně místy přehánky. Noční a ranní teploty 13 až 11 stupňů, nejvyšší denní 17 až 19. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší patra chartu Rádia Praha.

0: Kinga. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vystudovala žurnalistiku a během své kariéry působila zejména jako zahraniční zpravodajka. Reportovala z mnoha válečných konfliktů. Působila například v Afghánistánu nebo Čečensku. V roce 2001 založila sdružení Berkat, které pomáhá lidem v nouzi. Napsala také několik knih a za svou práci byla mnohokrát oceněna. V současné době píše pro deník N. Naším hostem bude už za chvíli Petra Procházková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla novinářka Petra Procházková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když jsem se na vás chystala, tak jsem si mimo jiné vzpomněla na svou dávnou učebnici nebo skripta ze žurnalistiky, kde byla taková ikonická kapitola o válečném zpravodajství. A vím, že my jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček. A vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
2: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku ještě v 90. když jsem jezdila hlavně do té čečenské války. A takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu a co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak. Ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
1: A jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
2: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si goukameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se goukamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992 a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
1: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
2: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přiletla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomně nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu. Protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat se v té realitě tak, aby jsme uváděli věci na pravou míru, uváděli je do kontextu a ověřovali. Jako fakt ověřovali, jezdili na ta místa, ptali se lidí, kteří byli svědky té události, ptali se analytiků, ptali se lidí, kteří tomu rozumí a celé to dávali dohromady a vytvářeli z toho něco, co je aspoň trochu podobné pravdě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Liší se třeba i přístup lidí na těch místech k novinářům. Právě i třeba kvůli tomu, že opravdu točí, fotí spousta lidí, kteří nejsou těmi novináři.
2: No, to bych vlastně ani neřekla. Liší se přístup lidí v čase a to jsem zaznamenala, že to bylo podobné v Čečensku jako na Ukrajině. Když ta válka začala, tak ti lidé se obracejí k novinářům skoro jako k nějakým spasitelům, kteří jejich neštěstí donesou do světa. Ano, teď už je to míň, protože samozřejmě ti lidé jsou na sociálních sítích a myslí si, že to dokáží sami, ale pořád je tady obrovský rozdíl, především mezi světovými agenturami a velkými novinářskými projekty, jako jsou New York Times, Reuters, BBC, který má obrovský dosah, tak novinář z takového média, když přijede na místo, tak lidé mu velmi ochotně sdělují své příběhy, protože mají pocit, že tím, že se to řekne do toho světa, tak se něco může změnit. Jenomže jakmile ta válka trvá pár let, tak oni chápou, že to moc velká změna není, to, že vykřičí svoji bolest a že se jí světová veřejnost dozví. Zjistí, že ona jí ví a že ta reakce je jednak omezená a jednak stále menší. Lidi si zvykají na to, že se jí neštěstí děje třeba za humny. Nejdřív jsou šokovaní, jak to bylo u nás, a pak propadají do takové apatie. To se prostě strašně posunuje. Ale to prostě nevadí, jako my musíme stejně válku dokumentovat nejen kvůli tomu momentálnímu zájmu, ale novináři, a to se někdy zapomíná, slouží i jakési archiválie, potom ty novinářské články, které vlastně dokumentují to, jak ta událost probíhala, a dodnes těžíme z toho, co novináři udělali za druhé světové války.
1: A vy jste tady před chvílí říkala, že ti lidé v těch krizových oblastech říkají novinářům věci ve snaze něco změnit. A já si říkám, že možná i proto třeba někteří novináři ty své texty publikují. Měla jste to tak? Chtěla jste svými texty něco jakoby měnit nebo v úvozovkách jenom informovat?
2: No, já jsem z toho trochu vyrostla, z té touhy jako zachránit svět.
1: Takové to spasitelství, se kterým tam člověk možná jako jede.
2: Protože ano, ale to si myslím taky, že je trochu generační záležitost, že přece jenom novináři, když začínají a jezdí tady, začnou jezdit do těch oblastí, v těch 90. to rozhodně nebylo tak zvykem. Já jsem byla takový jednooký mezi slepými králem, zvláště v tom českojazyčném prostředí, protože my jsme se to ani na fakultě nějak neučili, nějakou válečnou nebo krizovou novinářskou. A moc i těch dívek se do toho nepouštělo. A ano, byl to, když vidíte, jak se děje někomu neštěstí, vidíte zraněné děti, zvláště u těch civilistů, je to velmi jako emotivně silný zážitek. A vy máte pocit, že chcete napsat článek, aby si ho v Evropě ti politici třeba přečetli a řekli si, ježišmarja, to jsou věci, jdeme a prostě řekneme těm Rusům, ať toho nechají, nebo že já nevím co. Jenomže se nic takového ve velké míře nedělo a to byla určitá jako frustrace. To jsem měla takový období jako velké frustrace, že jsem i skoro rok vlastně nepsala do novin, založila jsem si tam dětský domov a psala jsem si knížku. Trošku jsem si potřeba od té novinařiny odpočinout v tom smyslu, že jako máte pocit, že vy něco děláte, riskujete a ono to vůbec nemá žádný smysl. Pak pochopíte, že ten smysl je trochu jiný než momentální akce. Že napíšete článek a druhý den je konec války. Tak to prostě nefunguje. A druhá věc je, že mi došlo to obrovské nebezpečí tomu, když začnete novinařinu jako její prvotní úkol informovat o tom, co se děje pravdivě, podřizovat snaze něco změnit. A začnete se z kategorie novinář přesouvat do kategorie aktivista. Což si myslím, že je obrovský problém současné i české, i jiné, ale především české žurnalistiky, kterou víc sleduju. A on z toho asi každý trochu vyroste. Někteří teda ne, ale většina lidí z toho vyrostou. Ale ta mladší novinářská generace, a je to pochopitelný, měla jsem to taky, chce daleko víc svět měnit a mít vliv na to, co se děje. A já se jako ubírám už přece jenom v tom přesvědčení, že mám já do něčeho zasahovat.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Vy už do zahraničí a do krizových oblastí jezdíte strašně moc dlouho. Mění se to prožívání vaše těch cest? Může se tady vlastně dostavit něco jako rutina, že už vás tam nic nepřekvapí? Nebo je to vždycky cesta jako do velkého neznáma?
2: No, skoro vždycky mě něco překvapí. Tak mě vůbec válka na Ukrajině překvapila úplně zásadně, protože já jsem ještě den před tím dramatickým únorovým dnem, kdy Rusové zaútočili plošně na celé území, prostě nevěřila, že ta válka bude mít tuto podobu, té velké, opravdu celoplošné války. Myslela jsem si, že to bude pořád drženo v těch mantinelech lokálního konfliktu na východě a na tom Azovském pobřeží. Ale Ukrajina je zase úplně jiná válka než já, všechny, které jsem prožila od východního Timoru přes Afghánistán, právě po ty kavkazské války. To je válka, která se nejvíc ze všeho podobá opravdu jako druhé světové válce v tom malém měřítku. Jo. A ona sice je pořád svým charakterem lokální konflikt, který se stává stále více takovým latentním, dlouhodobým lokálním konfliktem, ale daleko víc než ty války, které jsem předtím sledovala a ze kterých jsem reportovala, zasáhl celou Evropu a vlastně i Českou republiku i třeba tím přílivem uprchlíků nebo tím, kolik lidí z České republiky jako dobrovolníci na Ukrajinu jezdí, takže daleko víc nás zasahuje.
1: Teď jsem do studia přišla usměvavá žena, které svítí oči, která o sobě říká, že je velká životní optimistka. Odjíždívá do těch krizových oblastí trochu jiná Petra Procházková, která se musí malinko třeba obrnit, aby jí to tam nesemlelo, aby jí ten strach třeba nesevřel, aby vydržela tu tíži, která se tam na ní nahrne?
2: Já jsem se naučila jednu důležitou věc, protože úplně jako gromí práce už hodně dlouho spočívá v tom, že naslouchám lidem, kterým se něco strašného stalo. Já už úplně ani to teď vlastně jak i z těch důvodů, které jsem řekla, že jako vlastně si tu první linii reportují ti vojáci a už ani fyzicky ve svých 62 nemám na to, abych jako žila s vojáky v zákopech. Takže úplně se nehrnu do té přední linie. Dneska taky ta novinářská práce fakt vypadá trošku jinak, ale to mi zůstalo to naslouchání lidí, kteří žijí v nějaké nebo prožili nějakou dramatickou situaci, něco strašného se jim stalo, nebo žijí, já nevím, v Chersonu, v Dněpru, ve vesnicích, které jsou ostřelované, vy tam přijedete a oni využijí tý chvíle, kdy tam jste a teď vám to valí jako do hlavy. Tak to je něco, co mě dříve jako dělalo potíže v tom, že já jsem měla pocit, že ten konkrétní případ třeba té mámy, které zabili dítě, že to musím nějak řešit, jo? Že mám napsat ten článek a pak ještě jako někomu říct, aby jí pomohl, protože je v tak strašné situaci, jo? Nebo lidi, kteří přišli o všechno, teď je najdete někde úplně na ulici, bez nohy, bez ruky. Pořád jsem měla pocit, že to konkrétní musím řešit. Tak to jsem se naučila, že nemůžu. Můžu doufat, že si to někdo přečte, ten článek, a že se někdo obrátí na nějaké organizace, které to mají v popisu práce, ale nemůžu jakoby na té cestě tím světovým neštěstím sbírat všechny ty nešťastní lidi a tahnout si je za sebou na té svý káře, protože už by byla hrozně přeplněná. A vlastně, když chcete pomoct všem, tak nepomůžete nikomu, jo? Protože to je obrácený, pomůžeš jednomu člověku a pomůžeš celému světu a naopak to platí taky. Nemůžete se snažit pomoc celému světu, protože to prostě není ve vašich silách a pak se stane, že budete pomoc potřebovat sama.
1: Kde potom tu káru, byť na ní třeba není to všechno, vysypete, aby jste se opravdu z toho nezbláznila, protože já přiznám se, že některé ty příběhy, které jsem asi tak jako rozečetla během té přípravy, jsem ani nebyla schopná dočíst.
2: Jsou příběhy, které jsou sami o sobě dost dramatický a šílený a kde se shodou okolností různých najednou podaří tomu člověku, ale ne mýma rukama, ale cizíma rukama, ale jako mojí zásluhou v úzovkách tím, že prostě jsem na něj narazila, tak se podaří jeho osud zlepšit. Třeba máme takový případ Bohdana Gadzeviče, což je ukrajinský voják, který přišel o obě ruce a jednu nohu. Jeho příběh jsme popsali, několikrát sledujeme ho a podařilo se, že se ozvali lidi právě přes občanské sdružení Berkat a vyzbírali mu na ruce. A on najednou má auto, má manželku, má ruce, jeho život se zásadně změnil. Jako jasně, těch bezrukých, beznohejch jsou tam tisíce, ale kdybychom se snažili pomoci vícero než tomuhle jednomu, tak by to nedopadlo. Tak prostě to nedokážem.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Vy jste během svých cest potkala spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně strašné věci. I spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně dobré věci. Jak moc se proměnil váš pohled na člověka jako takového?
2: No, já mám takový pocit, že jsem opravdu potkala strašně málo lidí, kteří byli úplně jako ztracený. Jo. Jako když bych asi pátrala v jejich životě, tak bych tam našla nějaký kořen, kde se stalo to, že se proměnili v nějaké opravdu jako zrůdy bezcharakterní nebo velmi kruté lidi, kteří si ospravedlňovali činy, jako je obsazení nemocnice a týrání žen v porodnici, braní rukojmích v podobě dětí školních, že to ospravedlňují nějakými vyššími morálními principy, jako oni bombardují naše vesnice, tak my jim jejich děti prostě vememe jako rukojmí a vyhodíme jim do povětří. Jo? Tak takových lidí, kteří vůbec s nima ani v této situaci žádné svědomí jako nehnulo, jsem potkala hodně málo. I na Ukrajině potkáte lidi dneska, který zjistíte, že tam jsou třeba proto, aby kšeftovali na frontě s lidským neštěstím, prodávali humanitární pomoc. To je prostě v každý válce. Ale nejlepší je, když se s takovým člověkem začnete bavit a šťourat se v jeho pocitech, v jeho minulosti, proč to dělá, co se stalo, tak tam vždycky najdete cestu, kterou šel a došel až k takovému stavu, ve kterým je málo kdy, jako se stane, že se někdo narodí a už je předurčen k tomu, že to bude masový vrah. A tyhle lidi mě hrozně zajímaly, jejich cesta k tomu, co my označujeme jako třeba terorista, tak ta mě vždycky strašně zajímala.
1: Jsou takový lidé ochotní se bavit?
2: No jak kdy? U těch teroristů je to snaží, protože oni většinou mají nějaký ideologický důvod, proč teroristy jsou.
1: Mají jako potřebu to
2: a
1: sdělit.
2: A oni to chtějí sdělit. Jo. Proto je i taky velmi ošajstlich, když řeknu jako spisovně, dát jim možnost
1: To je to, co chtějí.
2: Promlouvat. Ale myslím, že není cestou, a takové pokus tady byly, jak v západní žurnalistice, tak i v Rusku, zakázat rozhovory úplně s nima dělá. Já jsem udělala jich pár, byl to jeden z důvodů, proč mě vyhostili z Ruska. Ale myslím, že tam je možnost nestat se jich hlásnou troubou a zároveň nějak vysvětlit, proč. A tady na Ukrajině zase bylo třeba zajímavé, my jsme dělali takový velikánský materiál o dezertérech. Někdy to byly příběhy srdcerivný, kde prostě vidíte, že je to jediný syn mámy, která ho uprosila na kolenou, sehnala 20 tisíc dolarů a asi se chovala stejně, jako bych se chovala já, když to tak jako probírám ve svých mateřských pocitech. Ale pak tam taky byli lidi, kteří z toho měli obrovský kšeft. Mluvili s námi anonymně. Skoro každý člověk chce někomu něco říct. Musí mít důvěru, že ho nezradíte, že ho neprásknete, že si tím neuškodí, ale možná taky chce ulevit svýmu svědomí. Většinou vám vysvětlují, proč to dělají. Ty, který za to berou těch 20 tisíc dolarů, za to, aby převedli přes hranice mladého Ukrajince, který je povolán do armády, tak aby ho převedli přes Tisu do Rumunska, tak vám tvrdí, že to dělají kvůli těm maminkám a že těch 20 tisíc jsou náklady. Ale ono to tak není samozřejmě. Peníze vládnou světem. Nám to trvalo rok, než jsme rozkryli a přesvědčili některé ty aktéry, aby s náma promluvili. Tak, taková mravenčí práce.
0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: až na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes novinářka Petra Procházková. Vy jste toho viděla strašně moc. Jak moc vám všechny ty zážitky pomohly přečkat vaše vlastní okamžiky, kdy vám nebylo dobře? Kdy vám prostě hodil ten pomyslný osud ty klacky pod ty nohy a musela jste najednou prostě jít úplně jinou cestou, všechno změnit?
2: Já vlastně jako nevím, ten svůj osud si jako fakt každý táhne sám. Možná některé věci, které se týkají, nevím, různých jako osobních, bych řekla, jako tragédií v úvozovkách, protože když vám umře 90-letá babička, tak je to smutný, ale není to tragédie v tom pravém slova smyslu. Tak já jako jasně, já to říkám i svým synovi, hrozně mu tím lezu na nervy, když mu říkám, podívej, jako tohle není tragédie. Tragédie je, když tamhle umře prostě 10 vojáků, kterým ještě není ani 30 na frontě v úplně nesmyslný válce, jo. Tak jsem mu to říkala, když šel na maturitu, že jo. Ale tím ho asi moc nepozbudím, protože to je právě jako hrozně těžký. On si každý to svoje individuální neštěstí si vždycky prožíváte nějak, jenom si to rozumem můžete nějak relativizovat, jo. A tak moje největší průšvihy se staly právě, můj druhý manžel zmizel, pravděpodobně ho Rusové někde zabili v Grozným, v hlavním městě Čečenska. A to si jako neříkáte, to není tak hrozný, protože i jiným umřel manžel, jako jo. Takhle si to prostě neřeknete. Ale zároveň hraje tom určitou roli to, že v tom jakoby nejste sama, jo? Že jsou kolem vás lidi, kterým se stalo ještě něco horšího, nebo prožívají prostě nějaký drama. A přece jenom třeba to společenství žen v takovýchto situacích bývá podpůrné. Blbý je být sám. A vidíte, že někdo jako to překonal a jede dál a teď si našel nějakou aktivitu, která mu v tom pomáhá, tak je to hrozně jakoby povzbuzující. Takže asi ta definice neštěstí se vám relativizuje.
1: Přesto měla jste někdy fakt krizi, kdy jste si říkala a už ne, už prostě nepojedu, už nemůžu, už je to nad moje síly.
2: No, měla jsem určitě v Čečensku, ale to bylo způsobeno tím, že ta válka trvala hrozně dlouho, že začala v prosinci 1994, já jsem tam hned vyrazila, věnovala jsem se jí strašně moc té válce, část toho období jsem dokonce bydlela v Grozném a najednou byl rok 99 a už to trochu začíná být jako teď s Ukrajinou, jo. Že jako nabízíte různá témata a teď vám v těch redakcích říkají, jo, ale to už jsme měli. Pamatuju si, v Grozném exhumovali hromadný hrob a oni se tak zamysleli a říkali, no záleží na tom, kolik tam najdou mrtvých. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že pro ně už je to otázka jako té kvantity, ale že největší neštěstí je ten jednotlivec vždycky. Jo. Že jakmile začnete psát svodky z fronty, umřelo dneska 80 lidí, 92 zraněno, to už vůbec nikoho jako nezasáhne. Ale ten jednotlivý osud je vždycky důležité na něm ukázat právě to celkový neštěstí. A když se tohleto začalo dít, tak mě to strašně jako naštvalo. Protože ta vaše práce, vy se tam jako fakt snažíte a teď vidíte, jak jsou ty lidi nešťastní a sdělují vám své příběhy a on vám je pak ani nikdo neotiskne.
1: Vy jste těch textů napsala strašnou spoustu za celá ta léta. Žijete vlastně potom ještě s tím článkem, když ho vydáte dál, sledujete, jak moc se čte, se říká klika, jak na to lidé reagují, čtete si třeba ty diskuze pod ním, anebo to prostě pošlete ven a tím to končí?
2: No něco mezi. Diskuze si nečtu, protože to by mě asi rozčilovalo, ale někdy na Facebooku se mrknu a vlastně buď mi tam lidi nadávají, nebo mě chválí, ale moc si to nezasahuju do nich nikdy.

0: Dřív, když byly papírové Lidové noviny, no tak pak jsem třeba přijela z těch cest a teďka moje máma schovávala ty noviny. A tak já jsem se koukala, jak to hezky vypadá s těma fotkama, jak to udělali a tak. Dneska je ten článek hodinu dvě na té homepage, kde si ho lidi jako možná kliknou. A teďka vidíte, jak jako se dějí jiný věci, hlavně domácí.
1: Tak to klesá.
0: A to jako začne padat. A si říká, ty, když jsem to psala 3 dny. A pak najednou tam není ani vidět. A je konec. Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Byl třeba i tohleto ten důvod, proč jste vydala ty své knížky? Ty přece jenom jako jsou papírové, někde v knihovně zůstanou.
2: Určitě, ty knížky, každá má jiný důvod. Mm. Ta poslední Cesta Rusů k válce, to nebyla moje iniciativa, ale iniciativa našeho pana ředitele Honzy Simkaniče, který jednoho dne přišel a řekl, že ty rozhovory, které jsem udělala, že by se měly sebrat a vydat jako kniha. Já jsem k tomu teda něco dopracovala, napsala úvod, opentlili jsme to, ta knížka není úplně jenom jako sebrané rozhovory. Je tam mnohem víc věcí a to ano, to byl ten důvod, co říkáte. Já jsem jakoby cítila, že je dobré přesně tyhle rozhovory s Rusy, kteří mají jiný pohled na válku na Ukrajině, jiný pohled na Evropu, než my, než ta naše bublina liberální, dejme tomu, novinářská, a nebo i ukrajinská, protože teď jsme v tom spolu s nima, v tom jakém pohledu na ten konflikt a na jeho kořeny, tak mně přišlo důležité to mít v té knize a udržet to, zaznamenat to, protože až ta válka skončí, začneme hrabat v těch důvodech. A tady v té knize jsou, myslím, docela pěkně shromážděné. Ale třeba knížka Frišta, kterou jsem napsala v Afghánistánu, ta vznikla z jiného důvodu, a to hlavně proto, že tam nebyla elektřina a já jsem tam po večerech prostě nemohla psát na počítači. Takže jsem si rukou psala takové poznámky jako zážitky spíš osobní, které jsem v tom Afghánistánu prožila, a potom hlavně jako do novin nemůžete dát všechno. Zvláště z toho afgánského prostředí je to problém, protože Afgánci jsou hrozně citliví na svoje soukromí a na svou jako intimitu. Proto mají ty vysoký zdi a mýho muže, který je Afgánec, nejvíc, když přijel do České republiky, šokovali ploty. Jakože tam je vidět na tu zahradu.
1: To vůbec nechápe. Nízké nebo někde nejsou žádné.
2: Průhledné, nízké a žádné, no to vůbec nechápe. Jo. Úplně jako z toho byl vedle a dodnes je. A v Afghánistánu máte vysoké zdi, protože ta zeď je svoboda. Za tou zdí vy nemusíte mít burku, můžete se tam hádat s manželem, třeba ho i terorizovat, ale to nesmí nikdo vidět. Takže já jsem nemohla tyhle příběhy, protože jak jsem žila v afgánské rodině, nemohla jsem ten příběh té rodiny zveřejnit. To by nepřežili a bylo by to hrozně necitlivý vůči nim. Takže já jsem z toho udělala fabulaci, zamutala jsem těch příběhů víc dohromady, aby se nikdo nepoznal, a napsala jsem jako beletry.
1: A to už nevadilo.
2: To nevadilo, že tam nikdo nepoznal, poznal se tam jenom můj tchán, který zemřel, a tomu to nevadilo. To byl takový řek Zorba a ten šel do každého takového dobrodružství se mnou. Jinak se tam snad ti lidé nepoznávají.
1: Chystáte nějakou další knihu?
2: Ani ne. Já mám teďka ten deník, já bych hrozně chtěla pracovat ve čtvrtletníku nebo v ročence, nejradši. Protože ten deníkářský rytmus, já už jsem v deníku N nejstarší žena. A ten deníkářský rytmus, to je, můj pan vedoucí Honza Kudláček tomu říká, jdeme do kolbenky. Jo. Takže já fakt stávám v 6.15 každý den. Mě občas lidi zvou na besedy a teď jako přijďte tamhle a přespíte a půjdeme na výlet. A mě už to jako i naštve, už jsem na ně někdy třeba říkám, ale prosím vás, já chodím normálně do práce. Já jako můžu večer přijet na besedu, ale druhý den v 6.15 musím vstát a do 9 musím mít přípravu, co ten den budu dělat, a v 9 jdu na poradu a končím kolem 11. večer. Takže jako je to hrozně časově náročný. A psát knihu, mě si někdy říkám, ty ještě jako ráda bych, ale jako to je, jak když horníkovi řekne, ať přijde domů a ještě si zahází uhlím jako doma pro zábavu. Mám taková dva je témata, ale nedokážu to v tomhle tempu. Nedokážu se na to najít čas.
1: Ale jak se tak na vás koukám a jak vám svítí ty oči, tak vás to pořád dost baví, řekla bych.
2: Jo, mě ta deníkařina baví, tak to bych mohla bych odejít, jo, někam, nebo bych mohla jít do důchodu, nebo já nevím, nebo psát právě knihy, když Česko se tím člověk u nás uživí. Ale mě baví sledovat, co se děje. A když už to sleduju, tak pak už to nějak napíšu. To už je jenom fakt řemeslo.
1: Na co se teď nejvíc těšíte?
2: Těším se na svoji společnou polodovolenou s manželem. Chceme si koupit nenápadný malý obytný vůz a vyrazit, pokud to půjde, tak zkusit i Irán. Určitě bychom chtěli zajet do Azerbajdžánu, což je taky zajímavý problém, protože Azerbajdžán má od covidu zavřené pozemní hranice, takže to je výzva. No a Gruzie, Arménie, situaci poté, co Azerbajdžán dobil zpátky Karabach, podívat se na to z obou stran. Uvidíme, kdo nás kam pustí, ale na to se strašně prostě těším. Na tuhle cestu.
1: Vy jste asi nikdy nebyla na úplně obyčejné dovolené, jak si to spousta lidí představuje, pláž, lehátko.
2: Byla jsem v Chorvatsku. Když se nám narodil s manželem náš syn Zafar, tak jsem vzala našeho synovce afgánského, který mu bylo tehdy asi 11, a toho maličkýho Zafárka a manžela, a jeli jsme, dokonce myslím, že dvakrát jsme byli v Chorvatsku, nejednou v Černý hoře. A tam jsme jeli jako na pláž a pro mě byl zážitek pozorovat je, protože Afganistán nemá moře, a když jsme byli úplně poprvé u moře, tak můj muž takhle jako vešel do těch vln a pak se vrátil a úplně naštvaný mi řekl, ty jsi mi ale neřekla, že to je slaný. A já jsem si uvědomila, že žijem úplně v jiný realitě než třeba jako jiní lidi. My nevíme spoustu věcí o Hindukuši a o sněhu a o tom, jak se žije v horách, a některé moje otázky jim připadají úplně jako UFO. A prostě lidi, kteří žijou třeba dlouho v nějakých zemích, kde není moc zvykem cestovat, tak ke svému životu nepotřebují informaci, že moře je slaný.
1: Co ke svému životu potřebujete vy?
2: Tak nějakou perspektivu asi. Že mě čeká něco zajímavého, ale zároveň už nepotřebuju mít fakt jako zbalený ten baťůžek. Já dobře tvořím ve stresu. Jo. Já když mám stres, tak se mi rychle píše. Jak nemám stres, tak mi to dlouho trvá. Ale čím dál méně potřebuju ten permanentní stres, že někam odjíždím. Takhle jsem žila skoro 20 let a nebo že prostě jsem někde v nějakém prostředí, kde pořád o něm reportuju. Že 10 let jsem žila v Rusku, pak jsem 6 let žila v Afghánistánu, tak teď jsem radši doma, kde jako mám klid na to kladení slov a přemýšlím víc o těch souvislostech a radši se bavím s analytiky a ekonomy. Hrozně mě baví rozhovory s ekonomy, protože jsem pochopila, že ekonomika hýbe světem. Dřív jsem spíš psala o tom jak a teď radši píšu o tom jako proč.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla novinářka Petra Procházková. Díky moc za to. Díky za pozornost.
2: Děkuji moc.
1: A já už jen doplním, že si nás můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
0: Praha žije.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče.
2: Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné.
3: Jejich kandidatura budila emoce. A to jsou
4: 24 zveřejnil údajné nahrávky těchto dvou radních.
3: Hlasy, které připomínají tyto dva radní, naznačovaly korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě.
5: Pravost nahrávky i její okolnosti teď prověřuje policie.
0: Podezřelá nahrávka a horko kvůli Radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 9. června. Dobrý den, Kristýno, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
6: Hezký den, díky za pozvání.
0: Pavel Matocha, Roman Bradáč, to jsou jména, o kterých se budeme dneska bavit. Oni končí v Radě České televize. Rozhodla o tom sněmovna, protože je znova nezvolila. Do Rady České televize ta volba byla trochu nestandardně veřejná. Z jakého důvodu?
6: Bylo to veřejné, protože, dalo by se říct, odblokovala sněmovna, protože opozice dlouhodobě blokovala právě tu volbu radních a vládní koalice jim chtěla nějakým způsobem vyjít vstříc. A zároveň to bylo i o vzájemné nedůvěře. Abych to shrnula, v dubnu zveřejnil Fórum 24 nahrávku, na které dva hlasy připomínající dva radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu, mluví o něčem, co připomíná nějaké úplatky a tak dále. Následně se tedy debatovalo jak ve sněmovně, tak v médiích. A zkrátka koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, kdy budou hlasovat, protože tito dva radní už prošli před tím výborem a tak se o nich mělo hlasovat na plénu. Ta volba bývá standardně neveřejná. Vždy to provázelo diskuze o tom, kdo tedy dal hlas jakému kandidátovi. My jsme to viděli mimochodem už právě na tom výboru, kdy vlastně z výpočtů bylo patrné, že někdo z opozice hlasoval pro pana Berkovce, dokonce jeden hlas z opozice patřil Matochovi.
0: Aha, a my jsme poslance teda Stanislava Berkovce za ANO.
6: Přesně tak, bývalého poslance za ANO. A my už jsme tady viděli vlastně, jak se k tomu nechtěli přihlásit právě nejdříve opoziční poslanci, takže za prvé obavy tady z toho vzájemné nedůvěry a za druhé koalice chtěla, aby se zkrátka vědělo veřejně, že oni za této situace nechtějí podpořit ani Bradáče, ani Matochu. Tak proto se nakonec přišlo vlastně k té veřejné volbě.
0: No a ten třetí důvod, ale vy jste to zmiňovala, ale ten asi hlavní, možná ten, který zapříčinil, že si nevěřili ty dvě strany, bylo zveřejnění té audionahrávky letošní rok, tedy Forum 24, zveřejnili podezřelou audionahrávku na tomto serveru, kde si dva muži povídají o čem? Co spolu řeší? Vy jste říkala nějakou korupci, že spolu měli řešit?
6: Abych byla konkrétní, hlas, tedy znějící podobně jako hlas radního Bradáče, říká, že ještě nedostal všechny peníze za tu volbu.
7: Já jsem ještě nedostal
6: No a hlas připomínajícího radního Matochu se vlastně následně ptá, kolik peněz mu ještě chybí.
7: A kolik teda ještě chybí? No, ještě 500.
6: Ten první hlas odpovídá, no ještě 500. Druhý hlas následně mu vlastně říká, že zjistí, jak to je a že peníze dorazí.
7: Ale určitě to dostane. Díky.
6: No následně Bradáč a Matocha vlastně tvrdili, že se takový rozhovor vlastně nikdy neodehrál, odmítali obvinění či náznaky právě, že by mohli být zapletení do korupčního jednání.
0: Ale Bradáč potvrdil, že to asi je jeho hlas.
8: Já myslím, že jsem to taky já, to bych řekl.
6: Potvrdil, že je to jeho hlas, ale nepotvrdil, že by takový rozhovor měl proběhnout. A možná ještě připomenu, že právě kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
9: Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
0: Čeho se to mělo teda týkat? Nespecifikovaná volba čeho? Šéfa České televize? Nebo umíme to datovat vůbec, kdy ta nahrávka měla vzniknout?
6: My žádné informace nemáme, kdy ta nahrávka mohla vzniknout. Forum 24 s tím zachází velmi opatrně, což se asi dá pochopit, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to Marek Wollner dostal a tak dále. Co se dá nějakým způsobem datovat, je to, že ta volba musela proběhnout až v roce 2020 nebo po roce 2020, protože do Rady České televize Roman Bradáč právě nastoupil až v roce 2020. Logicky asi můžeme říct s velkou pravděpodobností, že pokud ta nahrávka je pravá, tak šlo o volbu právě ředitele České televize. Pan Bradáč Forum 24 řekl vlastně, že co by za to měl dostat, pochybuju, že by mi někdo dával peníze za volbu za Dvořáka. Tak za volbu Dvořáka ji určitě dostat nemohl, protože vlastně bývalý ředitel České televize byl podruhé zvolen v roce 2017, logicky tedy u toho Bradáč ještě nemohl být, ale následně v roce 2023 proběhla právě další volba generálního ředitele a to byla ta volba, kdy se přihlásil tehdejší šéf brněnského studia Jan Souček, který porazil právě Petra Dvořáka. On vlastně dostal 11 hlasů, Petr Dvořák 4 hlasy. A to je tedy volba, ze které by ta nahrávka teoreticky mohla být, protože časově nám odpovídá době, kdy byl jak Pavel Matocha, tak Roman Bradáč v radě a probíhala nějaká, dalo by se říct, velmi ostře sledovaná volba generálního ředitele. Pak je tady ještě jedna možnost, další volba se konala v červnu v roce 2025, právě po tom Součkovém odvolání, v které uspěl Hynek Chudárek. Na to ale Roman Bradáč Foru 24 tvrdil, že Hynek Chudárek byl od začátku jeho favorit a neví, proč by teoreticky měli přemlouvat někoho, kdo už jasný názor měl.
0: Nicméně Pavel Matocha, jeden z těch dvou mužů, tvrdí a našel si nějaké experty, kteří mu to potvrdili, že nahrávka vykazuje znaky nasvědčující manipulaci nebo využití umělé inteligence. Jak se tohle to posuzuje?
6: No, my budeme si muset počkat na vyšetření policie. Připomenu, že to prošetřuje i NCOZ, protimafiánský útvar. My těch posudků už teď máme k dispozici několik. Ale samozřejmě těžko říct, je jich několik, každý říká trošku něco jiného a my nemůžeme s velkou pravděpodobností v tuto chvíli říct, ano, tenhle posudek bude asi pravděpodobně nejblíž k tomu, co se skutečně stalo a co ne. Připomenu, že těch posudků, jenom Piráti už těch posudků mají 8, oni si během minulého měsíce udělali 7 posudků napříč různých společností zahraničních, americká společnost, švýcarská společnost, polská, ale i česká společnost, Fénixia, která mimochodem spolupracuje také s policií. No a 4 z těch posudků dospěly k závěru, že ta nahrávka téměř jistě je autentická. 2 z těch posudků pak uvedly, že pravděpodobně se jedná o autentickou nahrávku a jeden tým expertů vyhodnotil vlastně nějakých 8 různých případů a ve většině právě těch případů dospěl opět k závěru, že jde spíše o autentickou nahrávku.
0: A to jsou ty nástroje nebo firmy jako Resemble AI, Verivox, The Hive a tak dále.
6: Přesně tak, přesně tak.
0: Marek Wollner má taky svůj vlastní posudek.
6: Přesně tak, no a svůj protiposudek zveřejnil vlastně následně i předminulý týden už bývalý radní České televize Pavel Matocha. On předložil 1 znalecký a 2 expertní posudky a ty naopak vlastně tu autenticitu nahrávky zpochybňují. Jejich autoři upozorňují na nějaké nepřirozené navazování replik, kolísání kvality záznamu a další znaky, které zkrátka podle nich mohou nasvědčovat manipulaci nebo využití umělé inteligence. Mimochodem, ale autorem toho posudku Matochy je soudní znalec Zdeněk Švenda. Vrchní soud v Olomouci v minulosti v jiné zase trestní věci upozornil, že metoda identifikace mluvčích použitá právě Zdeněkem Švendou vyžaduje nezávislé odborné ověření a nařídil vlastně soudu nižší instance, aby k jejímu posouzení vydal další expertní stanovisko. Na to upozorňují třeba teď Piráti, když jsem se s nima bavila o těch nahrávkách, o těch posudcích, že zkrátka tento říká opět něco jiného, tak oni říkají ano, ale počkejme si, protože právě Zdeněk Švenda má za sebou tuto minulost. No a ještě právě jeden posudek, říkala jsem 8, také dodám ještě tedy poslední. Ten poslední, ten reaguje právě na ten Matochův posudek, je to opět od Pirátské strany. Ten se věnuje právě tím informacím o umělé inteligenci. No a soudní znalec z polské laboratoře Digital Lab vlastně dospívá k závěru, že analyzovaný zvukový soubor nevykazuje známky deepfake ani vlastně nějaké dodatečné úpravy.
0: Vy jste říkala, že i z těchto důvodů teda opozice odmítala tyto dva kandidáty znovu zvolit do Rady České televize, tlačila na to veřejné projednání ve sněmovně.
10: V případě takto významné veřejné funkce má veřejnost právo vědět, kdo komu svůj hlas odevzdal.
0: A byla to teda jedna z podmínek, jak jste říkala, toho, aby odblokovala sněmovnu. Takže tam došlo k nějaké dohodě mezi vládnoucí koalicí a opozicí.
11: Ten důvod je takový, že jak vidíte, tak atmosféra je rozjitřená a několik týdnů, dlouhých týdnů se nepodařilo najít napříč sněmovnou nějaká rozumná dohoda.
0: Prostě se dohodli, že někdo dostane něco a ten druhý něco jiného. Co dostala koalice?
6: Koalice dostala za prvé, myslím, že zachráněnou reputaci, protože asi opravdu by se jim dobře neposlouchalo výstupy v médiích a myslím si, že ani česká společnost, která je na to nějakým způsobem háklivá, ještě v době, kdy tu probíhá vlastně diskuze o změně financování veřejnoprávních médií, tak kdyby se do rady dostali dva lidé, po kterých Česká televize bude vymáhat škodu a kteří ještě ke všemu mají figurovat na nahrávce, která ukazuje nějakou korupci.
0: Pardon, jenom Kristýno, jenom vysvětleme, proč bude vymáhat škodu, protože oni hlasovali před, je to kolik, šest let zpátky, co hlasovali pro odvolání dozorčí komise, pak to soud vyhodnotil jako ne podle práva a proto Česká televize milionové škody bude vymáhat po těch lidech, co hlasovali pro to odvolání a právě tito dva jsou mezi tou skupinou, to jenom jako vsuvka.
6: Přesně tak. No a takže ta reputace, za druhé jim se povedlo navolit těch šest zbývajících členů do Rady České televize a mezi nimi není vlastně nikdo, kdo by té současné vládní koalici vadil nebo tam není vlastně nikdo, koho by ta vládní koalice nechtěla.
0: Takže oni obětovali matochu s Bradáčem, aby mohli mít šest svých nových členů v Radě České
6: televize. Přesně tak. Dalo by se to také tak říct. Mimo jiné mezi těmi nově zvolenými radními je i Luboš Ksaver Veselý a další lidé.
0: Jiří Šlégr taky, což jsou dva z té skupiny.
6: Přesně tak, po kterých hlasujících. Také Česká televize bude vymáhat pravděpodobně tu škodu.
0: Je tam ex-mluvčí Novy Martin Chalupský, ex-poslanec Ano Berkovec, toho už se sama zmiňovala, ex-moderátorka Babišova podcastu Plíšková a nominant Aliance pro rodinu podnikatel
6: Petr Brozda.
0: To všechno jsou teda lidi, se kterými vládnoucí koalice nemá vůbec problém, naopak je tam chtěla, jsou to jejich nominanti.
6: Přesně tak, vlastně my z toho hlasování, které bylo vlastně veřejné, víme, že jediný ten kandidát, který dostal nějakou podporu i opozice, je právě Martin Chalupský. Takže to je jediný kandidát, který, dalo by se říct, nevadí opozici a jinak jsou to opravdu všechno nominanti, které podpořila pouze ta vládní většina.
0: Co z toho má opozice? Kromě toho teda, že se veřejně hlasovalo a že Matocha a Bradáč nejsou v radě. To stačilo opozici k tomu, aby tenhle deal posvětila taky?
6: Myslím si, že to, že Matocha a Bradáč nejsou v radě, je velký úspěch té současné opozice, zejména Pirátů, kteří si z toho udělali dost své téma. No a vedle toho samozřejmě díky tomu, že opozice blokovala tady ty volební body, tak si blokovala i své volební body. Několik měsíců se čekalo na to, až se zvolí poslední místopředseda sněmovny. Místopředsedkyní sněmovny se tedy v pátek stala Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která vlastně na poprvé neuspěla. Když jsem se bavila s některými koaličními poslanci, tak oni říkali, ano, to je jeden z těch důvodů, proč třeba i opozice se snaží ustoupit, protože už tam zkrátka svého nominanta chtějí. No a vedle toho se dovolovala i členka dozorčí rady VZP, to byla zase nominantka ODS, paní doktorka Crnkenjaš, takže myslím, že z toho určitě i opozice něco má.
0: Taky Vlastimil Válek z TOP 09 byl ještě dovolen do správní rady VZP, takže to bylo taky součástí té dohody.
6: Tak.
0: Do toho se v pátek hlasovalo mimochodem o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise k dozimetru a taky o nové ombudsmance. To bylo taky součástí dohody?
6: Je to takový celý balík té dohody, ale řekla bych, že ta klíčová dohoda toho všeho, samozřejmě jak opozice, tak koalice teď budou prodávat přesně tady ty jednotlivé body té volební jako úspěch a jako něco, co by nevyšlo bez té dohody. Ale ano, samozřejmě nějakou součástí té celkové dohody to bylo, ale myslím, že tam vlastně zásadní bylo to, že to bylo veřejné, že se vzájemně nemohli osočovat, kdo tedy pro koho volil, protože tam byla opravdu reálná obava i z vládních řad, že pokud by to nebylo neveřejné, připomenu, že to navrhla opozice, aby ten bod byl veřejný, ale vládní poslanci se obávali toho, že kdyby to nakonec tedy bylo neveřejné, takže by třeba ti opoziční poslanci hlasovali schválně pro Matochu nebo Bradáče a říkali, vidíte, vy neumíte dodržovat dohody.
0: Jo, oni by to mohli na sebe házet vlastně, přesně, protože tak. By nebylo vidět.
6: Takže myslím, že ta vzájemná nedůvěra, to bylo klíčem celé vlastně té velké dohody.
0: Doplním, abych neochudil posluchače a posluchačky o informaci, že teda vyšetřovat dozimetr na té parlamentní úrovni bude Jindřich Reichl, nebo povede tu komisi, a ombudsmankou se stala Eva Kostolanská, ne Klára Šimáčková Laurenčíková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ta nedostala podporu. Dobře, takže vznikla tu jakási dohoda, očividně byla dodržena a obětními beránky se staly Matocha s Bradáčem. Koho v nich ta Rada České televize ztrácí? Zvlášť Matocha, ten byl u hodně událostí z minulých let, že?
6: Byl. Možná jenom ještě jednu věc doplním. Když jsem se bavila s vládními poslanci, tak oni říkali, že to zkoušeli s Matochou a Bradáčem po dobrém, že jim zkrátka vzkazovali, aby se vzdali té kandidatury, a oni nedokázali ustoupit, tak proto nakonec taková veřejná poprava. Oni měli možnost zkrátka se stáhnout sami a nebýt tedy takto vyobrazeni. Ale koho ztrácí? Ztrácí určitě kontroverzní jména. Přece jenom uvedu několik zásadních věcí z těch minulých let. Například Deník N uvedl, že v roce 2022 proběhla v domě Pavla Tykače schůzka tehdejšího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a právě předsedy Rady České televize Pavla Matochy a samotného Tykače. Dvořák následně podle Deníku N svým spolupracovníkům popsal, že ho Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce, to bylo tedy před tou volbou v roce 2023, o které jsme si říkali, že by mohla být právě ta, o které se baví na té nahrávce. Zároveň dalo by se říct, že Matocha byl určitě jedním z těch nejvlivnějších postav Rady České televize. Byl právě opakovaně kritizován kvůli svým vazbám na Pavla Tykače. Velkou pozornost znášelo vlastně všechno, co Pavel Matocha říkal. A další věc byla právě ta kauza nezákonného odvolání dozorčí komise Rady České televize, o které jsme se bavili v roce 2020.
0: Taky bývalý ředitel Souček si stěžoval, že Matocha ho má vydírat.
6: Přesně tak. Bývalý ředitel Jan Souček si stěžoval, že čelil nátlaku ze strany některých radních, právě včetně Matochy. Matocha to odmítal, ale celkové to jeho působení se dá datovat i do největších sporů uvnitř Rady České televize. A ty spory byly veřejné a nebylo to úplně příjemné. No a Roman Bradáč, ten byl méně mediálně viditelný, ale vlastně většinu těch klíčových hlasování absolvoval po boku Matochy. Mm-hmm. I on právě hlasoval pro to odvolání dozorčí komise.
0: 6 radních se teď volilo. Připomínám teda, že 18 členů má Rada České televize, oni se měnili ty zákony, 12 jich vybírá poslanecká sněmovna, zbylých 6 senát. S tím, že se vracím k tomu, že teď o tom, že tam nebudou Bradáč a Matocha, rozhodla hlavně audionahrávka, u které nemáme potvrzeno, že je vůbec pravá. Vyšetřuje to NCOZ, to jste sama říkala. Je tu X posudku. Jestli se toho třeba nebát, jestli se něco takového nemůže jako dít častěji, jestli to nemůže být přelomový případ teď.
6: Určitě to bude přelomový případ, protože bude to vlastně taková první zásadní věc. Mediálně ještě vlastně velmi žavá, kdy budeme vědět snad tedy, zda šlo o pravou audionahrávku nebo nikoli. A určitě to bude jakýsi precedens do budoucna pro policii, pro soudy.
0: Budeme to vědět teda.
6: Doufám, že
0: to
6: ano.
0: Skončí to možná u soudu nebo pravděpodobně.
6: Přesně tak, ale já si myslím, že opravdu to vědět nakonec s velkou pravděpodobností budeme. Otázka je kdy. připomenu, že právě vládní většina, konkrétně tedy Boris Šťastný, když vystoupil minulý týden na plénu, přesně tak, tak on říkal, že dokud se to nevysvětlí, tak ta volba neproběhne.
0: No ona byla oddalovaná vlastně.
6: Přesně tak, což tedy neznamená, že Matocha, já to čtu tak, že to neznamená, že Matocha a Bradáč už navždy v Radě České televize skončili, protože kdyby se třeba nakonec ukázalo, že ta audionahrávka nebyla pravá, nebo třeba časem, až se ta situace uklidní, tak říkáte správně, teď se dovolilo 6 členů, další volby proběhnou tuším v roce 2028, teď se nejsem jistá, takže opět oni se s velkou pravděpodobností přihlásí, nebo se budou moc přihlásit, to uvidíme, jestli se ta politická situace uklidní nebo ne. Mimochodem, volba proběhne určitě ještě jedna dřív než v roce 2028, protože Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN, oznámil, že bude končit v Radě České televize Jan Padevět, který bude za Hnutí STAN kandidovat právě do Senátu. Takže uvidíme, jestli se třeba pánové nepřihlásí už tady o to jedno místo.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně ve Vinohradské 12 promluvit.
6: Díky moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kristýna Jelínková z týdeníku Respekt. Já jsem se jí ptal na Radu České televize, do které poslanci teď volili 6 lidí a sněmovnou neprošli Roman Bradáč a Pavel Matocha. Byla to součást širší dohody mezi koalicí a opozicí. Kdybyste měli už doposlouchané všechny Vinohradské 12 a nevěděli jste, co si pustit dál, tak mám zase po čase doporučení. Český rozhlas Plus teď vydává několik zajímavých sérií a jedna z nich se týká portrétu indiánských náčelníků v kontextu doby, ve které žili, ve které bojovali. Nový díl vychází každý červnový čtvrtek po 8. večer na Plusu. Naslyšenou zítra.
12: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
13: na Rádiu Praha.
12: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
14: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

Vláda Andreje Babiše si nedávno změnou zákona otevřela cestu k větším rozpočtovým schodkům a tím i k vyšším dluhům státu. O úpravě našeho plánu vývoje veřejných financí a kam až může vyrůst státní dluh, teď začala vláda jednat s Evropskou komisí, konkrétně s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Co na to říká? A jak se tento muž dívá na to, že vláda Andreje Babiše odmítá zavedení evropské měny euro, i když jsme se k tomu zavázali již před 22 lety. Nejen to se dozvíte z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Když se v minulých letech Českem, stejně jako dalšími zeměmi Evropy, přehnala covidová pandemie a energetická krize, zůstaly po nich vyšší státní dluhy a také se zrychlilo tempo jejich růstu. Tlak na veřejné finance vyvolala i ruská válka na Ukrajině, která donutila státy zvýšit výdaje na obranu a bezpečnost. Na to reagoval evropský plán, jak veřejné finance členských zemí udržet pod kontrolou anebo je ozdravit. Minulá česká vláda se tak v roce 2024 s Evropskou komisí dohodla, že zajistí, aby deficit českých veřejných financí, tedy státního rozpočtu i obcí a krajů dohromady, postupně klesal. A to až na 0,5% HDP v roce 2028. I když vláda přijala známý úsporný a daňový konsolidační balíček a udělala reformu penzí, limity schodků plněla na hraně a jak ukázal výhled na další dva roky, deficity plánovala spíš za hranou limitů. Na to letos při schvalování státního rozpočtu upozornila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, když obhajovala nikoli v pokles, ale další růst plánovaného schodku z 290 na 310 miliard korun. Jak řekla ve sněmovně, kritéria plánu dohodnutého v Bruselu byla

0: Andrej Babiš spolu s Alenou Schillerovou v Evropské komisi pro Česko přejednat. To, že jednání již probíhají, potvrdil v rozhovoru pro Český rozhlas eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis, který má právě udržitelné veřejné finance členských zemí EU mimo jiné na starosti. V Praze byl minulý týden a mluvil s ním kolega Jakub Lucký.
1: Relativně nedávno jsme slyšeli od naší ministryně financí Aleny Schillerové, že chce změnit český fiskálně strukturální plán. Mluvili jste tady o tomto s premiérem?
2: Prime Minister Babiš.
3: Yes, indeed, and the finance minister Schiller was also in the meeting, so and.
4: Ano, na té schůzce byla i ministryně Schillerová. Už jsem se s ní potkal i dříve, už jsme to spolu řešili. Česko formálně požádalo 12. května o změnu toho finančně strukturálního plánu. To je možné udělat a česká vláda toho může využít. My teď s českou vládou dojednáváme jednotlivé parametry toho revidovaného plánu. Řešili jsme to i na té dnešní schůzce a tu novou verzi revidovaného plánu bychom měli dostat v polovině června.
3: Probably will be having a concrete request of the revised plan with a concrete fiscal trajectory by mid June. So what is important
4: for. Co je pro nás důležité, je zajistit pokračující fiskální udržitelnost. Česko je z fiskálního hlediska ve vcelku dobré pozici. Loňský schodek byl 2,1% HDP, státní dluh je pod 45% HDP. Je ale důležité udržet tu stabilní pozici.
3: It's important to maintain this stable fiscal position.
1: Do you feel that? Myslíte si, že ten nový fiskálně strukturální plán může tuto pozici ohrozit?
3: Well, Czechia has some fiscal room of maneuver and the government.
4: Česko má ve fiskální oblasti určitý manévrovací prostor a vláda upozorňuje na to, že je potřeba navýšit investice v různých sektorech. A my jsme otevření o tom diskutovat. Ale jak jsem říkal, musí to být za podmínky udržení fiskální stability.
1: No a je to obvyklé, že státy mění svůj fiskálně strukturální plán?
3: Yes, such a possibility exists under the new EU fiscal rules, which we adopted.
4: Ano, tahle možnost tu v rámci nových fiskálních pravidel EU přijatých před několika lety je. Členské státy využívají, Česko není první členský stát, kdo něco takového dělá.
1: V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat na téma státního dluhu. Mezinárodní měnový fond vydal doporučení pro Evropu, které velmi důrazně mluví o nezvyšování státního dluhu s výhledem na to, že náklady zemí teď porostou. Je tedy rozumné, když evropské země navyšují svůj státní dluh?
3: V
4: průměru mají členské státy mnohem vyšší zadluženost. Některé země dosahují až 90%. Proto je ten fiskální manévrovací prostor menší. Proto také nedoporučujeme v reakci na růst cen po začátku konfliktu na Blízkém východě rozsáhlý fiskální stimul. Trváme na tom, aby opatření byla dočasná a zacílená, aby se přitom myslelo na fiskální udržitelnost. A také je dobré myslet na to, že je to nabídkový šok, co tu krizi způsobilo. A nabídkový šok nejde vyřešit stimulací poptávky.
3: And you cannot address supply shock with stimulating demand. So from that point of view, it's important.
4: Z tohoto pohledu je proto důležité, aby naše krátkodobá reakce byla konzistentní s našimi dlouhodobými cíly, jako je dekarbonizace naší ekonomiky. A aby naše opatření nepodporovala současnou nebo vyšší spotřebu fosilních paliv, protože je to právě volatilita cen dovážených fosilních paliv, která způsobuje tento nárůst cen energií.
3: It is volatility of prices of imported fossil fuels, which generates this spike of energy prices right now.
0: Řekl k vládním plánům na další zadlužování Valdis Dombrovskis. Na jak velké deficity při jednání ministerstvo financí bude mířit, zatím nevíme. Neměli by ale dlouhodobě překračovat 3% HDP. Ze slov Valdise Dombrovsky se vyplývá, že Česko šanci na změnu a volnější pravidla veřejných financí má. Co všechno Evropská komise pro jednotlivé země bere při stanovení fiskálních plánů v potaz, vysvětluje ekonom z Centra veřejných financí Aleš Bělohradský.
5: V jaké kondici jsou jednotlivé země, jak jsou zadlužené, jak vypadá nějaká trajektorie, co se týče dlouhodobé udržitelnosti, a na to reaguje, stanovuje opět nějakou povolenou výši deficitu v horizontu přibližně 5 let a požaduje po členských zemích, aby stanovili nějakou trajektorii.

0: veřejných výdajů, tak aby se to v tom horizontu dostalo na tu stanovenou úroveň. Zároveň ty fiskálně strukturální plány jsou zajímavé oproti tomu, jak to bylo nastaveno dřív v tom, že součástí toho jsou také nějaké reformní plány, to znamená, ten členský stát má ukázat, jakým způsobem chce dosáhnout těch cílů, které si stanovuje v těch číslech, zatímco dřív šlo jenom o ta čísla.
1: A proč tedy byl dosavadní fiskální plán pro Česko, který Alena Schillerová označila za nereálný a nesmyslně vyjednaný minulou vládou, tak přísný? A jaké máme šance na jeho rozvolnění? Pokračuje ekonom Aleš Bělohradský.
0: Tady je potřeba zdůraznit, že ta cílová hodnota nebyla hodnota, kterou si stanovila minulá vláda, ale byla to hodnota, kterou nám stanovila Evropská komise podle hodnocení tehdejšího stavu veřejných financí, to znamená podle tehdejšího deficitu, který jsme měli mnohem vyšší, než máme teď, a podle takzvané analýzy dlouhodobé udržitelnosti, do čehož vstupuje zejména nastavení důchodového systému. To číslo, ke kterému jsme se měli dostat, tak dostala vláda stanovené a to není něco, co by si mohla nová vláda stanovit nově. Zároveň každá vláda má právo si ten fiskálně strukturální plán revidovat, zejména proto, že je tam ta reformní část a má si vláda říct, jakým způsobem se chce dostávat k těm cílům. My jsme v trochu specifické situaci, protože tím, že proběhla důchodová reforma před pár lety, tak se výrazně zlepšuje ten dlouhodobý výhled. A tím pádem, pokud si znovu necháme stanovit tu cílovou hodnotu od Evropské komise, tak jednoznačně bude vlastně přívětivější než ta cílová hodnota, se kterou pracoval ten stávající fiskálně strukturální plán.
1: Říká Aleš Bělohradský. Paradoxem ovšem je, že vláda Andreje Babiše plánuje zásadní změny důchodové reformy minulé vlády od roku 2028, tedy až po přejednání fiskálního plánu, zrušit. Jde hlavně o návrat k hranici věku 65 let pro nárok na důchod, což bude v dalších dekádách znamenat 100 miliardové výdaje na důchody navíc. Vláda ale sází na to, že větší utrácení veřejných financí přispěje k většímu hospodářskému růstu, který zajistí automaticky vyšší příjmy z daní do rozpočtu a tím se pokryjí i budoucí vyšší výdaje. Tedy, že zjednodušeně řečeno, vyrosteme z dluhu, který navíc máme na poměry EU zatím nízký, o čemž mluvil i eurokomisař Dombrovskis. Před takovou strategií však ekonomové varují. Nejde totiž jen o samotnou velikost dluhu, upozorňuje Bělohradský.
0: Mám na mysli zejména tu dluhovou trajektorii, nám roste zadlužení jedním z nejrychlejších temp v Evropské unii. Měli bychom se taky dívat na strukturu toho dluhu. Tomto se nedají srovnávat jenom ta jednoduchá čísla výše celkového dluhu, protože možnosti půjčovat si levněji velkých ekonomik je jiná než možnosti České republiky. Takže nám výrazně rychle roste obsluha státního dluhu, roste úroková míra, za kterou si půjčujeme a bude to znamenat prostě větší zatížení pro státní rozpočet v následujících letech. Bylo by potřeba brát v potaz všechny tyto věci a z toho pohledu vždycky je to tak, že nějaký prostor se zadlužovat, ale to jednoduché srovnání s ostatními zeměmi v tomto za mě nefunguje, i protože to není tak, že by to byly dobré příklady. Spoustu zemí, vlastně jako velká část zemí, které jsou hodně zadlužené, tak se dostávají do patových situací, kdy opravdu za ty úroky na státním dluhu už teď platí obrovské peníze, třeba 5% HDP a chybí jim peníze na investice, začínají jim chybět peníze v zásadě na provoz, dostávají se v tomto ohledu do pasti a říkat, že to jsou pro nás příklady, že to je možné, je za mě krátkozraké, protože zároveň vidíme, že ty země jsou ve velkých problémech.
1: Vláda navíc podle Aleše Bělohradského nepředložila žádný jasný plán investic a neřekla, jaký bude jejich skutečný vliv na růst HDP.
0: Já ani nevidím ten plán investic, který by byl opodstatněný, obhájený, kde bychom opravdu věděli, že to jsou ty investice, které přinesou největší hodnotu. Ne všechny investice, nebo respektive ne všechny kapitálové výdaje opravdu zvýší potenciál ekonomiky. Spoustu kapitálových výdajů je v zásadě v tomto ohledu na úrovni provozních výdajů, takže jenom ten účetní pohled, že se zvýší kapitálové výdaje, neznamená, že tím zlepšíme potenciál ekonomiky.
1: Dodává Aleš Bělohradský. Velká diskuze mezi politiky, ekonomy a podnikateli se vede také o tom, jak by vlastně české ekonomice prospělo přijetí jednotné měny euro místo tuzemské koruny. Zastánci mluví o zlevnění státního dluhu díky nižším úrokům v eurozóně a lepší situaci firem, které platí zbytečné náklady za zajišťování proti kurzovým změnám. Odpůrci eura naopak možné změny kurzu považují za výhodu, na které se dá také vydělat, a mluví o ztrátě státní suverenity s koncem koruny. Debata, zda euro ano nebo ne, tak trvá už 22 let od našeho vstupu do EU, kdy jsme se k přijetí společné evropské měny zavázali. Mezi odmítače mimochodem patří i většina politiků. A je to tak i v případě současné vlády v čele s Andrejem Babišem.
2: Pokud tak, kdy někdo vede debatu, jestli my chceme euro nebo nechceme euro a nebudeme za působení naší vlády se k tomu vracet. My nechceme ztratit další naši suverenitu a sedět tam v koutě.
1: Zopakoval premiér minulý týden a předtím také oznámil, že vláda už ani nebude s ČNB připravovat pravidelnou analýzu sladěnosti naší ekonomiky s eurozónou. Co o tomto českém postoji soudí eurokomisař Dombrovskis? Na to se ho zeptal kolega Jakub Lucký.
3: I want to also ask about euro.
4: Zajímá mne taky euro. Česko přestalo vypracovávat každoroční zprávu o připravenosti země na euro. Zároveň Česko ale nemá dojednanou výjimku a mělo by tudíž euro přijmout. Tak jak se na tohle dívá Evropská unie?
3: How is this viewed in the EU?
5: Rightly noted that all so-called new member states, not so new anymore.
6: Máte pravdu, že všechny nové státy Unie, tedy ony už nejsou až tak moc nové, se zavázaly ke vstupu do eurozóny. Ale zároveň tam není žádný termín, dokdy je potřeba to udělat, ani nějaký systém vymáhání. Z tohoto pohledu je tak na členských státech, jakou cestu k euru si vyberou, třeba velmi pomalou. Česko není jediný členský stát, který se na vstup do eurozóny v tuto chvíli nepřipravuje.
3: But is this sending some kind of message?
4: No a nevysílá to nějakou zprávu do Evropské unie, když takto jasně česká vláda otevřeně odmítne vstup do eurozóny?
3: Like the basic steps.
5: That's obviously for something to debate within.
6: To je něco, co je především pro vnitřní debatu v Česku. Jak jsem říkal, na straně Evropské unie nejsou žádné termíny nebo způsoby vymáhání. My jen můžeme konstatovat, že většina členských států pracuje na tom být členy eurozóny. Ze 13 států, které se k Unii přidali od roku 2004, jich už 9 euro zavedlo.
4: A je uvnitř Evropské unie nějaký, možná třeba jenom neformální, rozdíl v přístupu ke státům, které euro mají a které ne?
5: Obviously, euro area member states are also part of the euro system.
6: Státy, které jsou součástí eurozóny, jsou také součástí systému eurozóny. Guvernéři jejich centrálních bank se podílí na zasedáních Rady guvernérů Evropské centrální banky a podílí se na jejím rozhodování o měnové politice ECB. Existují také některé podpůrné finanční mechanismy, jako je Evropský stabilizační mechanismus, které jsou dostupné jen zemím v eurozóně. Bankovní unie je také primární projekt zemí eurozóny, takže jsou nějaké praktické oblasti, kde jsou státy s eurem pevně semknuté, a některé nástroje, které jsou dostupné jen v eurozóně.
5: And certain possibilities which are limited to eurozone countries.
3: I want to also ask about digital euro.
4: No a co digitální euro, které máte ve svém portfoliu? Co přesně to vlastně je?
3: What's it good for?
5: Well, digital euro is basically a way to bring central bank money.
6: Digitální euro je způsob, jak přenést peníze centrální banky do 21. století. Centrální banky operují s hotovostí, ale hotovost lidé používají čím dál tím méně. Digitální euro je tak nová forma peněz centrální banky, která bude přímo přístupná občanům. Chtěl bych zdůraznit, že vzniká, aby doplnila hotovost, ne aby ji nahradila. Dokonce jsme společně s návrhem digitálního eura předložili návrh, který má pozici hotovosti posílit.
5: On strengthening the legal tender status of cash. And another important element is that...
6: Další důležitou součástí je také celoeurozónová platební infrastruktura. V současné době nemáme v eurozóně nějakou společnou platební infrastrukturu a do velké míry jsme závislí na mezinárodním systému platebních karet. Tuhle platební infrastrukturu potřebujeme, abychom posílili naši strategickou autonomii.
5: Infrastructure also to strengthen our strategic autonomy.
1: Co česká vláda a nejen ta současná na rozdíl od eura naopak neodmítá v rámci Evropského klubu přijmout, jsou dotace. Obrovský balík získalo Česko v rámci Národního plánu obnovy z takzvaného Evropského nástroje pro oživení a odolnost. Celkově jsme měli šanci získat v přepočtu 220 miliard korun, v drtivé většině právě formou dotací, jen necelá 4% formou půjček. Většina peněz měla směřovat do ekologických projektů a do digitalizace. Pětiletý program se právě v letošním roce uzavírá. Na konci prvního čtvrtletí jsme získali už skoro 80% všech přislíbených peněz. Úspěšnost Česka potvrdil na otázku Jakuba Luckého i eurokomisař Valdis Dombrovskis.
4: Tento program se teď uzavírá a pokud mám správné informace, tak Česko už teď čeká jenom na poslední výplatu peněz. Tak řekl byste, že to byl úspěšný program?
5: All in all, Czechia is successfully implementing the funding from Recovery and Resilience Facility.
6: Všeobecně vzato Česko úspěšně implementuje financování z nástroje pro oživení a odolnost a opravdu jsme teď ve fázi, kdy se chystá finální výplata prostředků. Česko pochopitelně tlačí, všechno se to musí stihnout připravit do konce srpna. Měl jsem právě schůzku s premiérem Babišem a představiteli vlády a řešili jsme společně právě toto téma, zavření nástroje pro oživení a odolnost. Vypadá to dobře, že se celý plán stihne implementovat k využití těch peněz.
4: No a pokud je o cíle toho nástroje, ty se podařilo naplnit?
5: Recovery and Resilience Facility by nature is performance-based instrument.
6: Nástroj pro oživení a odolnost je ze svého nastavení nástroj založený na naplňování kritérií. Takže se nejprve vyhodnocuje, jestli jsou cíle skutečně naplněny předtím, než se vyplatí peníze. Přesně to funguje tak, že jednotlivé členské státy se zavážou k zavedení určitých reform a financování. A my pak vyhodnocujeme, jestli implementace těchto reform a investic rozložená do určitých cílových období je naplňována a teprve pak vyplatíme peníze.
4: A máte nějaký konkrétní příklad, jak se ty miliardy korun projevily tady v Česku?
6: Myslím, že existují dobré příklady napříč jednotlivými cíly. Během své návštěvy jsem se byl podívat na jeden z výzkumných projektů. Je to firma, která vyrábí mikročipy, které jsou odolné vůči radioaktivnímu záření. Existuje celá skupina firm, které se tímto problémem zabývají a které dostaly přes 10 milionů eur z nástroje. Jde o skutečně špičkový vývoj, takže to určitě považuji za dobrý příklad.
1: Ohledně dotací v jiné oblasti, a to hlavně v zemědělství, se teď na úrovni Evropské komise řeší také problém současného premiéra Andreje Babiše. Důvodem je možný střet zájmu kvůli jeho původnímu vlastnictví firmy čerpající dotace Agrofertu. Andrej Babiš se ho zbavil vložením do svěřenského fondu, na který nemá vliv a říká, že tím střet zájmu vyřešil. Brusel si ale nedávno k fondu vyžádal další informace. Na otázku, jak a zda celá situace může dopadnout na čerpání dotací Agrofertu, ale i Česka, Valdis Dombrovskis řekl.
6: Samozřejmě bereme možný střet zájmů a ochranu finančních zájmů Evropské unie vážně. Jsme kvůli některým možným záležitostem, které souvisí s možným konfliktem zájmů v kontaktu s českými úřady. Tato komunikace stále probíhá.
4: No a jaký je teď další postup? Čekáte na odpověď od Česka a co s ní pak bude dál?
6: My pak tuto odpověď vyhodnotíme, jestli jsou naše výhrady vyřešeny odpovídajícím způsobem a jestli jsou tím pádem finanční zájmy Evropské unie dostatečně chráněny.
3: What are the red lines? Are there some red
4: lines? A co jsou ty nepřekročitelné červené linie, co je přípustné a co ne?
3: This is not.
5: Well, I would not now go into speculations on details.
6: Nebudu se teď pouštět do nějakých spekulací nebo detailů. Řešení zatím stále hledáme a stále si s českými úřady vyjasňujeme jednotlivá témata.
5: Czech authorities.
3: And how long?
4: No a kdy můžeme tedy čekat nějaké závěry?
3: Some result or finding.
5: I would not now put.
6: Nechci tomu teď dávat nějaké konkrétní datum, ale ten proces je už nějakou dobu v běhu.
5: Well underway already.
1: Uvedl eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Mluvil s ním kolega Jakub Lucký, spoluautor našeho dalšího pořadu o evropské politice Bruselské chlebíčky. A z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Budu se těšit zase za 2 týdny. Všechny díly najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího našeho programu teď přeje Jana Klímová.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha. Dua Lipa Live from Mexico.
3: Dua Lipa Live from Mexico.
1: Ve čtvrtek na Praze.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Krásný den, milí posluchači, Čistá hra Martina Procházky začíná. Byť byste si mysleli, že jsme v dovolenkovém módu, tak jsme tady. Martin Procházka připraven. Martine, vítej.
2: Hezké dopoledne.
1: Je tady taky hokejový komentátor, reportér, muž, který se vrátil nedávno ze skončeného mistrovství světa ve Švýcarsku, Petr Kadeřábek, vítej.
3: Dobré dopoledne.
1: A Petra poprosím, aby představil muže, který tady s námi dneska sedí, výjimečně, a je to náš host.
3: Je to mistr světa, mistrovství světa do 20 let, v roce 2000, současný kondiční trenér hokejistů Rytířů Kladna a má za sebou opravdu velmi povedenou kariéru, kde procestoval podle mě celou Evropu. Tomáš Hodna.
4: Hezké dopoledne, dobrý den.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Tomáš, já si teda dovolím na úvod nejapný dotaz z muzikantského světa. Víte, co máte společného s Lesním rohem?
4: Vím, hudební nástroj.
1: Že se tomu taky říká horna. No, ale on je to jako spisovně Lesní roh. Vy jste hrál někdy na jaký nástroj?
4: Ne.
1: Jenom hokejku prostě.
4: Přesně.
1: Jo, dobře, tak já nevím, Petr Kadeřábek na ně kouká, že jsem se zbláznil, mě to tak jenom napadlo, že jsem ještě takhle neměl možnost se zeptat.
4: Jsem vás překvapil, že to vím, co?
1: No, výborně, jo. Já jsem za to moc rád. Každopádně Petr Kadeřábek vás představil jako mistra světa z juniory z roku 2000. To je 26 let. Nejlepší vzpomínka kariéry?
4: No, to vlastně to už bych musel hodně, to už je hodně dlouho, ale asi jo.
1: Krásné časy, jste to zahájili tehdy pod Jaroslavem Holíkem.
4: Ano, to byl vlastně hlavní trenér byl Jaroslav Holík, asistent tam udělal Radim Rulík.
3: A Radim Rulík, takže tady se ty cesty zbíhají. Ale je pravda, to byl vlastně předposlední titul české reprezentace na mistrovství 20, tak pak se to podařilo ještě o rok později a od té doby se na zlato čeká.
4: Ano, se čeká, ale medaile teďko v poslední době vozíme pravidelně.
3: Hele, a kde vy jste se potkali s Martinem Procházkou poprvé?
4: My jsme se potkali na Kladně, vlastně Prochy se vrátil, myslím, z Ruska.
2: Jo.
4: A já už jsem tam nějakou dobu působil, a takže naše první setkání bylo na Kladně.
1: Tomáš Horna v extralize 509 zápasů, ve druhé nejvyšší soutěži 111 zápasů, takže dlouhá úctyhodná kariéra. Martine, Kladno, když se zvracel, můžeš to trošku posluchačům přiblížit třeba, v jaké bylo situaci?
2: Já si myslím, že bylo celkem v pohodě, byl to rok 2003, já jsem se vracel z Voskresensku, kde jsem předčasně ukončil angažma po vynikajícím angažma, kde to opravdu bylo opravdu famózní, už jsem také o tom jednou vyprávěl, možná se k tomu ještě dneska jednou dostaneme. Po třech zápasech ve Voskresensku jsem to zabalil a vrátil jsem se do Kladna, v podstatě let z Moskvy, když už jsem letěl domů, tak už vlastně novinář Míra Horák v podstatě mě našel už na Moskvě na letišti a říkal, kam jedeš, a já říkám, no na chvilku domů, a on říkal, jo, takže je do Kladna, takže to je jasný, a já jsem říkal, to já nevím ještě kam, a začal jsem se mlžit, a on říkal, no mě to stejně jasný, že jdeš do Kladna, protože se nabízela Sparta, ale Sparta byl další klub, který samozřejmě asi po té naší aféře s Pavlem Paterou a Soutou Vyvorou na začátku v roce 1996, kdy jsme podepsali vlastně tu předsmlouvu panu Charouzovi, tak to asi padalo, nepřipadlo v úvahu, takže jedině je Kladno. A já jsem se vrátil do Kladna a tam si myslím, že jsem měl velice slušný sezóny na začátku. Já si myslím, že tam nám to fungovalo. Já jsem dokonce podepsal i nějaký dvouletý kontrakt s panem Jágerem starší ještě v té době a cítil jsem se dobře, no, až pak do toho špatného závěru, no, když už to pak nebylo ono a postupně jsem přestával hrát, když už tam byl trenér pan Vyvora starší, no a tam už jsem byl víc pod dekou než na ledě, takže to už byl ten konec té kariéry. To si Tomáš pamatuje určitě.
4: No, tak já si pamatuju ty hezčí věci.
2: No, já si zase pamatuju trošku ten závěr. Ten teda nebyl moc hezký.
4: Taky párkrát jsem měl na sebe tu Larisu.
2: No,
4: ale jo, já si myslím, že to bylo vlastně, když tam byl Martin s Pavlem Paterou ještě, tak já jsem vlastně jeden čas nastupoval s nima a vlastně ty jako vzpomínky na ně jsou skvělý, že jo, tak já třeba, když jsme hráli přeslovku, tak Patý mi říká, stůj jenom upraví tyče, a říkám, Patý, ale tam to budeš dávat přes 6 hokejek, to jako nemůžeš v životě projít. Stůj tam, ti říkám. Tak a dal jsem asi tu sezonu 10 gólů do prázdní brány, takže to samozřejmě ty vzpomínky tady na ty hráče jsou jako skvělý a vlastně i spousta věcí se člověk od nich naučil.
3: Patý, tedy Pavel Patera říkal, stůj u levé tyče, co říkal Martin Procházka Tomáši Hornovi tehdy. Vracej se, já se vracet nebudu.
4: Ne, tak Prochy ten že hrál levý křídlo, takže tu dobu se ještě hrál vzhledem dozadu, takže takže Prochyžel výborně brusil, takže tento odbrusil, jeden byl vepředu i vzadu a jak jsme se bavili o té přesilovce, tak Prochy ten měl mezi těma kruhama a ten tam měl své místečko, tak já jsem tam trošku dělal volavku u té levý tyče a párkrát jsem to tam dostával, ale více méně to dostával vždycky, že jo, Prochy, takže ty gólu taky dával spousty, takže jako tady to bylo skvělý.
2: Já jsem měl výhodu, pamatuju si tady, když jsme hráli spolu, že vlastně Tomáš, on zmiňoval mě, že jsem byl výborný bruslař, ale Tomáš Horna byl také vynikající, fakt opravdu výborný bruslař, takže tam to bylo super, že Pavel Patera měl dva rychlí hráče, že i vlastně Tomáš na pravé straně. A já jsem většinou vždycky, když už jsem dojížděl tím do třetiny, tak oni už tam bojovali po rohách o ty puky. A já jsem si přijel přesně jako rád si tam stoupnout Deňka mezi ty kruhy a čekal jsem, kdy oni to vybojou, kdy mi dají nahrávku a kdy budou střílet. Takže to byla pro mě ideální pozice, ale pak jsem za ně zase musel trošku víc bránit, no, protože Patý jsem už pak dozadu moc nejezdil.
4: Ne, tak vlastně, Prochy, jak jsem říkal, Prochy hrál levý, já jsem hrál pravý a vždycky si kustodi ze mě dělali srandu, že mám vlastně ty kalhoty byly, že jo, za takového materiálu, který vlastně já jsem měl tu pravou nohavici úplně jako seškvařil vždycky od těch mantinelů. Takže z toho se dělali sanu, že mi museli pokaždý měnit, nebo často mi měnili ty návleky na kalhoty.
1: My jsme samozřejmě tady i pro posluchače, kteří by nám mohli zavolat, pokud chtějí s nějakým dotazem na Martina Procházku, Tomáše Hornu nebo třeba i Petra Kadeřábka, 221 552 222, to je číslo i do čisté hry. Nicméně, když jezdíme teď různě po Česku s našimi pořady, ať je to třeba desítka Pavla Horváta živě v tom stávajícím formátu, anebo jsme jezdili s Martinem Procházkou a nějakým hokejistou, tak byli jsme na Kladně loni v září a tam jsme docela, Martine, zazpomínali na to, jak si začínal na Kladně vlastně i a měl si před sebou ty velké vzory, ty velikány. Měl to Tomáš Horna taky podobně, že na Kladně prostě před sebou vydal ta slavná jména a že takhle tam vyrůstal. Vy jste přímo odkojený Kladeňák.
4: Ano. A já vlastně tak samozřejmě, že jo, tak to, já jsem chodil na hokej, tak to byla ta Blue Line, že jo, ještě s Otou Vejvodou. A samozřejmě i další jako hráči, kteří tam byli, takže jako já jsem, teda musím si přiznat, že asi největší vzor pro mě byl tu dobu Petr Ton, který tam taky hrál vlastně a pak odešel, ale těch hráčů, že jo, skvělých, tam bylo na tom Kladně hodně.
1: Z tohoto pohledu, ten odchovanec, často se k tomu dostáváme, že prostě nevždy má úplně na růžích usláno. Tak jak to bylo? Martine, ty možná to už říkal, ale přece jenom u tebe to bylo asi jiné.
2: Já jsem to měl jiný, jako, no, tak jako odchovanec, já jsem to vlastně začal někdy v tom 18. 17. roku, když ale já měl výhodu tom, že byl to rok, kdy spousta těch starších hráčů mohlo jít poprvé do zahraničí, takže tam spousta kluků šlo hrát do Německa, ať to byl Vladimír Kameš, ať to byli další hráči a nám se otevřela cesta pro ty mladší kluky, takže jsme to měli celkem jednoduchý dostat se do toho Ačka, ale neříkám, že to zase bylo úplně, že by jsme to stali zadarmo, ale museli jsme mít nějaké možnosti, předpoklady. A mě vlastně pan František Kabrle starší s Vencou Sýkorou, trenérem Kladna, tak ty si mě vlastně vybrali možná i díky tomu bruslení, takže já jsem se hned dostal vlastně do nějakého třetího útoku a pamatuju, že jsem začínal úplně, na začátku jsem začínal s Vladimírem Kamešem a s Eberlem, hráč, který byl pravý křídlo jako Tomáš a to se ještě hrálo na červenou čáru, to ještě nebylo vlastně, nebylo to hříště rozšířený, byla tam ještě se hrálo na červenou čáru a to si pamatuju taky, že vlastně oni, jak jsem okamžitě mezi ně nějak se dostal, tak jsem měl ty pokyny, byly jasný. Mladý, budeš bránit a odpředy se moc nestarej. Ale i tak v té první sezóně, myslím si, že s nima jsem měl pár zápasů a dali jsme nějaký góly. A pak jsem se vlastně dostal do dalšího útoku, kde jsme hráli s Davidem Černákem a s Radkem Gardoněm. Radek Gardoň byl center, který byl střední útočník, který nám to tam rozdával. Takže já jsem vlastně hned, já si říct, to Ačka jako zapadl lehce a neměl jsem takový ty nějaký ty první problémový roky, kde jsem si nějak tak čekal na nějakou šanci. Já jsem hned hrál.
4: Vlastně, jak říká Martin, tak já jsem přišel do Ačka vlastně na první trénink, to tam trénoval pan Novotný. A já jsem přišel, nebo takhle, on mi říkal po tréninku, co jsem byl v dorostu, tak mi bylo nějakých 16 let, tak mi říkal, hele, vem si věci a přestěhuji si to do Ačka. Tak mě bylo 16 let, myslím. A tak já jsem čekal, až všichni z té kabiny odejdou, protože jsem jako samozřejmě měl velký respekt tomu. A tak jsem si to přesunul a vlastně ráno jsem přišel a to si pamatuju, že jo, tak to byla úplně jiná doba než je teď, že jo, než dneska ty jako mladí hráči mají samozřejmě trošku větší jako sebevědomí, ale my jsme, že jo, tak já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den. Teď samozřejmě tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil? Já říkám, jo, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou. tak přijď ještě jednou a pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám, dobrý den. Jo, jo, to už bylo lepší. Jo, takže, a pak vlastně jsem šel na ten první trénink a vlastně z dorostu hned jsem skočil mezi ty chlapy už vlastně tu dobu, že jo. Takže já jsem byl zvyklý na něco, na tvrdost přihrávky, že jo, tam prostě ty detaily hrály taky velkou roli. No, takže první trénink, pak jsem tam si šel natočit pití do toho barelu, kam si chodili všichni a najednou jako zezadu slyším, to bude špatně. Říkám, ne, proč? Počkej, tak takovýhle přihrávky sleboučky si dávala posled. Jo, takže to bylo prostě, jako začátky byly fakt, ale vlastně s odstupem času, na to koukáš tak, že vlastně ta kabina jako si tě vychovala sama, že jako ten respekt tam byl a vlastně nebylo moc možností jako nějakým způsobem si na něco stěžovat, nebo že prostě já jsem to bral tak, že to tam prostě to, co zůstane, to, co je v kabině, jak tam zůstane a vlastně takhle mě to nějak formovalo dál.
3: Honza říkal vlastně, že Odchovanec nemá na růžích ustláno, ale v té době, kdy vy jste přicházeli do Ačka, tak tam nebylo moc lidí, kteří by nebyli odchováni tím kladenským hokejem. Jak to bylo vlastně i pro vás, pro oba v těch následujících letech, protože na Kladně jste hráli prostě skladeňáky. Tam, já nevím, jestli ty si pamatuješ, Martine, nebo i Tomáš, to jestli v té vaší sestavě, kdy jste přicházeli, tak vůbec někdo byl, dejme tomu, já nevím, z Vítkovic.
2: Já začnu, přesně říkáš, v podstatě jsem přišel do toho týmu, kde byli všichni odchovanci. Tomáš řekl, že nebo vyprávěl o tom, že říkal dobrý den, když přišel na ten první trénink. Já jsem přišel do kabiny, jsem byl předvedený a já nebyl schopný říct ani dobrý den, ani ahoj, protože jsem prostě nevěděl vůbec, co mám říct, takže jsem tam jenom stál jak roura a jenom jsem tak jako kejval a hlavu dolů, oči nevím kam. Ale jak přesně posledním času ta kabina nějak tak byla funkční a hlavně to byli všechno hráči, který jsme vlastně spolu trávili veškerý ten čas volný potom. Neříkám všichni dohromady všichni, ale většina a postupem času se to vlastně jako nabalo. A nepamatuji si, možná jsme tam měli potom jednoho hráče během těch začátků, během toho roku 1989 až 95, když jsme potom šli do Švédska, taky jsme se tam měli jednoho, dva hráče, že by třeba přišel z Malý Boleslavy. Já pamatuju, že jsme tam jednoho měli, myslím, že obránce, já už se teď nevím o toho jméno, ale to byl jediný hráč, který přišel vlastně jakoby nějakou výměnou nebo nějakým příchodem. A jinak to opravdu šlo všechno o hráčích z Kladna. Takže nevím, jak to měli jinde v jiných týmech, ale prostě nakonec to bylo opravdu o té velké partě, o tom, když se nedařilo, tak prostě jsme to nějakým způsobem řešili potom všichni dohromady a nebylo to, že se hned po tréninku všichni někam rozjedou a uvidíme se až druhý den na tréninku. Tam to prostě bylo tak, že to bylo všechno pohromadě.
4: Jo, tak já jenom doplním Martina, ono to bylo vlastně, jako i ty hráči, já si myslím, že to bylo třeba rok 2-3, úplně si nejsem jistý, tak vlastně na to Kladno přišli pak ze Sparty, tam byl Jirka Korčák, myslím ještě, Pavel Geffer tam přišel, Cinibul Golman, myslím, Martin se jmenoval taky, a to bylo vlastně takový jako jiný samozřejmě pro nás, jako jak jsme tam byli fakt jenom ty kladeňáci víceméně. Ale jak musím říct, tak podle mě i vlastně ty starší hráči, ta starší generace zapadly jako skvěle a já myslím, že to takhle bylo nastavené jako ve většině těch týmů, že vlastně ta parta se formovala tak, že ty kluci drželi pohromadě, ať jste hrál jako kdekoliv. Prostě dřív byla taková doba, tak se to jako řešilo, nebo ty kluci drželi pospolu a dneska už je to trošičku jiný. No.
3: Teď střih. Jo, a když se podívám z téhleté kabiny, která vás odchovala, a pak jste šli do zahraničí. A teď třeba se zastavím u toho jednoho angažmá, které jste měli podobné, byť trošku úplně jiné, a to bylo v bývalém Rusku, Kazachstán, Tomáš Horna, Martin Voskresenk, pak Omsk, nebo předtím Omsk. Tak jaké tohleto porovnání je a vlastně jaké jsou ty zážitky vaše z tohoto? Protože když ty si promluvil o Skresensku na začátku dnešní čisté hry, tak se tady Tomáš ale hodně vousmál.
2: Já to jenom řeknu zkráceně a pak nechám Tomáš, ať nám řekne o Kazachstánu, protože já už jsem o Skresensku mluvil, ale Když netrefíte dobrý tým, jako byl třeba ten Omsk, který byl, měl byl tam spoustu reprezentantů, byli tam zkušení hráči, byl tam kapitán v té době nároďáku ruského, výborný brankář Maxim Sokolov v té době, vynikající kluci. A to byli normální hráči, tady nás vzali do té kabiny a bylo to všechno v pohodě. Bylo to sice trošku mezinárodní kabina, ale byla v pohodě. A potom, když jsem přišel právě do toho týmu, do toho Voskresenska, kde to byl nový tým, to znamená, že to byl někde jakoby sebraný z nějakých těch, jako co už nikde moc nechtěli a snažili se udělat nějaký tým, tak tam byla od začátku vidět obrovská jako taková jako netýmovost, každý hodně všechno na sebe, že jo, trenér, totální diktátor, který prostě jako přesto nejel, co řekl, tak to prostě všechno bylo. A ta atmosféra od začátku prostě nebyla dobrá. Byl tam se mnou Petr tenkrát a Martin Štěpánek ještě obránce a my jsme se snažili nějak tak jakoby tu jim dát nějaký takový ten nádech té pohody nebo trošku i při tom trénování prostě nějakým způsobem pozornout. A oni to ani nechtěli, ty Rusové. Oni to prostě byli takový, jako měli ty klapky na očích svoje, nechtěli si ani jako připustit, že by tam mohla být pohoda. Oni byli nacvičení v takovým tom režimu, v takovým tom prostě, že se to musí, plus těch x dalších podmínek, které jsme tam měli, jak jsem vyprávěl, že jsme si museli prát prádlo a věšet ho venku na šňůru a aby jsme vůbec jako ho měli druhý den čistý a nemohli doli šílený. Takže tohle to bylo špatně. No. Takže já jsem samozřejmě po těch třech zápasech, které jsme prohráli, tak jsem z toho angažma vycouval i za tu cenu, že prostě ten příjem nebude za ten celý rok. Zabal jsem to, jak se říká, utek se, botaptať, dokud to šlo. Petr tenkrát tam zůstal. A vím, že po, nevím, jestli to bylo po sezóně nebo po nějaký době, odešel taky z toho týmu a říkám, že se pak z toho musel 3 měsíce nějak dostat psychicky, že měl velký problém psychický, protože říkal, že ho tam tak, jakoby ho to tam dostalo, tak ho to tam semlelo, že ty podmínky, které byly, které tam vydržel, takže byly naprosto ukrutný a dneška mi, jako, my, když jsme se o tom bavíme, tak mi říká, že trochu jsem za to mohl i já, že jsem mu odešel, že vlastně jakoby on to tam vytrpěl a já ne. Já jsem říkal, jsem, hele, Petře, to už já jsem to prostě nebyl schopný dávat tady to. Já jsem už měl za sebou Omsk a teď jsem to nemohl porovnat, protože v Omsku ty podmínky byly naprosto exkluzivní.
3: Tak tam byli čeští trenéři.
2: A tam potom byli čeští trenéři, že jo, Radim Rulík tam právě byl s Ivanem Hlinkou. Atmosféra v jiný město, prostě tady to bylo, no, hokej na vesnici ještě armádní, no, tak jako to prostě byly neuvěřitelné podmínky, takže já jsem utekl tam teď dřív. No, Petr tam vydržel tenkrát, no, ale nemyslím si, že z toho nebyl dobrý. Tak teďka ten Kazachstán.
4: No, tak ono to je jako vlastně dost podobný. Já když jsem tam poprvé přišel...
3: No, podobný. Tomáš Horna tam vydržel celou sezónu.
4: No, to musel se, já to dopovím, ale vlastně já když jsem tam poprvé přišel, tak jsem měl smlouvu podepsanou na 2 roky. A přišel jsem do kanceláře toho hlavního trenéra, který byl Rus, vlastně. A teď jsem se tam koukal po těch stěnách jako a tam všude visel trenér Tichonov, tak jsem říkal, no, to asi nebude úplně dobrý a my jsme vlastně měli vždycky soustředění v Rize, tam jako ráno 6 hodin budíček, 45 minut jako před snídaní se proběhnou, pak jsme šli na snídaní a po snídaní jsme šli vlastně, myslím si, že od 9:30 byl ten trénink a končili jsme v 1 hodinu. Takže jsme a vlastně všichni jako dělali stejné jako věci a vlastně stejné váhy a bylo to prostě jako šílený. Já jsem říkal, vlastně to jako není možný, přece je to takhle ještě jako funguje vůbec. A pak jsme teda šli na oběd, byla asi hodina pauza a jeli jsme na trénink, na led. A to si pamatuju, že jsem byl rozdělen na 2 skupiny. A pak vlastně ta první skupina... Jo, pak šla do posuny, pak se to vyměnilo, vlastně nebylo nic jako nestandardního, ale pak jsme teda přišli z toho ledu a říkáme, že už je teda konečně konec. A ten trenér říká, no, tak jsem ten medicimbali a pojďme ještě. Takže my jsme v 9:30 večer ještě na náměstí házeli medicimbali. Takže to bylo, jako to bylo, tady v tom to bylo jako těžký, hlavně to bylo těžký na hlavu. Jak říkal Martin, že já jsem jako neměl problémy s bruslením, ale já vlastně po měsíci v té Rize, co jsme byli, já jsem měl pocit, že jsem jako na chudách, že vlastně jako nemůžu vůbec bruslit, já byl tak jako přetrénovaný. A takže to bylo jako zajímavá zkušenost. Nicméně jsem tam vydržel jenom rok, protože jsem si jako řekl, že si mám nějakou úctu k sobě trošku, tak jako už to nemůžu jako vydržet. Vlastně tam jako byl absolutní nerespekt vlastně jako k lidem od toho trenéra, nedával pokuty, jako na rozcvičení jsme měli společnou, tak jako tam dával 500 dolarů pokutu, že neumíte chodit po patách a tak. Takže to bylo jako šílený. A vlastně bylo ještě vtipný, já když jsem pak přijel domů a my jsme každý ráno, vlastně ten trenér šel z kanceláře zapíska na píšťalku, tak my jsme jako vyběhli jak ovce a teď jsme se tam počítali jako kolik nás jako na tom tréninku je, bylo nás tam co jedok stejně, jako, ale každý den jsme se počítali.
2: Aby to měl pořádek.
4: Aby měl v tom pořádek a já jsem vlastně pak jako přijel domů po té sezóně a furt jsem jako čekal, jestli někdo zapíská, jestli jako mám něco udělat, jestli se mám jako spočítat, nebo co mám vlastně jako dělat. Ale říkám, jako zkušenost to byla skvělá a já vlastně to tělo si potom na to samozřejmě jako zvyklo a já když jsem se pak vrátil jako do normálního v ozovkách světa, tak já jsem vlastně se pak jenom udržel, já jsem z toho jako těžil, jo, ale ty začátky byly jako těžký.
1: To říká Tomáš Horna, který je dneska hostem Čisté hry Martina Procházky. Velmi zajímavá zahraniční zkušenost. Pokud máte třeba nějaký dotaz na to, jak to fungovalo, nejen v těchto angažmá, ale třeba na to, jak to fungovalo za kariéry Martina Procházky či Tomáši Horny, zavolejte 221 552 222.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky. Je sice po hokejové sezóně, ale Martin ve svém pořadu rád přivítá hosty během té letní pauzy, která slouží taky jako fyzická průprava pro účastníky nejvyšších soutěží. Nicméně, k té se ještě dostaneme. Jsme teď s Tomášem Hornou, naším hostem v zahraničních angažmá. Martin Procházka přizem, když zmiňoval, tak v Rusku to je tradiční hokejová velmoc, ale jako vysloveně, že by zhrál nějaké až exotické hokejové zemi, to asi ne. V Německu, tak tam to taky asi mají zavedené, že jo? Tam Německo to je tradiční taky hokejová bašta.
2: Bylo na pohodu Regensburg, jo, Regensburg. Bylo skvělý. Ještě s Martinem Ančičkou, toho jsme ho tady taky měli jako hosta, bylo to parádní. Já jsem tam, že jo, dojížděl kousíček, 2 hodinky autem, 2,5 hodinky autem, paráda. Ale já jsem žádný tady ty exotický, jako vlastně ty destinace netrefil. Přál jsem si hrát ve Švýcarsku v závěru kariéry, ale to se mi nepovedlo, i když jsem vlastně v Omsku nehrál pod trenérem Hlinkou a Ivanem a bylo nás tam vlastně, co tam předl Jirku Šlegra a v půlce sezóny se dohadovalo s Davosem, jestli si Davos mě neveme do týmu. Já jsem na jednu stranu říkal svému agentovi, že bych to asi bral, protože jsem si říkal, že Švýcarsko je velmi dobrá destinace, skvělý hokej, že Davos, krásné prostředí. No ale nějak z toho sešlo a tak jsem tam nakonec tu sezonu, jak se říká, doplácal v tom Omsku. Tam už jsem moc nehrál a právě proto po té sezóně jsem šel nakonec na toho angažma, jsem vzal do toho Voskresensku a tam to bylo jenom do 3 zápasech, takže já žádné jako už jiný destinace nemám. A kde já teda samozřejmě už, že všichni už jsme o tom mluvili, jedna z nejlepších, která byla vždycky byla, říkám, ve Stockholmu, AIK Stockholm. Tam si myslím, že to bylo první naše takový to startovací to zahraničí a to musím říct, že na to rád vzpomínám a to bylo za mě nejlepší angažma.
1: Ano. No, tak Martin Procházka zmínil taky to angažmá Regensburg, tak když budeme u toho Burgu, tak můžu říct Edinburgh. Já jsem teda hodně, to se omlouvám, fotbalově zatížený a prostě teď se k tomu možná dostaneme. Prostě teď jsme sledovali třeba boj o skotský titul mezi Celticem a Hearts, kteří pochází právě z Edinburgu. Tomáš Horna tam nastupoval za hokejový tým, ale říkám si, kolik lidí třeba v tom městě to ví, že se tam hraje hokej, nebo jak to bylo za vás tehdy? To byla sezona 2012-13, myslím.
4: Ano, já jsem vlastně tam šel, jak jsem říkal, že jsem měl 2 roky v tom Kazachstánu,
1: 2013,
4: tak jsem tam vydržel vlastně jenom sezónu a můj kamarád, který hrál už jako několik let v té Anglii nebo v tom Skotsku, říká, hele, já jsem teď tady, tak nechceš jít sem, jako říkám, mě se jako úplně do té jako Anglie jako nechce, no tak nakonec mě jako přemluvil, tak jsem tam šel. Ale vlastně hned, jak jsem tam jako přijel, tak člověk, jak byl něco jako zvyklej, tak vlastně tady...
3: Tam nikdo nepískal?
2: Tam pískali na vás fanoušci.
4: No a jak lidi jako chodili na ten hokej, to bylo fajn, bylo to vlastně hned vedle toho stadionu, kde hráli vlastně skotský národní tým rugbystů. Takže to jsem byl párkrát se podívat i na rugby, tak to bylo jako skvělý, to prostě, že jak všichni zpívají tu hymnu a tak to byla jako úžasná atmosféra, bylo nějakých 70 tisíc lidí, jestli se nemýlím, ten stadion, takže to bylo jako skvělý, jako na ten hokej nechodilo 70 tisíc, ale bylo to jako zajímavý, já jsem tam teda vydržel jenom 2 měsíce, protože vlastně já, kdybych tam byl jako nějakou delší dobu a jak se tam úplně jako netrénoval, jak to nebylo úplně na takový úrovni, jak jsem byl jako zvyklý, tak jsem teda pak jako tam odsaď odešel a zamířil jsem do Herningu, někdy v lednu a tam to teda jako bylo skvělý, akorát vlastně jak se tam ty dva měsíce netrénovalo, tak já jsem přijel na ten první trénink tam a byl jsem tam vlastně nejstarší hráč tu v tom týmu, tenkrát mi bylo myslím 31 let nebo 32 a vlastně druhý nejstarší byl kapitán vlastně Paulsen, tomu bylo vlastně nějakých 20 let, 21 let tu dobu, on vlastně do dneška ještě hraje za dánský jako národní tým. A takže jsem jako kolem mě ty mladí kluci, jak to tam jako lítalo, měli jsme jako amerického trenéra, takže já jsem si říkal, co tady jako budu dělat. Pak naštěstí teda byla reprezentační přestávka, kde těch 14 dní se jako trénovalo dost. Takže já jsem se pak do toho dostal a vlastně ve finále jsme prohráli až 7. zápas se Sanderiskem, myslím tu dobu, takže jako tady to angažmá už jako dávalo smysl a už to bylo jako ze všem všudy příjemný.
2: Já se ještě vrátím k tomu angažmá v týdnu, do toho. Jo, no, jak se říká.
1: Skotku.
2: Jo, tak já si pamatuju, že jako, když už právě jsem pomalu končil tu kariéru, takže tam spousta hráčů začalo chodit, ale že říkají, že tam vlastně je hodně Kanaďanů, Američanů, že to tam hrozně mydlí, že to prostě byl hokej, který byl hodně tvrdý, nepříjemný, někdy až zákeřný, takže si tohle zažil?
4: Jo, tak vlastně tu dobu, jak jsi říkal, tam chodili vlastně ty hráči, který se nedostali, že do těch ani do AHL, takže z těch nižších amerických soutěží tam všichni chodili, měli pocit, že přijeli jako do Evropy a že to jako budou hrát s prstem v nose a pak samozřejmě já jsem zažil jako zápas, myslím si, že to bylo v halu, jsme hráli a tam prostě jako, když jsem se podíval na konci zápasu kolem sebe, tak nás tam bylo na střídejce asi 8, ne, všichni dostali jako do konce zápasu, to bylo někdy jako někdy o zdraví, takže no. Člověk jak už byl trošku zkušenější, tak jako úplně do těch soubojů, nebo když věděl, že fakt jde o zranění, tak člověk se tomu trošku jako vyhýbal, ale protože fakt jako to bylo, neměli vůbec žádný zábrany ty hráči, jako bylo těžký tam. No
1: ale Tomáš Horna tam za tu krátkou dobu tedy nazbíral podle Elite Prospect 15+15, takže 30 bodů za nějakých 630 zápasů, to vám to tam padalo?
4: Jo, tak bylo hodně přesilovek, no. Bylo hodně přesilovek, takže tam jako byli i šikovní hráči, to ne, že ne, ale...
1: Třeba vy.
4: Ale, no, ale vlastně takže jako... Nějaký body jsem tam měl, ale říkám, jako víceméně to bylo, my jsme třeba, si pamatuju, že jsme jeli, já nevím si, že Belfast to bylo, já myslím, že tam letos hrála i Sparta nějak Ligu mistrů, myslím si nějak.
1: Do Severního Irska možná teda. Pro,
4: no, nějak tam prohráli, myslím, právě s tím Belfastem. A to bylo jako zajímavé, myslím si, že tam úplně první byl Theo Fleury tenkrát, že tam šel do té anglické ligy, no jasně. A vlastně my jsme jeli trajektem na ten zápas a pamatuju si, že jsme jeli, že jsme hráli zápas a teď jsme přijeli jako tobak, jako padalo jako nákupní centrum, ono to bylo nákupní centrum, ale vlastně v tom byla udělaná ta hala. Takže to bylo jako taky zajímavý, že tam bylo vlastně šli lidi jako koupit a normálně si šli jako na hokej a bylo tam tenkrát jako tu dobu třeba 4000 lidí, že tam jako nebylo úplně málo. A pamatuju si, že tam byly jako zvláštní střídačky, že vlastně když jste si šel sednout na tu střídačku a pak, že chcete jít na led, tak tam ten schod byl asi metrovej, takže to se muselo jako pomalu slejzat, aby jako skočit nešlo, že jo, protože to jako metrovej, z metrový vejšky to úplně jako nešlo, takže to byly jaký zajímavosti, který jsem v té Anglii zažil, no.
1: S Tomášem Hornou jsme v čisté hře Martina Procházky. Nevím, jestli ještě něco, pánové, chcete z té hráčské kariéry, anebo se přesuneme k tomu aktuálnímu, co naplňuje Tomáše Hornu a třeba co předcházelo tomu aktuálnímu angažmá.
3: No, určitě bychom se mohli posunout, protože teď jsme se bavili o trénování v Kazachstánu, netrénování v Edinburgu, dohánění v Herningu, tak jak to vypadá teď na Kladně? Je to spíš Rusko, Edinburg anebo Herning?
4: Ne, tak vlastně jako záleží samozřejmě i na těch lidech, který tam jsou na tom Kladně. Já myslím, že dneska už je taková doba, že se hodně dbá na to, aby ty tréninky měly hlavu i patu a já myslím, že se to děje i na Kladně teďko.
3: Píská kondiční trenér nakladně, aby spočítal hráče, jestli jsou v kabině?
4: Ne, to nepíská. Myslím si, že do svého repertoáru to nikdy nezavedu, tohle.
1: Abychom to jenom dovysvětlili, Tomáš Horna je opravdu teď kondičním trenérem hokejistů Kladna. Nicméně, když to zkusíme hodit do porovnání, tak vy jste působil taky ve fotbalovém prostředí, a to ne na ledajaké adrese, a možná tedy na Kladně jste se úplně nechlubil, ale byl jste ve fotbalové Spartě, je to tak? Já, že ta rivalita v hokeji hodně.
4: Je to
1: že?
4: Tak, je to tak. Já vlastně, jak jsem skončil s hokejem, tak přes pana Hřebíka vlastně já jsem byl vždycky takovej, že jsem jako si nedobře představit, že budu něco někomu jako vysvětloval. Já jsem ty chyby vždycky hledal jako spíš u sebe, takže jsem jako ani si nějak netroufnul nikdy nějak moc jako někomu radit, ale takže vlastně pan Hřebík mi říká, hele, jak tě jako znám, kdyby si se na to celkem jako hodil, jsi taky jako loáně, s těma dětma jako, tak nějak to jako umíš. Já říká, hele, to je jako pan Hřebík není úplně jako parketa pro mě, si myslím. A on, ne, hele, tak my teď jedeme jako z 19. jede na soustředění o Třeboně, tak se tam pojď podívat a bude to jako dobrý, uvidíš. No a vlastně to kondiční trenér, který tam byl, Tomáš Hašler, který mimochodem jako skvělý kondiční trenér, tak jsme jeli jako výtahem nahoru těch pokojů v té Třeboni, tak jsme se jako, a on říká, hele, bude trénink dneska, ty se do toho zapojíš jako hned, nebo já vlastně do té doby jsem vlastně nic jako nedělal, že jo. Říkám, jo, když jsem tady, jak se do toho jako zapojím, on říká, super, jak uděláš cvičku 20 minut? Říkám, dobrý, jak jsem přišel na to hřiště, že jo. No ale do té doby nebyli jako kondiční trenéři moc ještě jako u toho hokej, že jo, jak jsme působili. Takže to si udělat takovou tu rozcvičku, tu klasickou, že jo, ruce za hlavu, tak udělat pár jako věcí. No a teď jako těch 20 kluků, že jo, který vlastně jako nemůžeš prostě před nima dát, nebo že jako to nevíš, protože ty by tě jako semleli. Takže po těch jako třeba 5 minutách říkám, co tady jako si mám udělat, že jo. Takže jsem nějak to jako zvládnul. No a vrátil jsem se vlastně po tom týdnu a říkám, pane Řebík, já jako to nejde, vlastně já to dělat jako nemůžu. A to, ne, vydrž ještě 14 dní, uvidíš, to bude jako dobrý. Takže vlastně on mě jako takhle nasměroval. Tak a vlastně jak jsem tam byl už delší dobu a teď člověk jako vnímá ty věci, které třeba měl dělat ještě při té svojí kariéře a nedělal je, takže vlastně to nějak jsem se o to začal víc zajímat, pak jsem vlastně šel i na fakultu si udělat vlastně kondičního trenéra. No a vlastně vydržel jsem tam nějakých 7 let, myslím na té Spartě, jako vlastně od mládeže až vlastně po Bčko. Takže to bylo jako skvělá zkušenost a vlastně hlavně bylo skvělý, že tam těch kondičních trenérů bylo víc, takže člověk se jako od nich nějakým způsobem učí, čerpá, samozřejmě má pak svoji nějakou jako cestu, ale tady to bylo jako zásadní proto, že mě to nějakým jako způsobem formulovalo. A jsem za to jako vděčný, že jsem tam mohl vlastně takovou dobu jako působit.
2: No já to řeknu úplně na začátku ještě, tak jako právě to byl ten rok, když už já jsem končil na Kladně, tak si pamatuju, že Tomáš právě byl rád se věnoval té kondici, trénování prostě sám pro sebe, a když jsem ho viděl si v kabině, jak to měl propracovaný ty cvičení všechny, a my jsme byli právě úplný opak, já a Pavel Batera, my jsme chodili okolo posilovny a jenom jsme ji viděli, už jsme s tím radši moc nechtěli chodit, ale Tomáš tam právě byl a teďka tam ty břišáky a furt mi ukazoval, jak je má jako vysekaný, jo, a jak prostě je nabouchaný, a jsme říkali, no, ale my už končíme a ty máš ještě dál před sebou. Ale co mě potom překvapilo, já jsem skončil, že s tím hokejem toto, my jsme se dlouho nějak tak jako neslyšeli, neviděli, a pak mě překvapilo to, že najednou jsem se dověděl, že Tomáš Horna dělá kondičního trenéra ve fotbale na Spartě. Tak mě to překvapilo, že jsem říkal, tak když už dělá hokej, tak jak je možný, že se dostal k fotbalu, protože to je úplně něco trošku jiného. Jsem si říkal, tak hokej si většinou jsou jako svalové věci, takovýhle potřebují nějaké jiné přednosti, ale že se dal do Sparty na fotbal, že vlastně se hodně běhá. Ale zase, já říkám, Tomáš byl skvělý i běžec, jo, takže určitě si jim to mohl ukazovat, všechny ty běhy a ty starty a takový ty, co tam člověk to obnášelo, ty cvičení.
4: Jo, tak samozřejmě jako člověk, když dělá tady tu práci, tak já to mám vlastně jako do dneška, tak já si ty tréninky nejdřív jako zkusím na sobě, jo, a pak vlastně jako člověk vnímá to, že už mám taky nějaký jako věk, ale tak jako i přesto jako vnímá, jestli těm klukům jako samozřejmě většinou jim dávám víc, protože jsou samozřejmě jako mladší a jsou na tom fyzicky líp, mnohem líp, než jsem já teďko momentálně. Ale jako jde o to si to fakt jako vyzkoušet a pak jako zvolit tu cestu, jestli přidat, nepřidat, a hlavně s těma klukama musíte jako mluvit a musíte prostě se jich ptát, jako mám to tak, že to, když mám na ten den něco připraveného, tak to neznamená, že to musíme dělat, protože samozřejmě někdo může být vycunavený, někdo míň. Takže takhle vlastně s těma hráčema komunikuju. A ještě, jestli můžu se vrátit, jak říkal Martin, o té přípravy, tak já si pamatuju, že tu dobu jsme jezdili ještě hodně na kolech. To se jezdilo jako minimálně dvakrát v týdnu 50-60 km na kole. A my jsme s Prochym jezdili v té jako první skupině, v té nejlepší jsme jezdili jako, nebo Prochy, jak byl jako lehkej, že jo, šlachovitej, prostě měl jako ten, vlastně to z toho ledu se to přeneslo na to kolo, takže prostě jezdil a já si pamatuju tenkrát, my jsme jeli nějakou etapu a Prochy si pořídil nějaký nový kolo, i nový ty nášlapy, že jo, a vlastně ten cyklistický dres se vším všude i s těma ponožkama, ale on jak vlastně si ty ponožky natáhl, jak má jako, vlastně nemá téměř žádný lejtka.
2: No řekni to na rovinu, tak, je to tak. Tak ty, do betonu, jak se říká.
4: Tak ty ponožky mu nedržely na těch chodníkách, mu to furt jako slejzali dolů, tak to si jako pamatuju, to bylo jako vzpomínka takhle, jak jsme jezdili ty etapy. Ale
3: z ponožek návleky na boty.
4: Přesně tak, tak to jako přesně, aby neměl špinavý boty, když pršelo, pak já to tak.
2: Já to ještě doplním, jak říkal Tomáš, tu první skupinu, jak jsme jezdili, ono to bylo takhle. Vždycky vyjížděla ta v vozukách nejhorší skupina, ta byla první. To byli golmani a opravdu ti, co se jim nedařilo na kole, tedy byli těžší. Pak vyjížděla taková ta střední skupina po intervalu, nevím, jestli to bylo třeba 5 minut.
4: To si myslím, že ten interval byl delší.
2: Možná i delší. A pak právě jsme jezdili my, to nás tady rozdělili do těch a my jsme vyjížděli jakoby poslední. Jenomže samozřejmě tím, jak my jsme měli teda kvalitní kola, byli jsme nějak na trénování, měli jsme dobrou tu předpoklady pro tu cyklistiku, tak třeba za 20 kilometrů jsme už dojeli tu střední skupinu. Takže ty nám dávali už po cestě, jakože jedeme rychle, že jsme vyjeli dřív, takže že jsme je předjeli, takže s tím se to nelíbilo, protože samozřejmě oni vypadali tak, že jedou pomalu. A když jsme pak za dalších 20 km dojeli třeba, no, možná i dřív, jsme dojeli ty brankáře, tak jsme se rázem právě dostali jako do toho vedení a dojeli jsme dřív, takže my jsme potom už byli v kabině, už jakoby, když to řeknu, ve sprchách a přijeli ty skupinky potom, jakoby, které vyjeli o 20 minut před náma.

0: vlastně ta soutěživost jako pořád jako v nás byla, že vlastně i když jsme byli ve třetí skupině, tak jsme prostě jako do toho hamteli, aby jsme prostě dojeli všechny, aby jsme jako dojeli první. Takže to tam pak byly samozřejmě i hádky těch starších hráčů, že jo, který to úplně neměli rádi to kolo, tak vlastně tam byly kolikrát jako i rozepře. Takže tady na tu dobu, jako, když se jezdil na tom kole, jak to bylo skvělý.
1: Říká Tomáš Horna, host Čisté hry, Martina Procházky. Máme tady prvního z volajících do našeho pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, Petr Vervák. Teď si jenom tak říkám, když jsem byl na telefon další dobu, tak jestli náhodou brankáři nebyli v plný polní, jakože jezdili takhle jako dopředu pro jistotu. Nejezdili s celou výbavou, ale to se zabrý jenom tip. Na pana Hornu, rychlej dotaz a taková obligátní moje otázka, jak se mu hrálo proti Litvínovu. A pak druhá otázka je, jaký gol si nejvíc ze své paměti vybavuje, jako na který je opravdu hrdej, nebo respektive, co mu zůstalo mu utkvělo v paměti. Posláně, děkuji, pánové.
1: Také vám děkujeme, přejeme hezký den. Tomáši, povídejte, jak se vám hrálo proti Litvínovu, pan posluchač je fanoušek Vervy.
0: Dobrý den, zdravím vás, tak já vlastně ještě k té otázce, jak jste říkal, že golmani jezdili v plní polní, tak měli jsme tam jednoho brankáře, který měl na kole vlastně blatníky, odrazky, měl tam vlastně i snad zrcátka, myslím, a ještě do toho
3: takovou tu... Ještě na nákup.
0: A takovou jako ještě tu šustákovou bundu, která vlastně i když jako si mohl z toho kopce pomoct, tak se mu to nafouklo, takže měl jako i padák ještě jako za sebou. Takže to jako měli, ten konkrétní teda měl jako plnou polní. A k té druhé otázce, proti Litvinovu se mi hrálo skvěle. Takže oni hráli takový jako i útočný hokej, což jako bylo skvělý, že se hrálo nahoru dolů, takže bylo i celkem hodně šancí. A vlastně i na tom zimáku v Litvinově já ho mám jako vlastně hrozně rád, protože ten stadion jako tak působí ještě vlastně, jak jsme zažili tu dobu, ještě když se začínalo. Takže vlastně na vás tady ty stadiony, je to i vlastně nakladně, když je trošku jako předělaný i v Litvínově teďko, ale pořád vlastně je to fakt jako zimák, jo? Že to není nějaká moderní arena. A takže mě se proti Litvinovu hrálo skvěle a vlastně teďko mám jako vtipnou ještě historku z letošní sezóny, jsme tam hráli vlastně s Kladnem a ta zima byla tak ukrutná, že já jsem si jako vzal ten jeden sušák, co mají kustodi na rukavice a byl jsem omotaný normálně okolo toho sušáku, aby mi nebyla zima. Ale jak říkám, jako ten zimák mám jako rád a proti Litvinovu jsem mi hrál skvěle. A ta třetí...
1: To bylo jaký gól, třeba si vzpomínáte, rád?
0: No, jasně, tak asi vlastně jak jsem, myslím si, já nevím, který to byl rok, 2007, 2008 si myslím, tak já jsem vlastně i za ten gól vyhrál zlatou helmu za tu sezónu. Myslím si, že to byla 2008 sezóna, tak to byla vlastně to otočka na tenkrát gólmana Vojtka Střince. Myslím, že to bylo proti Martin Vojtek. A za to jsem vlastně dostal tu zlatou helmu, no, za tu sezónu. Jako,
1: 2007, no, souhlasí,
0: no,
1: to.
0: Tak to bylo vlastně asi tady ten gól, no.
1: No tak to jsou krásné vzpomínky, tak děkujeme posluchači, že vám je taky mohl takhle připomenout, můžete ještě zavolat, přece jenom nějaká čtvrthodinka zbývá z našeho pořadu. Každopádně ještě k tomu porovnání, říkali jsme, jste kondičním trenérem aktuálně Rytířů Kladno, ale v tom fotbalovém prostředí se občas tak nese určitá myšlenka, že někdy ty kondičáci mají trošku větší vliv třeba než dřív i na to skládání sestavy, že prostě trenérům řeknou, hele, tenhle může hrát 60, tenhle 30 minut. Nevím, jestli chcete mluvit o tom, co jste zažil třeba na Spartě, ale zda tohle se dá porovnat třeba s tím hokejovým prostředím. Zda takovýhle vliv třeba můžou mít i kondičáci v hokeji.
0: Ne, tak tady to vlastně trošičku jako rozdílný v tom, že jak jste říkal, že těch 60 minut taky záleželo na situaci, jestli ten hráč se vrací po zranění nebo jestli měl nějaký jako zdravotní výpadek, takže potom se samozřejmě řešilo, kolik minut zvládne v tom zápase, což se dělo ve fotbale a vlastně v hokeji to tak jako nefunguje, že jo, tam vlastně ty kluci jdou prostě 4 lejny na zápas a záleží pak na trenérovi, jak často je nasazuje.
3: A teď jsem samozřejmě, že jo, ta doba je teďka někde úplně jinde, moderní a když se bavíme o letní přípravě, tak já jsem teďka zaregistroval někde, jak Pavel Patera uváděl nového kolegu Hořavu v Karlových Varech do týmu a v podstatě řekl jenom, tady mám představuji nového kolegu Miloše Hořavu, všechny otázky v letní přípravě na kondičního trenéra když něco vám bude vadit, tak nejdřív za ním jděte, potom teprve až za náma a my to budeme řešit. To znamená, že teď, když je ta letní

0: příprava, tak veškerou tu přípravu děláte v podstatě vy. A co tam teda dělají ty trenéři, kteří tam jsou v tom týmu? Ty se chodí dívat na vás jenom, nebo vám říkají, co mají dělat, nebo vlastně to opravdu všechno nechávají jenom čistě na vás? Že vůbec se tomu, jenom se chodí dívat na tu poctivosti hráčů, jak to plní?
1: Jo, takhle, jak jsi vlastně řekl, Prochy, tak takhle to víceméně funguje. A já si myslím, že i ta doba je dneska jiná v tom, že ty hráči prostě už vidí, že si nemůžou dovolit nějaký jako výpadek nebo nějaký jako ošizení té přípravy, to by byly jako sami proti sobě. A vlastně, jak se říká už jako léta, že ta vlastně letní příprava je základ pro tu sezónu, tak si myslím, že dneska to platí dvojnásob pro toho hokejistu, protože fakt ten hokej je jako extrémně rychlej a vlastně ty prostě musíš být připravený, jak nebudeš připravený a budeš přemýšlet, jestli jako uděláš krok navíc, no tak prostě nemáš jako šanci.
2: Hmm. Máme tady dalšího posluchače do čisté hry, Martina Procházky, jejím hostem je dnes Tomáš Horna. Dobrý den, kdo se dovolal?
3: Roman, zdravím pánové všechny. Já se omlouvám, že jenom malinko odbočím, ale já jsem se pokoušel dovolat po šampionátu, když jste tam měli pana Kadeřábka jako hosta. A bohužel se mě to nepovedlo a jenom volám vlastně kvůli tomu, že jsem mu chtěl hrozně poděkovat za ty přenosy. Stejně tak panoj Kunoj. Byli úplně neuvěřitelný, bylo to skvělý. Byl tam drive, atmosféra, nádherný úplně. Já nebudu zapírat, já jsem se díval na televizi samozřejmě. Ale někdy mě bylo líto počasí, takže jsem vzal kolo, jel jsem na zahrádku, tam jsem si pustil to rádio a kdo neskusil, neví. Neuvěřitelný, tak jsem vlastně poslouchal víceméně skoro všechny přenosy u vás, takže klobouk dolů, velká poklona, jenom takhle, chtěl jsem opravdu, i panu Kváčovi chtěl jsem všem poděkovat, bylo to úžasný.
2: Moc vám děkujeme za zavolání a tady připomínku toho, jakou práci odvádí Petr Kadeřábek s Františkem Kunou pro naše rádio.
4: Děkujeme moc za pochvalu a přeji, ať při příštím mistrovství světa je více krásných dní a tvár trávíte jen a jen na zahradě s rádiem.
2: Ano, tak užijte si den, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
3: Taky děkuju, naschle.
2: No vlastně pan posluchač nás trošku už dostal k tomu tématu, které provazuje mistrovství světa, na kterém byl Petr Kadeřábek a také tam byl v kontaktu často v posledních letech s trenérem, který teď je v kontaktu i s Tomášem Hornou, protože se nakladně mění realizační tým.
4: No s trenérem, s trenéry. Aha. Protože přichází nakladno Radim Rulík, Ondřej Pavelec, Tomáš Plekanec už tam je, dobře, a Marek Židlický, což je pro mě největší překvapení, že se Židla vrací z Ameriky a bude na tréninku. Ono vlastně Tomáš Horna s nimi přišel se všemi do styku během té kariéry. Radim Rulík, asistent trenéru mistru světa, Martin Procházka v Omsku pod Radimem Rulíkem, trošku nám ten Radim Rulík tady leze do všeho. Jaké to bude teď, protože přichází nový realizační tým a byly nějaké požadavky třeba právě od Tomáše Plekance nebo od Marka Židlického na obránce na jejich kondiční přípravu?
1: Vlastně, tak já jsem, že všechny ty kluky znám velice dobře, jsou to vlastně všichni téměř kladeňáci, že jo. Radima Rulíka jsem vlastně několikrát taky potkal v té kariéře a já si myslím, že, jak jsem říkal před chvilkou, ty požadavky vlastně ty hráči vědí sami a byli by sami proti sobě, kdyby se nepřipravili, kdyby tomu nedávali 100%. A myslím si, že příchodem tady toho nového realizačního týmu na Kladno vlastně teďko pod panem Drastilem, novým vlastně majitelem Kladna, se všechno jako posouvá, všechno jde jako nahoru a já si myslím, že ty lidi, co teďko tam přijdou nebo přišli, tak je to jako další krok dopředu k tomu, aby se zase Kladno vrátilo vlastně tam, kam patří a trošku oživilo to historii, kterou má.
0: A mě by to ještě zajímalo, samozřejmě v dnešní době je velmi populární v každém týmu minimálně 7-8 cizinců. A jaký to je teda trénovat, když to řeknu teda, nebo připravovat ty letní přípravy i ty cizince, jo? Říkáš, že jsou všichni vědí, co mají dělat, ale ne každý má k tomu třeba úplně takový stejný přístup, jo? Co se týká třeba, já nevím, ty tréninkové dávky nebo souziky na něco jiného. Jaký to je s nima komunikovat, nebo jak je přesvědčit to, aby to dělali, nebo to, co po nich chceš, aby to dělali?
1: Vlastně ty kluci, kteří tam jsou, kteří tam vlastně jako zůstali po té minulé sezóně, tak to nejsou jako žádní mladí kluci, kteří by nevěděli, jako co, jak se mají připravovat. Vlastně máš tam hráče, kteří jako prošli zahraničníma klubama, jako prošli si vlastně výbornýma kariérama, takže vlastně oni jako vědí, takže vlastně na tu sezónu si myslím, že budou nachystaní jako dobře. Pak samozřejmě v sezóně jako nějakým způsobem, když je reprezentační přestávka, tak jako potrénovat samozřejmě můžeš nebo musíš, to tak je jasný, aby si dobil ty baterky. Ale vlastně dneska už je to tak, že ty kluci tam mají každodenní jako program napsaný, takový jako doporučení, že máš tam třeba, já tam píšu víceméně 8 až 12 věcí a vlastně těm klukům jako řekneš, ale tady máte jako doporučení, ty víš, jak se cítíš, udělej si z toho 4-6 věcí, někdo si udělá jako všechny věci, takže je to o tom, že fakt ty kluci jako nad tím i přemýšlí, většina z nich teda, ne všichni, ale většina z nich nad tím přemýšlí a vědí, co jako potřebujou a jsou vlastně připravení na to, aby vlastně byli úterý, pátek, neděle připravený na ty zápasy co nejvíc.
4: Je tam Mikolo teď v létě? Ne, pojede tam Dominik Pavlác a Adamem Blízkalou z Jíkořické.
1: To tam bohužel, to tam bohužel není už. Myslím si, že to je jako je velká škoda, protože ty fakt tréninky byly jako skvělý a vlastně nikdo to tam nemohl jako ošidit, jo. I když ten kopec si jako byl, někdo ho byl za 20 minut, no ale někdo ho musel vyjet za 40, ale prostě z toho kola jako nesměl slíst, takže to vlastně bylo to jako pro všechny stejný a všichni tu etapu museli dojet. Jako já si pamatuju kolikrát, že už jsem jako odjížděl ze zimáku domů a potkával jsem právě ty golmany poslední, který jako zrovna dojížděli jako na zimák do cíle, ale ty tréninky byly skvělý a kolo bohužel už není, pak byly vlastně
4: začala... A proč to tam není?
1: No protože vlastně začala chodit ta mladší generace, a ty už prostě na tom kole moc jako jezdit neuměli nebo neměli nějak jako zábrany půd sebezáchovy, protože si pamatuju, že v jedné etapě ještě se vlastně jako říkalo, že tam byla fakt jedna jako nepříjemná zatáčka, jsme ten kopec jeli dolů, vlastně tu Sýkořici, jak jsi zmiňoval. No a prostě jako najednou z 18 letý kluk vlastně z toho kopce, já nevím, jakou rychlostí, no tak zapomněl na to, že tam je zatáčka, tak to tam jako projel jako lesem, zlomená klíčníko samozřejmě. A těch věcí pak jako bylo, přibývalo daleko víc, takže pak vlastně ty etapy se prostě zrušily, začal se jednu dobu se chodilo na spinning, to jsem právě říkal, že jak to nikdo na tom kole venku nemohl ošidit, tak na tom spinningu tam bylo pár jako vlastně lidí, který to samozřejmě jako ošidili, ale to už tak úplně nevohlídáte, jako prostě fyzicky, když jste na té silnici.
0: Když jsme ještě u toho kola, jak Tomáš říkal, že všichni museli dojet tu etapu, tak si taky pamatuju, že někteří právě z té první skupinky, kterým to moc nešlo to kolo, tak s námi ještě jezdil doprovodný vůz. Jo? Ten prostě jezdil s náma velké auto, kam se ty kola vešly a samozřejmě, když někdo třeba po cestě píchnul nebo se mu stalo něco s kolem, no tak odstoupil a čekal u krajnice, až přijede ten doprovodný vůz, ono naložil, jo? A do kabiny krásně přijel, až na zimách přijel tím vozem. Takže se podezírali někteří hráči, že si sebou vozili i hřebíčky nebo špendlíky, že prostě jako když už nemohli nebo prostě čekali nějaký velký kopec, takže si píchli kolo, tu galu skupinu, jak si to píchli a čekali před kopcem dole, až je doprovodný vůz, aby vezl ho nahoru. Je to
1: já,
0: tak.
1: Já vlastně tady to doplním, mám jako skvělou historku. Vlastně Prochy bude zná velice dobře vy taky. Tomáše Mikuláška.
0: Jo, no.
1: Vlastně já jsem ho tam zažil, že ho nakladně, když jsem přišel jako mladý. A to jsem ještě jezdil právě v té skupině, ještě jako trenéři nevěděli, jak jezdím na tom kole, tak jsem měl jednou ve skupině s ním. Teď vlastně máte nějaký jako, takže jsme se střídali po nějaký jako době, že jo, ten balík a vlastně jsem byl za tím Mikim a on se taky na mě otočil asi po 500 metrech a říká mi, jeď, a za chvilku píchnu.
0: takže to byl ten názorný příklad.
1: Takže jsem ho vlastně jako předjel, že jo, a jak to byli. A ještě jako doplně, my jsme vlastně měli tam pana Výboru, staršího trenéra. A my jsme jezdili každý rok, nějakých 8 let na soustředění Nazarov na Šumavu. A pan Výbora přišel a říká, letos pojedeme na tu Šumavu na kole. Říkáme, Skladna, teď je to nějakých 170-180 kilometrů. Říkáme, si dělá srandu, jako a to. Jak se to jako blížilo, ten termín, a on říká, tak zítra v 9 hodin vyjíždíme. A ty starší hráči, že jo, ty přijeli prostě, mé džínový kraťasek byl v létě, že jo, to, my jsme tam byli jako nastartovaní, říká, co ty tady děláte, jako, když jdeme na tu Šumavu na těch kolech, my fakt jedeme, jo. Takže si pamatuju, že jsme i kousek u Dobříše jeli jako po dálnici. To si pamatuju, že jsme jeli jako po dálnici kousíček na kole. Ale tak jsme tam jako dojeli a mě to jako nevadilo. Samozřejmě vás trošku bolí jako za rybe, nejste zvyklí na ty kilometry, ale jsme to jako dojeli, dojeli jsme tam víceméně všichni. Někdo sednul do toho auta, jak říkal Prochy. A teď jsme tam dojeli a teď říkáme, no tak doufáme, že už tady kolo jako neuvidíme na tom soustředění a tak. No, takže jsme se sešli na večeři a pan Vyboda přišel na večeři a říká, tak zítra si dáme jenom kopce, jo?
2: takže
1: vlastně jako, jo, těch zážitků jako je spousta. A
2: Tomáš Horna ukazuje, že by vlastně mohl být i hostem třeba jiného pořadu kilometru Jiřího Ješka, protože i o cyklistice by si rozuměl s naším expertem, stejně jako s Martinem Procházkou. Tomáši, moc děkujeme, že jste přišel do Čisté hry a držíme palce, ať tedy se daří i nakladně, ať to tam dobře, řekněme, fyzicky budujete, třeba ať se vám pod rukce dostane ještě jako jedno slavné 68 číslo, které by se třeba mohlo vrátit ke kariéře.
1: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se ještě někdy uvidíme, uslyšíme.
2: Ano. Děkujeme moc taky Petru Kadeřábkovi, který byl v rámci Čisté hry dnešním dramaturgem a bude pro vás chystat i ty letní díly. Petře, měj se hezky.
4: U Martina mi vždycky ctí.
2: A Martina Procházku samozřejmě musím zmínit na závěr. Martine, moc děkujeme. A když jsi tady takhle usmíval při vzpomínkách na tu jízdu na kole, tak věřím, že si možná nějaký ten kopec uzbečná třeba brzy dáš na elektrokole třeba.
0: Já bych se ho dal bez toho elektrokole, já bych se ho dal rád normálně, tak budu na tom pracovat. Děkuju.
2: Ano, Martine, měj se hezky, i vy, milí posluchači, Čistá hra končí. Zase za týden si můžete poslechnout a ze záznamu pochopitelně v našem archivu nebo aplikacích. Mějte se hezky.
5: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.